země zmizela jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko, tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pasuje věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava a já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení?
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou... playlist někde uložen.
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí a já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl a asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady té světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tedy trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně, můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora, vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
1: A zase dvě minuty,
2: ano.
1: To je takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. ano, že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
2: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: je to tady samozřejmě hlavně, protože máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže se mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a na servíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem Pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z Pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vorochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburska.
2: A patří pod šestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou chladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zasedala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní, milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoreskách jste si zahrála Andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně. Jo? Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko, nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. I vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení Četnických humorsech. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: Dokonce vyšla snad i kuchařka z Četnických humorsech. Vy jste ji křtila, ne?
2: No počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no jasně. Těla, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty a myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u Četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce. Že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji o páté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Elsnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuji. Moc krát. Mějte se.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Hučku svou na pozdrav.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak ji klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovýrok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonné v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělal, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství, a měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl, a říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela kruto smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili. A když byl opečený i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tady do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Aby úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Takže když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kosterní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lebka. Ta lebka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lebku. Proto zůstala ta lebka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti poutníci měli co nejvíce.

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro podané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala. To si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu. Rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci. Každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska, láska pro všechny kolem ní a také péče o nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala, tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí, Markétě Ševčíkové. Děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme, Markétě Ševčíkové, a těšíme se na slyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby zkultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Já jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, o to, co to malujete tady, ale já vás znám jako abstraktního malíře a on říkal, no, jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale dám to k mamince, to byla paní doktorka Keningová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem se potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z věže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lepku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčí.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

hudba laskavá.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějak extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit

vidí nádor jednou za rok, dva roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Betty, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se vzhůru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšlo vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co,

0: cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, teď to se tak nemůže cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
0: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Mm-hmm, bojovnice.
0: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho
0: onemocnění? Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano. Ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
0: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat, moje příspěvky.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda a tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhle tom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže trčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny, záleží samozřejmě, jak mé polažbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky, prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří na ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostaly ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš Instagramový účet, Betinko.
3: Betty_the_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání a já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Lidi na jihu Čech loni odevzdali přes 600 tun elektroodpadu. Policie po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našla zábavní pyrotechniku zřejmě domácí výroby. Jih Čech bude dneska většinou polojasný s teplotami do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
3: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
3: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
5: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
3: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Obyvatelé jižních Čech loni odevzdali přes 608 tun vysloužilého elektra. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování společnosti Rema System. Množství sesbíraného odpadu odpovídá plně naloženému nákladnímu vlaku s desítkou vagónů. Jihočeský kraj se v porovnání s ostatními regiony umístil na 13. místě. Nejvíc elektroodpadu vybrali Středočeši, 8,5 tisíce tun.
6: Každý Jihočech v loni odevzdal průměrně necelý kilogram starého elektra. Díky správné recyklaci se pak v regionu podařilo ušetřit 1 milion 300 tisíc kWh elektřiny. To odpovídá roční spotřebě zhruba 367 domácností. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku nalezl zábavní pyrotechniku zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisti důkazy zajistili a budou je dál zkoumat.
0: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska převážně polojasný, teď po ránu se můžou ojediněle vyskytovat mlhy, které se ale rychle rozpustí. Občas se vyskytují i slabé přehánky, odpoledne pak budou ustávat. Maximální teploty dneska vystoupí ke 22 až k 25 stupňům, na horách ke 20. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž je nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích je teď po ránu klidný, nemáme hlášené žádné komplikace. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pět.
1: 5 hodin a k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v neděli 7. června. Dobré ráno, hezký a klidný 7. den v týdnu přeje ze studia Luboš Voráček.

Leona Machálková dospívává 8 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je neděle 7. června, ten dnešní den už je s tým 58. dnem tohoto roku. Svátek dnes slaví Ivety a také Slavojové. Iveta je jméno německého původu. Význam jména se vykládá jako tisový luk. Do češtiny přišlo zřejmě z francouzštiny, kdy Ivet je ženská podoba jména Ives, které vzniklo z germánského iv, což znamená tis. Slavoj je jméno slovanského původu a jeho význam je obvykle vykládán jako slavný, anebo konkrétně slavný vojevůdce. Slavojům a Ivetám k svátku všechno nejlepší. Respektive 7. června v roce 1424 husitská vojska, vedená Janem Žižkou z Trocnova, porazila vojenskou koalici složenou z umírněných husitských šlechticů, také Pražanů a českých katolických feudálů. Stalo se tak v bitvě u Malešova. A v roce 1781 byl položen základní kámen Stavovského divadla v Praze. 7. června roku 1961 zemřela rodačka z Kunžaku Karla Vobišová-Žáková, první česká profesionální sochařka. A v roce 2024, tedy před 2 lety, zemřel rodák z Českých Budějovic Martin Hruška, herec, který také spolupracoval s naší stanicí rozhlasovou. Martin Hruška byl dlouholetým členem činohry Jihočeského divadla. Aktuálně pak pracoval také v Praze, kde do poslední chvíle zářil v divadle pod Palmovkou. Martinu Hruškovi bylo 56 let. 7. června roku 1844 se nedaleko Netolic ve Lhenicích narodil Alois Lhenický, stavitel, architekt a politik. 86. narozeniny dnes má britský zpěvák a herec Tom Jones, 74. narozeniny dnes má Václav Hudeček, houslový virtuos, a 73. narozeniny má zpěvák Jaromír nebo Jarek Nohavica, a 73. narozeniny by dnes také měla i Libuše Šafránková, filmová, televizní a divadelní herečka, která bohužel zemřela 9. června roku 2021. Bylo jí 68 let. Vám, kteří dnes také máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 4:45. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zpočátku oblačno i zataženo, ojediněle se slabými přeháňkami anebo i bouřkami, ale během noci i oblačnosti i srážek ubývalo, k ránu se pak ojediněle tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni Celsia. Přes den nás čeká slunečno, pouze ojedinělé, slabé přeháňky. Bude převážně polojasno, rána pouze ojedinělé s mlhami, které se budou rychle rozpouštět a budou také slabé přeháňky, které pak budou odpoledne ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia a vád by měl slabý, jeho západní až západní vítr, který odpoledne přechodně zesílí na mírný a bude vát rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a postupně se pak bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky? Dobré, až velmi dobré. A biometeorologická předpověď pro dnešní den ukazuje jedničku. Stejně jako včera, to je mírná, ta nejnižší zátěž. A hned po ránu se také podíváme na SMSky. Vzhůru už je Josef v Praze, který také poslal zprávu, abychom věděli, jak to je v našem hlavním městě. Je po dešti. 14 stupňů a polojasná obloha a také bezvětří. Klid a pohodu přeje všem Josef. Tak Josefe děkujeme, také přejeme klid a pohodu do Prahy, když je ta hezká neděle.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Novinka 4 tenorů jako podstáva Slavonec Kářovi bude za chvilku znít v hudebním pozdravení Jiřího Kasala.

0: hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Již jsme si zvykli, že vokální kvarteto Čtyři tenoři se stalo velmi žádanou domácí koncertní atrakcí, ovšem úspěchy a uznání si přiváží i z Mecky Pop Music ze Spojených států amerických, kde letos v květnu už podruhé vystoupilo v posvátné newyorské Carnegie Hall. Tam se Čtyři tenoři dočkali potlesku ve stoje, ale ovací se jim dostalo také při akcích v Chicago a v Cedar Rapids. Navíc si Ameriku svým způsobem přivezli Marian Vojtko, Pavel Vítek, Michal Bragagnolo a Jan Kříž domů, když v New Yorku natočili videoklip k nové nahrávce písničky Massachusetts, tedy české verze superhitu skupiny Bee Gees, kterou v Čechách s textem Jiřiny Fikejzové uvedl v 60. letech ve známost Václav Neckář. A právě této legendě české populární hudby svou novinku Čtyři tenoři s úctou věnovali. No a k nové nahrávce Čtyř tenorů, jeden z nich, Jan Kříž, zpěvák a kumštýř s výraznými jeho českými vazbami, poznamenal. Je to jedna z těch skladeb, které má člověk pod kůží. V Americe se mi spojila se Stezkem po domově a najednou dávala ještě hlubší smysl. A písničku Massachusetts by měl tento vokální soubor zaspívat, až bude zanedlouho otevírat koncert světové pop soulové hvězdy Diany Ross 29. července v amfiteátru Lochotín v Plzni. Tady jsou Čtyři tenoři a Massachusetts přímo pro vás, milí posluchači.

0: Kapelu Aha teď střídá Petra Pitra a zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Hasičům se včera večer podařilo dostat na břeh Orlické přehrady u Kovářova na Písecku částečně potopenou motorovou loď. Vyzvedli ji pomocí norných stěn, informují o tom na síti X. Na místě byli i potápěči, jejich zásah ale nakonec nebyl potřeba. Nedošlo ani k úniku provozních látek. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisti. Slavnostní mše se včera na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 000 lidí. Bula a Drbola se v 50. letech staly oběťmi vykonstruovaného politického procesu. Pelhřimovský okresní myslivecký spolek dneska pořádá myslivecký den. Od 9:30 dopoledne můžou děti se svými rodiči přijít do tamních městských sadů. Připravený bude program zaměřený na lesní pedagogiku, kynologii nebo ochranu zvěře. Čeští volejbalisti vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory, zvítězili 3-1. Další turnaj čeká české reprezentanty příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem. Jih Čech bude dneska převážně polojasný, ze začátku ojediněle se slabými přeháňkami. Teploty vystoupí k 25 stupňům, na horách ke 20. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30 a k tomu 2 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné nedělní ráno. Mšice na Rybízech a také střih tohoto oblíbeného keře. Tak pokud si právě s těmito úkony nevíte rady, tak si poslechněte za chvilku naší rubriku Zahrádkář. Zkušená farmářka Lenka Šulcová totiž poradí, jak s rybízem na ty mšice a jako tedy správně zastříhat. No ale ještě předtím dáme poránu trocha hudby. Teď je tu kapela Elán.

0: jedním z nejoblíbenějších bobulovin na našich zahradách, asi to se na tom shodneme, je tedy rybíz. Už od našich babiček. Hodí se na šťávy, hodí se na marmelády a také do letních koláčů. No a abychom dopěstovali dostatek plodů, tak musíme se o ten rybíz náležitě postarat. Třeba správně prořezat. Jak na to, tak to poradí v rozhovoru s Hankou Šoberovou farmářka Lenka Šulcová.
1: Určitě. Líp se mi bude popisovat vlastně ten řez toho keřovýho, protože tam většinou vlastně to nechávám tak, že na tom keři nechávám 2 až 3 nějaký dvouletý výhony, 1 až 2 3letý, 1 až 2 4letý starší a mladší dávám pryč úplně. Takže většinou mi to vlastně jakoby vychází, že na tom jednom keři mám nějakých 5 až u některých odrůd až 9 na metru čtvereční těch prutů. Vždycky dbám na to opravdu, aby měl kolem čisto, aby mi tam jako nepřirůstala ta tráva prostě a to, aby ten keř byl vzdušný. Jinak vlastně jako mně přijde, že ten rybíz nějak netrpí na nějaký jako škůdce nebo tohleto, ale z jara hodně vidíte takový puchýřky na těch listech a to dělá mšice. A spoustu lidí vlastně jako říká, ale tam nic není. Jenomže musíte kouknout vlastně jakoby z druhé strany toho listu a ona už tam kolikrát teda opravdu ani bejt nemusí, ale jakmile to vidíte, že vlastně se tam na tom začnou na tom zeleném listu tvořit takový ty jako světlonce, někdy až do růžova, takový světlonce zelený až do růžova, takovýhle puchýřky, tak je to vždycky jakoby znak toho, že tam ta mšice byla. Nedoporučuju zase s něčím to jako stříkat, protože na tom jaře ta mšice, jak je živorodá, tak má ohromný náskok. Ale vy, když byste to postříkali vlastně jakoby nějakým tvrdým pesticidem, teď nemyslím teda nějakým jako ekologickým, ale i ty ekologický, vlastně jako zalepí totiž to savý ústrojí nejenom té mšici, ale i třeba těm beruškám, těm pestřenkám, těm škvorům. A vy vlastně si tím prvním postříkem úplně narušíte tu rovnováhu, protože ta mšice, jak je živorodá, tak ona vlastně jako furt přirůstá geometricky řadou. A vy, když to stříknete brzo, tak si odpálíte vlastně tu první generaci těch predátorů a pak už můžete stříkat pořád okola. Takže já vždycky radím vydržet nebo vzít proud vody. Jo, u něčeho, co jde opravdu jako postříkat, tak ty největší nánosy z toho jako dostat dolů a hlídat mravence. Protože ti syčáci si tam ty mšice nosí, protože oni jako mají z nich takový jako v uvozovkách dojný krávy, protože vlastně ta medovice, to, co vlastně vypouští ta mšice, takový ten lepkavej, tak tím se ty mravenci živí. Takže oni jsou opravdu schopní si je roztrkat jako po celý zahradě, aby nemuseli jako nikam daleko. Takhle si je roznosí. Takže potom, když je ten atak velký, tak někdy i opravdu jako jdu a to mraveniště jim jako rozhrábnu třeba 2-3x za den a oni se zdekujou a jdou někam, jako, kde mě třeba úplně až tak nevadí.
2: Když jsme u těch škůdců, ještě viděla se,

0: z toho vzduchu vlastně zmizela ta síra. Vy když vlejmete vlastně jakoby fungicidy, protože ten lišejník, že jo, tak jako na to zabírají prostě jako to mech, houba, lišejníky, tak je to taková symbioza vlastně vícero, tak na to zabírají vlastně fungicidy a všechny ty fungicidy jsou buď na bázi síry, nebo na bázi mědi. Ale ten lišejník je potřeba si uvědomit, že on sám o sobě neškodí. Je to pouze vlastně jakoby příznak za prvý toho, že máme čistý ovzduší a za druhý, že na ten stromek, on ten lišejník je totiž, jemu je jedno, jestli je na kameni, nebo je, jestli je na eternetový střeše, anebo je, jestli je na starý kosterní větvi nějakého stromu. On si ji využívá proto, že ta podložka se nehejbe. A pokud máte takhle vlastně jako napadený ten rybíz nebo ten angreš, tak je to jenom ukázka toho, že ten rybíz i ten angreš potřebuje ořezat a potřebuje nahnojit a zalejt. A jakmile vlastně ho nahnojíte, tak on začne přirůstat, tomu lišejníku se změní ta podložka, najednou mu ta podložka vlastně pod tím zadkem začne růst a jemu se to nelíbí a on zmizí sám. Škodí potom až jakoby vlastně třeba druhotně, zrovna třeba u toho angreštu, protože on přirůstá docela jako korty starý odrůdy, tak nemají ty přírůstky za ten rok tak velký, aby ho úplně jako ten lišejník prostě, aby tam jako najednou nebyl, jo. I když vlastně je o něj třeba dobře staráno. Řezem ještě jako když tak korunky držet vzdušný. A někdy se stane, že je tam toho lišejníku tolik, že on vlastně jakoby ucpe úplně ty rašící pupeny a ty pupeny musí dát velkou práci, aby prorazily. Nedoporučuji žádný ocelový kartáče, chraň bůh, nebo stříkat nějakou sulkou nebo nějakým fungicidem. Opravdu kolikrát stačí zalejt, nahnojit, udělat mu čistou tu zálivkovou mísu a jestli někde je velký ten nános, tak normálně rukavicí prostě to z toho jenom odrolit. Protože on škodí druhotně tím, že ty místečka toho lišejníku si vybírají jak škůci. Oni do toho zalejzají a dělají si z toho takový domečky. Jo, takže když třeba jako víte, že já nevím, na jabloni prostě tam máte nějakýho květopase nebo prostě nějaký jiný škůdce a máte tam ty kosterní větve takhle obalený, tak je dobrý to třeba takhle z toho stáhnout, trošku jako to eliminovat.
1: A ještě na závěr k tomu prořezávání rybízů. Pochopila jsem správně, že budeme vyřezávat celé větve, nebudeme tvarovat kuličku a zkracovat, říkám to dobře.
0: Říkáte to úplně správně, žádný bonzaje, žádný kuličky, ani žádný jiný tvary, opravdu se ty větve vlastně odřezávají 2-3 cm nad zemí a celý, jdou pryč.
1: A ideální doba, kdy? Na jaře?
0: Ideálně na jaře. Tam už prostě i třeba kolikrát i vidíte, který ty větve jsou jako starý, oni mají tak jako popraskanou tu borku, protože na podzimě mají dost často listy, tak tam nevidíte do toho pořádně. Jo? A takhle na tom jaře vidíte prostě i do prostředka toho keře, můžete tam šáhnout, vybrat třeba takový ty pololezetlelý listy a kousky větviček a můžete tam vlastně rovnou po tom řezu tak přihodit lopatu dvě toho kompostu a dál se o ně nestarat.
2: Český rozhlas České

0: informace o počasí. V noci bylo zpočátku zataženo, ojediněle se slabými přeháňkami i bouřkami, ale během noci se pak srážky i oblačnost, nebo srážky se rozpadaly a oblačnost ubývala. K ránu se tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni Celsia. Přes den nás čeká slunečno, pouze ojediněle slabé přehánky, bude převážně polojasno, ráno ještě pouze ojediněle mlhy, které se budou ale rychle rozpouštět, budou slabé přehánky, které pak odpoledne budou ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia a vád by měl slabý jihozápadní až západní vítr, který pak odpoledne přechodně zesílí na mírný rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a postupně se bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je na jedničce, to je mírná zátěž. Zítra v pondělí bude polojasno až jasno, odpoledne pak od západu začne přibývat frontální oblačnosti, nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 13 až 9 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia. Denní teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý proměnlivý, během dne pak převážně jihovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Na Šumavě pak se vítr bude odpoledne měnit na jihozápadní, ale to bude zítra. Teď pěkně se vrátíme k tomu dnešnímu dni, protože neděle je hezký den a teprve začíná, ale vzhůru už je Marie v Plané nad Lužnicí, píše nám, že mají 11 stupňů, měsíc bledý a je po dešti a klid. Tlak 1019 hektopaskalů. Všechny zdraví a přehezký den. Marie, děkujeme za zprávu a také přejeme hezkou neděli. A ještě tu mám také SMS-ku z Trhových Svinů, kde je trochu mlhavo, 13 stupňů. Pěknou neděli všem do studia přeje zdraví Boža. Bože, také děkujeme za zprávu a do Trhových Svinů také přejeme hezkou neděli.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8,5 minuty před 6 hodinou raní, pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. V Jindřichově Hradci pokračují dny města. V 6 hodin večer rozezní nádvoří koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky. Slavnostní hudba, precizní provedení a také atmosféra historického města vytváří v Jindřichovém Hradci kombinaci, která stojí za zastavení. Pokud máte rádi divadlo pod letní oblohou, tak v Českém Krumlově vás v 5 hodin odpoledne na otáčivém hledišti čeká rodinný Herkules a večer pak v 21:30 vystřídá antického hrdinu Dekameron, příběh plný humoru, lásky a lidských slabostí. Děti dnes slaví na mnoha místech. Ve 14:00 odpoledne odstartuje Den dětí na plovárně v Blatné. Ve stejný čas ožije také fotbalové hřiště ve Volarech, stadion v Chlumu u Třeboně, zámecký park v Popelíně a také hřiště v Malenicích. A rovněž ve 14:00 začnou také oslavy Mezinárodního dne dětí také v Kardašově Řečici. Čekají vás soutěže, hry, pohyb i příležitost strávit příjemné odpoledne s rodinou. Cehnice na Strakonicku, ty zvou na poutní program. Už v 9:30 dopoledne se rozběhne ožije místní hřiště pouťovým fotbálkem a v 15:00 pak naváže koncert pěveckého sboru Pramínek v areálu 9 králů. Milovníci divadla mohou večer zamířit také do Čestic na Strakonicku. V domě pro seniory se od 19:00 otevře ředitelská lóže, tedy komedie, která slibuje chytré dialogy a také nařlet. No a pokud vás lákají příběhy z cest, zastavte se ve Strukovicích nad Blanicí. Festival Foto na provázku dnes doplní cestovatelské přednášky a nabídne také inspiraci pro další výpravy.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Za první rok sdílení si písecké elektroauto půjčilo 200 řidičů. Základní škola v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku má nového ředitele. Lidi v Arménii volí nový parlament, rozhoduje se o dalším směřování země. Na jihu Čech se můžou ojediněle vyskytovat slabé přehánky, odpoledne budou ustávat. Dobré nedělní ráno vám přeje Petra Pitra. Obyvatelé Písku si budou moct další rok půjčit sdílené elektroauto. Radní schválili prodloužení smlouvy s poskytovatelem služby. Za první rok projektu si elektroauto půjčilo 200 registrovaných uživatelů. Za volantem se střídají obyvatelé města i zaměstnanci úřadu. Pokračuje starosta za hnutí ANO Michal Čapek.
4: Buď se to dá pronajmout pro služební účely, to mají zaměstnanci zdarma jako služební vozidlo, a pro veřejnost se jedná o částku 150 Kč za hodinu. Bylo to využívané cesty do Prahy, do Budějovic, do Plzně poměrně hojně. Na počty automobilů tak sdílená mobilita je věc, která by v budoucnu mohla pomoci.
2: Základní školu v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku povede nový ředitel, stane se jim stávající zástupce Pavel Svoboda. Informovala o tom bezpartijní starostka Markéta Vaňková. Svoboda od července nahradí ve funkci současnou ředitelku Miroslavu Kolářovou, která po pouhých 2 letech podala rezignaci. Předcházely jí napjaté vztahy mezi ní a některými pedagogy. V loňském roce odešlo ze školy několik učitelů z 2. o stupně. 2,5 milionu voličů dneska v Arménii může hlasovat v parlamentních volbách. Ty rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoly Pašiniana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
5: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
6: Soudí bývalá poslankyně, dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska převážně polojasný, teď po ránu se ještě můžou ojediněle vyskytovat mlhy, které se ale rychle rozpouští. Občas se vyskytují i slabé přehánky, odpoledne pak budou ustávat. Maximální teploty vystoupí ke 22 až k 25 stupňům, na horách naměří kolem 18. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte na dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí na 105. kilometru ve směru na Prahu je sražená zvěř. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tento týden se policie na českých silnicích zaměřuje na jednostopé dopravní prostředky. Připojili se tak k celosvětové akci Two Wheelers, která o víkendu v České republice končí. Na co se policisté zaměřují, uslyšíte za chvilku v reportáži ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4 a čtvrt minuty po 6. hodině v neděli 7. června. Dobré ráno a hezký a klidný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Od úterý měli policisté po celé České republice hledáčku dalekohledů motocykly, mopedy, kola, koloběžky a to ty elektrické také. Do pátečního poledne zaznamenali 600 přestupků. Akce Two Wheelers, zaměřená jednostupová vozidla, o víkendu končí. V Praze jsme se byli podívat přímo s policisty.
1: Součástí silniční kontroly je dechová zkouška, zda nejste ovlivněn alkohol.
2: A teprve na pivo jedu, to mám teda opravdu štěstí.
1: No tak doufejme, že nepojedete zpátky potom
2: to
1: na tom.
2: To už si nedovolím teďka.
1: Dechová zkouška je v pořádku, negativní.
3: Ověřila policistka u jednoho z jezdců na elektrokole v pražské Jelení ulici. Kromě testů na alkohol nebo drogy, ale hlídky kontrolují i technický stav vozidel.
4: Já vás požádám, můžete za chvilku z toho slíst, asi si jenom chcem podívat na něco. Jo, tady to vlastně můžeme vidět, že to nemá vlastně tlačítko na přepínání režimu jízdy, takže to prostě by se to bude jako klasický elektrokolo. Jo, tady si může vlastně přepínat jenom režimy rychlosti.
3: Kontroluje elektrokolo policista Jiří Tichý. Žádné pochybení v tomto případě nenašel. Policisté se na to zaměřují, protože elektrokola, která jezdí sama i bez šlapání, jsou totiž podle zákona motocykly a platí pro ně jiná pravidla, vysvětluje Tichý.
4: Když už teda klasifikujeme to, že se jedná o ten motocykl, tak povinností vlastně toho řidiče je mít za jízdy nasazenou přilbu, která je schválená pro motocykl. Když je změříme, tak řešíme řidičské oprávnění. To znamená, že pokud je to do těch 25 km v hodině, tak na to není vyžadováno řidičské oprávnění.
3: Elektrokola motocykly podle něj používají hlavně kurýři a průvodci s turisty. Jednu takovou skupinu s elektrickými tříkolkami zastavila jiná hlídka v zatáčkách pod Chodkovými sady.
5: Nás tady buzerují jenom protože nemají rádi trojkolky, tak zakažte trojkolky. Přesně máme, spadáme pod elektrokola. Já vím, že to nevypadá jako elektrokola.
6: Tohle splňuje specifikaci mopedu a je to kategorie L2E, a který podléhá registraci v České republice.
1: A ta registrační značka tam teda není?
6: Registrační značka tam není, registrovaný to není, je to špatně.
1: Co s tím bude teď?
7: No tak pokud se jedná o cizince nebo Čecha, žijícího trvale na území České republiky, tak přestupek nelze řešit na místě, proto bude oznámen ke správnímu orgánu a za tento přestupek hrozí i zákaz činnosti.
3: Říká policista Radek Sova. V případě cizinců podle něj policie udělí kauci, která funguje jako záloha před správním řízením. V obou případech pak rozhodují úředníci obcí. S upravenými elektrokoly bez poznávacích značek se policisté v Praze setkávají často, dodává Sova.
7: Ta nebezpečnost tohoto jednání spočívá v tom, že v případě, že je vozidlo na registračních značkách, může jezdit pouze po pozemní komunikaci. A oni nemají zaregistrovaný tyto vozidla, tudíž jezdějí i v místech, kde jezdit by neměli. To znamená pěší zóny, po případě parky.
3: Tam jsou nebezpečím pro chodce. V Praze bezpečnostní akce skončila už ve čtvrtek. Policisté při ní zkontrolovali téměř stovku dvou nebo tříkolých vozidel. Pochybení zjistili u více než čtvrtiny z nich. Nejčastějším přestupkem byl špatný technický stav. Jezdcům chyběly třeba blinkry, zmíněné registrační značky nebo měly sjeté pneumatiky. Sára Adamcová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu před 6:45 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo oblačno až zataženo, tedy zpočátku ojediněle se slabými přeháňkami anebo bouřkami, a během noci pak srážek i oblačnosti ubývalo. K ránu se tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly od 13 stupňů až k 10 stupňům Celsia. Přes den nás čeká slunečno, pouze ojediněle, slabé přehánky, bude převážně polojasno. Rána pouze ojediněle s mlhami, které se ale budou rychle rozpouštět. Očekáváme také slabé přehánky, které pak odpoledne budou ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia, a vád by měl slabý jihozápadní až západní vítr, který pak odpoledne přechodně zesílí na mírný, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, a postupně se bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky ty dnes budou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, a to je mírná zátěž.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Máte nějaký pěstitelský dotaz? Nedaří se vašim rostlinám a vy netušíte proč? Váháte, co, kam a nebo kdy správně vysadit? K dispozici vám je zahrádkářská poradna. Využít ji můžete tuto neděli po 11. hodině dopolední. Odpovídat na vaše dotazy bude zahradník Pavel Chlouba.
1: Od hrdinů socialistické práce k podcastům. I tak by se dala vyprávět historie festivalu Prý Bohemia Radio. Přesně před 50 lety přijeli rozhlasáci do Mladé Boleslavy, kde právě začínala první přehlídka toho nejlepšího z české rozhlasové tvorby. Jaký vliv měla tehdejší ideologie na tvůrčí práci v médiích? A co viděl prezident Václav Havel na jednom z porevolučních ročníků? Příběhy z archivu nabídneme za chvilku. Ale teď bude zpívat Michal Tučný.

0: Od legendy o komunistickém hrdinovi až po podcast o kutnohorském léčiteli. Festival Prý Bohemia Rádio už 50 let odráží dobu a představuje to nejzajímavější z rozhlasové tvorby. Přehlídka dokumentů, reportáží a také podcastů, která se v posledních letech pořádá v Olomouci, má mezinárodní přesah. Účastní se jí rozhlasoví tvůrci jednak z Ukrajiny, z Polska, ale také ze Švédska. Historie akce se začala psát v roce 1976 a my se tam jako na chvilku vrátíme.
1: Rozhlasová hra svou neopakovatelnou atmosférou důvěrnosti dokáže promluvit přímo do nitra člověka.
2: Komentuje v červnu roku 1976 vznik festivalu rozhlasová reportérka Jitka Pražáková.
1: Aby takovou opravdu byla, uspořádal tento týden Český rozhlas festival české původní rozhlasové hry Prý Bohemia.
2: Tehdejší soutěžní tituly spojuje jak jinak než socialistické téma práce.
1: Prý Bohemia získala hra Jiřího Procházky Legenda o Janovi, která je baladickým příběhem o Janu Švermovi.
2: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
3: Všechny úvodní stručné referáty orientovali pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
2: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
4: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
2: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Prý Bohemia Rádio stává mezinárodní festival.
5: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
2: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
5: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
2: Aby dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
5: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
6: Prý Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
2: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
7: Určitě v tom má hodně prsty.
8: Našla jste něco užitečného?
9: Nic moc.
2: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Prý Bohemia Rádio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Ve studiu sedí Petra Pitra, jsou tady zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dnešní připomínku blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboly na Vysočině uzavře mše na místě popravy. U Jihlavské polytechniky ji bude od 17 hodin celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dnešní školní areál sloužil v době babických procesů jako soud a návštěvníci si ho můžou prohlédnout od 3 hodin. Pacienti v Česku trpí po operační otravou krve častěji než ti v zahraničí. Ročně jich je přes 5 000. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Stát chce počet případů snížit na polovinu. Pojišťovny by tak do 2 let mohly přestat proplácet léčbu sepsí, aby nemocnice motivovaly k důslednější péči. Lidinově taky na internetu najdou, kolik případů má nemocnice, ve které je čeká operace. V Týně nad Vltavou letos zavedli na vybraných místech nový ekologicky šetrnější způsob péče o městskou zeleň. Na některých travnatých plochách vytvoří takzvanou mozaikovou seč. Část plochy zůstane neposečená a díky tomu líp zadrží bláhu, ochladí okolí a zároveň poskytne útočiště i potravu hmyzu. Ženský bouldering na světovém poháru ve sportovním lezení v Praze vyhrála 18-letá Američanka Annie Sandersová. Češky ve finále nebyly. Dneska se na Štvanici představí Adam Ondra v lezení na obtížnost. Jih Čech bude dneska převážně polojasný, ze začátku ojediněle se slabými přeháňkami. Teploty vystoupí k 25 stupňům, na horách k 19. Slabý vítr dopoledne zesílí na mírný, odpoledne pak bude zase slábnout a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pro řidiče mám dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné problémy ani nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30, k tomu 2:15 a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké nedělní ráno. Policie stále varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Pod záminkou rychlé investice vás útočník může připravit o veškeré úspory. Jak přesně podvod funguje a že kvůli němu mají nemalé problémy také majitelé transparentních účtů, o tom budeme mluvit za chvilku. Teď bude zpívat Petr Novák.

0: Dávejte si pozor, na který účet posíláte peníze. Podle policie přišli podvodníci na další způsob, jak nás připravit o úspory. Vydávají se za investiční poradce a nejdříve chtějí, abychom poslali peníze na pravý transparentní účet, například nějaké sbírky, a slibují, že se samozřejmě dárcům finance zhodnotí. Když si útočníci ale ověří, že finance opravdu přišly, zadají číslo jiného účtu, který tedy už ale patří jim. Páchají tak takovou dvojitou škodu. Oberou o peníze důvěřivce a ještě zadělají na problém i majitelům transparentních účtů.
1: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery, protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
2: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
3: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
2: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
4: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
1: Teď v tuhle chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po půl roce, po dvou letech ozývat.
2: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
5: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství, třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
2: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes stejně jako včera drží službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme polojasno až oblačno a aktuálně bez srážek. Ty se vyskytují převážně na severovýchodě a východě republiky, kde se nachází i více oblačnosti. Teploty na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi 11 až 15 stupni Celsia a nejnižší teplotu dnes naměřili Volary, a to 4,7 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplota je 14,2 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1021 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 12,4 stupně Celsia a vítr slabý západní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše postupující do střední Evropy od jihozápadu. Odpoledne bude tedy převážně polojasno, večer potom bude až jasno. Maximální denní teploty dnes budou mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Vítr bude foukat zpočátku mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, ale během odpoledne bude postupně slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jedničce, mírná zátěž.
1: Pane Fribauere, jaké jsou teplotní rekordy k 7. červnu?
2: Dneska rekordy překonávat nebudeme. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích v roce 1998, a to 33,3 stupně Celsia. Nejnižší minimální teplota potom v roce 1925, a to 1,3 stupně Celsia.
1: Co slunce? V kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vešlo ve 4 hodiny a 59 minut a zapadne.

0: dat bude ve 21 hodin a 3 minuty.
1: A jak bude v noci a zítra?
0: Před studenou frontou, která k nám potom bude postupovat v úterý, tak k nám bude proudit teplý vzduch od západu. V noci a zítra bude jasno až polojasno. Zítra k večeru potom od západu právě začne přibývat frontální oblačnosti a v noci se místy vyskytnou i přehánky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia a ty maxima budou vyšší než dnes, dá se říct takové letní teploty, mezi 25 až 28 stupni Celsia na horách kolem 22 stupňů. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý, během dne pak převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na jedničce. Mírná zátěž.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fiebauer. Díky za to pro tuto chvíli. Za hodinu se těším na slyšenou.
0: Na slyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Umíte si představit, jak tančí sněhové vločky? A nebo jak se při své práci pohybují pradleny? Může jejich pohyb připomínat tanec? Pokud vás tahle témata opravdu zajímají, pak si nalaďte v neděli krátce po 17. hodině kavárnu. Budeme se v ní věnovat festivalu Tanec Praha. K poslechu vás zve Pavla Kuchtová.

0: Je neděle a tak pro vás máme připravený Vltavín. A v tom dnešním díle Vltavínu si připomeneme, že kola dějin se někdy pootáčí naprosto nenápadně a také skrytě. Bývá to v období, kdy se zdánlivě nic neděje, v období, které se v učebnicích dějepisů výrazně nezmiňuje. A takové byly také červnové dny, týdny v letech 1938 a 1948, o kterých uslyšíte. Ale připomeneme si ve Vltavínu také jednu zlatou éru přelomu 18. a 19. století, kdy se dostavil a úspěšně fungoval Schwarzenberský plavební kanál. A právě do doby zprovoznění kanálu nás zavede krásný archivní záznam, který natočili redaktor Jaroslav Klíma a také archivář a historik Jiří Záloha. Stalo se tak v roce 1998. Tehdy připomněli dobu, kdy se plavilo nejenom polenové dřevo ze Šumavy do Vídně, ale také dobu, kdy se ze Šumavy plavily vory až do Drážďan.
1: Plavilo se dál až do ústí řeky, tam je místo zvané Partenstein, kde byla velká česlice, čili takové jako žebříky velké na toku, na jezu. A z něho se dlouhými bydly, s takovými háky, vytahovalo dříví na břeh, dávalo se do takzvaných štosů, čili do hranic, a potom se nakládalo na lodi, které to dříví odvážely do Vídně. Byl to ohromně výnosný obchod, protože ta prvovýroba byla velmi laciná, ta doprava byla, řekněme, laciná, ale ten prodej byl výhodný, protože ve Vídni nebylo prakticky žádné palivové dříví k dostání. Pokud se tam plavilo dříví po Dunaji, tak zásoby toho dříví z jiných krajin mizely, z Alp se tam těžko mohlo něco dostat, tak Vídeňáci za drahé peníze skutečně kupovali šumavské dříví.
2: My bychom ještě měli říci jednu zvláštnost plavení tohoto dřeva. Jeho Češi znají dokonce i z vyprávění dědů, pradědů voroplavbu. Ovšem tady to šumavské dříví se Schwarzenberským kanálem a vlastně i tou řekou Míl splavovalo jenom po jednotlivých kusech.
1: Ne, to se splavovalo v polenech. Ta polena měla různou délku, 3, 5 stop, ale vorové dříví se po kanále nikdy neplavilo. Pouze jeden čas na českém území u Nové Pece, protože k tomu ty vodní toky nebyly přizpůsobeny. Doprava vorového dříví ta šla po řece Vltavě, a sice až od Nového Údolí a od Volár z té krajiny. Pořád ta plavba byla nerušená, ale přijelo se k Čertově stěně a
2: konec.
1: Byl konec. Tam se musel teda v místech hráze nynějšího Lipenského přehradního jezera všechno dřevo vytahat na břeh. Napřed se museli ty vody rozvázat. Na povozech se tou silničkou, kterou mnozí známe, ve směru k Čertově stěně, se to svezlo do Vyššího Brodu a tam pod klášterem na louce se to svazovalo do Nových Vorů a plavilo dále často až do Drážďan.
0: Slyšeli jste ukázku Vltavínu. Celý pořad odvysíláme dnes po zprávách v 9 hodin.

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Cyklistická akce 8 dní pro paliativu podpoří 8 hospiců v Česku. Na jihu Čech lidi loni odevzdali přes 600 tun elektroodpadu. Teploty budou dneska kolem 23 stupňů, nebe bude převážně polojasné. Hezké ráno vám přeje Petra Pitra. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
3: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
3: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
5: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
3: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: První etapou z Prahy do Písku dneska startuje charitativní akce 8 dní pro paliativu na podporu hospiců. 8 lidí, kteří pečovali o svoje blízké v závěru života, ujede v průběhu 8 dnů na dvojkole víc než 1000 kilometrů po celém Česku. Na trasu se jako první vydá pečující Ondřej Bouška spolu s ultracyklistou Martinem Součkem. Akce je v Písku spojená s programem, který začne v 1:30 odpoledne v Palackého sadech. Podrobnosti má organizátorka Barbora Smrčková z místního domácího hospice Atelas.
6: Účastníci se mohou těšit na food truck s výběrovou kávou, tvoření pro děti nebo možnost vyzkoušet si geronto oblek. Taky na ně čeká cvičení v parku s fyzioterapeutkou, koncert kapely Bonsai číslo 3 a slavnostní příjezd pelotonu.
2: Lidi se můžou do akce zapojit i online na webových stránkách 8dní.cz. Obyvatelé jižních Čech loni odevzdali přes 608 tun vysloužilého elektra. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování společnosti Rema System. Množství sesbíraného odpadu odpovídá plně naloženému nákladnímu vlaku s desítkou vagónů. Jihočeský kraj se v porovnání s ostatními regiony umístil na 13. místě. Nejvíc elektroodpadu vybrali Středočeši, a to 8,5 tisíce tuny.
7: Každý jeho Čech vloni odevzdal průměrně necelý kilogram starého elektra. Díky správné recyklaci se pak v regionu podařilo ušetřit 1 300 000 kWh elektřiny. To odpovídá roční spotřebě zhruba 367 domácností. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1021 hektopaskal. Jih Čech bude dneska převážně polojasný, občas se vyskytují slabé přehánky, které budou během dopoledne ustávat. Maximální teploty dneska vystoupí ke 22 až k 25 stupňům, na horách k 19. Slabý vítr západních směrů dopoledne zesílí na mírný, odpoledne pak opět zeslábne a biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S omezením počítejte ve Frimburku na Českokrumlovsku. Kvůli konání městských slavností bude až do 10. hodiny dopolední uzavřené náměstí. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: cm vysoký ječmen, uschlé odnože, nedostatek píce. Letošní suché jaro trápí především zemědělce. Už teď je podle nich jasné, že sklizeň obilí bude nižší a navíc hrozí také nedostatek píce a slámy pro hospodářská zvířata. Jedním z nejpostiženějších regionů je Pelhřimovsko, kam se vydáme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice za chvíli. Aktuálně nás posloucháte 5 minut po 7. hodině v neděli 7. června. Dobré ráno. a hezký a klidný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Od března podle dat meteorologů spadlo na Pelhřimovsku pouze pár milimetrů srážek. Pole jsou suchá a vegetace je ve špatném stavu. Zemědělci už teď ví, že letošní sklizeň nebude nijak bohatá. Podle nich navíc hrozí, že nebude čím krmit a podestýlat hospodářská zvířata.
1: Je to zaschlý, takže vlastně zasychají odnože, takže vlastně chybějí tam klasy a je to, řekněme, hruba poloviční proti normálnímu roku.
2: Ukazuje mi agronom František Vašák, jak vypadá obilí na polích zemědělského družstva Vysočina v Želivě na Pelhřimovsku.
1: Netají třeba ječmeny a jsou vysoký tak do 20 cm.
2: Za žalostný stav vegetace prý může katastrofální nedostatek srážek.
1: Za květen spadlo 20, za duben bylo 5 a za březen bylo asi 12 mm.
2: Týká se to kterých plodin?
1: Veškerých plodin. Teďka asi nejhorší u nás situace bude s krmením, protože teďka co sklízíme pícněny na senáže, tak někde jsme tak možná na polovině. A samozřejmě bude i pak problém se stelivem, protože nebude sláma a výnosy vlastně obilovin a ostatních plodin. To je otázka, jak ještě zaprší, ale už teď je jasný, že bude minimálně o třetinu proti normálu dole.
2: Že situace na Pelhřimovsku je jedna z nejhorších v republice, mi potvrdil i Miroslav Trnka, bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho.
3: V tuhle chvíli právě na západě Vysočiny vidíme ten stres vlastně z nedostatku vláhy. Se trvalé téměř jeden měsíc. Respondenti Intersucha vlastně na to reagují i tím, že signalizují jaksi nedobré vyhlídky jařin a teď už zčástěji o zimu.
2: To ale neznamená, že jinde by to bylo výrazně lepší. Se suchem bojují zemědělci napříč regiony. Pokračuje mluvčí Agrární komory České republiky Barbora Pánková.
4: Situace dále komplikují omezení v oblasti přípravků na ochranu rostlin, za které často neexistují adekvátní náhrady. Škůdci si navíc postupně vytváří rezistenci vůči zbývajícím povoleným prostředkům. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že porosty nevscházejí a nevyvíjí se tak, jak by bylo potřeba, což se může výrazně projevit na výnosech i celkové letošní úrodě. Už nyní je zřejmé, že letošní výnosy obilovin i řepky budou nižší.
2: Podle meteorologů je letošní rok nejsušší od roku 2018. Z Pelhřimovska Milan Soldán, Český rozhlas.

vlastního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 7:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude převážně polojasno, ráno ještě ojediněle s mlhami, které se budou rychle rozpouštět a budou také slabé přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vát by měl slabý západní až severozápadní vítr. Dopoledne zesílí na mírný rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. A později pak odpoledne bude opět slábnout. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mačkáte mezeru, pak už dopisujete text zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 01 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Velešína, kde je polojasno, 13 stupňů. Všem krásný den přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Prakaticích je 16 stupňů, obloha obláčková, sluníčko nakukuje, pěkný den přeje všem Helča. Helčo, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno až zataženo, klidno a 15 stupňů. Nedělní pohodu přeje Marie. Marie, děkujeme. V Brloze je oblačno, slabý vítr a 15 stupňů. Zdraví hezkou neděli přeje Marie, tak i vám, Marie, děkujeme do Brloha. A ještě tu mám zprávu od Lučka a Zdeňky, kteří píší Volary, Rafanda, polojasno, 13. Tak i za toto SMSku děkujeme. A přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tenkrát na jihu, tak to je souborné knižní vydání povídek Milana Koželuha, znalce a milovníka Novohradských hor. A tak také proto si ho Filip Černý pozval do knižní hlídky, kterou budeme vysílat dnes odpoledne kolem 14:45. V tom knižním povídání pánů mimo jiné také zazní otázka, jestli má z knihy autor Tenkrát na jihu radost.
1: Mám. Chtěl jsem snadnou otázku, ta snadná je. Mám z ní radost, ale protože ta knížka vyšla už teda vlastně loni, tak by bylo chyba už po půl roce mít stále jenom radost. Vidí pořád teda mám radost reakcí lidí a z toho, že se potkávám s lidmi, které jsem neznal předtím, jak poznáme, o mám je dneska díky knížce, a kteří v té knížce čtou to, co jsem chtěl doufat, že tam někdy někdo bude číst.
2: Právě, ta knížka to je vlastně sborník de facto vašich povídek, které vznikly za různých okolností v různé době, ale jejich pojivem jsou Novohradské hory a vy po Novohradských horách také provádíte. Provádíte i po místech, o kterých se můžeme dočíst právě v knížce Tenkrát na jihu.
1: No to už je horší otázka než ta první. Ano, provádím, jsem trochu občas limitován už tím, že ne vždycky to tělo slouží tak, abych se mohl zavázat s tím, že udělám teda 30-kilometrový okruh někde. Ale ano a rád, tak abych řekl.
2: Máte některá místa radši, protože vy jste velký milovník Novohradských hor?
1: Mám rád místa návratů a místa, kde ten návrat musí být v určité chvíli, teď a tady. A to je třeba, když kvetou narcisy. Narcisy jsou fenoménem Novohradských hor a moc se mi líbí, že člověk nemůže odkládat svoje pohodlí, nemůže úplně čekat na nějaké jiné rozpoložení. A oni ještě ke všemu jsou troje, ty narcisy, žlutý, hvězdicový a bílý. A já díky tomu, že po nich chodím asi 20 let a 20 let fotím, tak vím, že před těmi 20 lety všechny tři rostly najednou a kvetly najednou a bylo to snadný, 25. přibližně dubna byly narcisy. Teď je to teda tak, že teď v sobotu půjdu znova teda do hor, protože ještě pořád nevykvetly všechny bílý narcisy. Takže to je důvod, já jsem tam takom byl asi 10krát na ty narcisy a musím říct, že jestli to je mým věkem taky trochu, ale i reakcemi lidí, kteří chodí se mnou teda, tak je to radost jít tou jako by opuštěnou, ale krásnou krajinou a když najednou tam přijdete a ještě ke všemu ten narcis je samozřejmě pozůstatkem po lidech, kteří tam žili a on tam 70 let je sám a pořád kvete znova a znova, tak to je pro mě radost třeba tohleto.
3: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě.

0: Abu teď vystřídá Petra Pitra, která připravila zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Hasičům se včera večer podařilo dostat na břeh Orlické přehrady u Kovářova na Písecku částečně potopenou motorovou loď. Vyzvedli ji pomocí norných stěn. Informují o tom na síti X. Na místě byli i potápěči, jejich zásah ale nakonec nebyl potřeba. Nedošlo ani k úniku provozních látek. Česká správa sociálního zabezpečení začne postupně přecházet na novou internetovou adresu. Místo webu csszcz.cz bude používat doménu csszz.gov.cz. Změna sjednotí sociální správu s dalšími státními institucemi. Pro klienty se nic nemění, původní adresa je na nový web automaticky přesměruje. Pelhřimovský okresní myslivecký spolek dneska pořádá Myslivecký den. Od 9:30 dopoledne můžou děti se svými rodiči přijít do tamních městských sadů. Připravený bude program zaměřený na lesní pedagogiku, kynologii nebo ochranu zvěře. Čeští volejbalisti vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory, zvítězili 3-1. Další turnaj čeká české reprezentanty příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem. Jih Čech bude dneska převážně polojasný, ze začátku ojediněle se slabými přeháňkami, které budou během dopoledne ustávat. Teploty vystoupí k 25 stupňům, na horách naměří kolem 17. Slabý vítr dopoledne zesílí na mírný, odpoledne pak opět zeslábne. Biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30 a k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké nedělní ráno. Za chvilku se společně vypravíme za pokladem, který vykopali sudečtí Němci v pohraničí v roce 1956. Ovšem byl to poklad, který sami zakopali o 10 let předtím, když šli do odsunu. Zapomenutý a skoro neuvěřitelný příběh vykutal reportér Českého rozhlasu a za chvíli se s námi o něj podělí. Ale ze všeho nejdřív je tu kapela Kryštof.

známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak

0: odsunutých Němcích zůstaly v České republice stovky zaniklých vesnic a po některých zbyly pouze základy. Po obci Litrbachy na Sokolovsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic, jenom tečka na mapě. A právě odsud také pochází německá rodina Heleny Baránkové, kterou nakonec poválečný odsun minul. Paní Helena dnes bydlí v obci Krásno, nedaleko Čisté, a s pomocí archeologů našla také místo, kde stával její dům.
1: Naši, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
2: Rodina Heleny Baránkové, Rozené Štovaserové, skončila ve sběrném táboře u Karlových Varů. Do odsunu ale nakonec nemusela, protože úřady potřebovaly lidi na práci.
1: A v 56. roce, když poprvé přijela maminky sestra, tak přišla na geniální nápad, že si půjdou ty věci vyhrabat do Litrbach. Jo? Tam tenkrát při nich museli stát všichni svatý, protože táta zavřený v lokti na hradě, no jako už v 56. ne, jo, teta z Německa, a teď tam šli prostě kopat. Jo.
2: Helena Baránková se narodila 5 let po válce a na odsun se pamatovat nemůže. Stává z křesla a ze skříňky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
1: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžový servis na tu jejich práci. Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali sebou. To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
3: Takže tady někde vykopala to vaše teta.
1: To kopali chlapi, jo.
3: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo-západním směrem. Říká archeolog Filip Prekop. Je stejně zajímavé, že váš dům už dneska

0: počasí.
1: Minutu a půl po 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: V té severovýchodní polovině kraje máme polojasno až jasno. V té jihozápadní potom je oblačnosti více. A v celém kraji aktuálně bez srážek, ale z Bavorska už směrem k východu postupují přehánky, které se za chvíli mohou objevit na Šumavě. Teploty se na jihu Čech pohybují mezi 12 až 17 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplotu 16,8 stupně Celsia, vítr fouká slabý se

0: severovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1021 hektopaskalů a stále stoupá. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 12,9 stupně Celsia a vítr slabý jeho západní 2 metry za sekundu.
1: Jak to vypadá se stavem vody na našich jihočeských tocích?
0: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je pouhých 45 cm. Ve vyšším Brodě je výška hladiny 59 cm, průtok 6,2 metrů krychlových za sekundu, tedy na hranici sjíznosti. Na hranici sjíznosti je i Lužnice Pilař. Ta hlásí výšku hladiny 122 cm, v Bechyni je výška hladiny pouhých 83 cm, tedy nesjízdné. A Otava, Katovice je také na hranici sjíznosti, výška hladiny 42 cm, průtok 4,4 metrů krychlových za sekundu. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 15 až 19 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 20,4 stupně Celsia.
1: A jak bude přes den?
0: Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše postupující do střední Evropy od jihozápadu. Odpoledne bude převážně polojasno, večer se potom bude vyjasňovat. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia na horách kolem 18 stupňů. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a během odpoledne bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jedničce mírná zátěž.
1: No a jak bude v noci a zítra?
0: V noci a zítra bude k nám proudit teplý vzduch před studenou frontou. Bude jasno až polojasno, zítra k večeru od západu začne potom přibíjet frontální oblačnosti a v noci se místy mohou objevit už přehánky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni Celsia a maximální denní budou vyšší než dnes mezi 25 až 28 stupni Celsia na horách kolem 22. Vítr bude slabý, proměnlivý, během nepřevážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď bude na jedničce, mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte vy, meteorologové, na úterý?
0: Úterý se nám to počasí pokazí, bude nás přecházet studená fronta od západu, bude tedy zataženo až oblačnost deštěm nebo přehánkami a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Večer potom budou srážky ubývat. Minimální teploty budou kolem 15 stupňů Celsia a maximální denní kolem 20 stupňů. A vítr slabý jižních směrů, který se odpoledne bude měnit na mírný, západní až severozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Petr Fliebauer. Děkuji za to pro tuto chvíli. Za hodinu naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: No a v našem vysílání jsme pro vás také na dnešek připravili rubriku Co v učebnicích nebylo. A v tom dnešním vydání, to dnešní vydání bude patřit Silonu. Jak umělé vlákno vznikalo, tak o tom bude za chvilku mluvit Martin Písařík, ale ještě předtím bude zpívat Janek Ledecký, píseň Jenom láska.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Bazén v Jindřichově Hradci od léta zdraží, vyšší ceny čekají i pravidelné návštěvníky. V centru Jihlavy je možné nově parkovat zadarmo i v sobotu. Horští záchranáři v Krkonoších teď nejčastěji ošetřují seniory. Dnešní teploty se na jihu Čech dostanou k 25 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Lidi si od července připlatí za návštěvu plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci. Radní schválili zvýšení ceny o 10 korun na hodinu, takže plavci nově zaplatí 130. O 5 korun za hodinu si připlatí taky držitelé permanentek. Důvody změny vysvětluje starosta Michal Kozár z Hnutí ANO.
3: Malinko jsme zvedli ceny s ohledem na nárůst vstupu. Režie bazénu z hlediska těch příjmů, tak stále dotujeme ten provoz. Tady se jedná jenom o tu skutečnost, že došlo i k úpravě ceny za dodávané teplo. Tím pádem se nám to promítne, aby jsme neprohlubovali tu ztrátu.
2: Jihlava částečně změnila systém parkování. Řidiči nově nebudou v sobotu muset za odstavení auta na vybraných místech v oranžové a fialové zóně platit. Jak uvedl primátor z ODS Petr Ryška, změnit režim se rozhodlo vedení jihlavského magistrátu kvůli nízké vytíženosti. Město bezplatnými sobotami přijde ročně asi o 2 miliony korun. Před začátkem letních prázdnin tvoří aktuálně nejpočetnější skupiny turistů v Krkonoších seniori. Někteří z nich ale na túrách přeceňují svoje síly nebo potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba vyjíždí do terénu nejčastěji, potvrzuje mluvčí záchranářů Marek Friš.
4: Jsme řešili záležitosti, které se týkaly spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, protože v tomto období každoročně přijíždí mnoho turistů vyššího věku a tam se některé ty zdravotní problémy vyskytují, takže to jsou takové věci, které řešíme, nebo běžné úrazy. Sport.
2: Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká dneska dopoledne 14. grandslamové finále v deblu. V Paříži společně s Američankou Townsendovou zabojují o titul na Roland Garros proti srbsko-kazašskému páru Kručinová-Danilinová, tedy dvojici, které má Siňaková co vracet.
5: No, tak máme jim co vracet, myslím si. Samozřejmě naše finále Finian Wells bylo na naší stranu, ale poslední dva grandslamy jsme s nima prohráli, takže rozhodně myslím si, že tam bude velký chtíč jim to vrátit i na tom grandslamu. Jinak samozřejmě těžký soupeřky, myslím si, že hrajou nejlepší tenis, co hráli, sedli si.
1: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska převážně polojasný, občas se ještě můžou vyskytovat slabé přehánky, které ale budou během dopoledne ustávat. Maximální teploty dneska vystoupí ke 22 až k 25 stupňům a na horách k 19. Slabý vítr západních směrů dopoledne zesílí na mírný, odpoledne pak opět zeslábne. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích je bezproblémový, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je 8 hodin a k tomu 4 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v neděli 7. června. Dobré ráno a klidný den přeje ze studia Luboš Voráček. A protože je neděle ráno, tak proto nás také čeká naše pravidelná rubrika Písničky z cizí kapsy, ve které dnes zaspívá Valdemar Matuška píseň Den bičem prásk.

Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině ranní. Což je zrovna v tuto chvíli. A abychom nechodili dlouho kolem horké kaše, těšte se nejprve na Valdemara Matušku a pak na kytarovou jízdu raných 60. let.

Velký zvuk orchestru, velký hlas, jemuž nečiní sebemenší potíž hloubky a výšky a nosný hudební motiv. Tak vypadá song, který nepřeslechnete a navrch toho času stříbrný slavík v plné formě. Prostě jasné počty. Melodicky silně povědomou nahrávku, která dostala název Den bičem prásk, dokončil Valdemar Matuška s orchestrem Václava Hybše ve studiu hned po vánočních svácích roku 1973. Na desce vyšla s letopočtem roku následujícího, tedy celých 14 let od chvíle, kdy britská skupina The Shadows vpravdě vytesala do historie. Parta kolem výtečného kytaristy Henka Marvina samozřejmě nescháněla k otextování žádného anglického Zdeňka Borovce, který nabíjel slova Matuškovi, ale chopila se melodie skladby Apache po svém, jinak řečeno v ryze instrumentálním zpracování. Ostatně na tomto poli si hlavně během 60. let vybudovala takřka neprůstřelnou vizitku bandu, který má nápady, schopnosti i nespochybnitelný tah na branku. Zastavíme-li se však u původu zmíněné melodie, její rodiště najdeme v autorském notýsku anglického skladatele a zpěváka Jerryho Lordena. Napsal si ji tam už na sklonku 50. let na Češi pro studiovou nahrávku poskytl kytaristovi Bertu Whedonovi. Jenže si to lidově řečeno úplně nesedlo. Whedonova verze autora neuspokojila a údajně ji považoval za málo monumentální, skoro až veselou. Ani vydavatel se hned neměl k tomu, aby ji pustil na trh. Měsíce běžely a kde nic tu nic. A tak Lorden při společném turné s kapelou Shadows vzal jednou večer ukulele a písničkou se kamarádům pochlubil. Shadows neváhali, rozdělili si party pro aranžmá a se svou studiovou nahrávkou briskně předběhli Whedona a vlastně na jeho původní uchopení skladby Apache vrhli stín budoucího zapomnění. Nejspíš si to sami uvědomovali, proč pro Whedona později složili jako malé odškodnění skladbu Mr. Guitar, aby vzájemné vztahy zůstaly přátelské. Na závěr zbývá dodat, proč ten indiánský název Apache. Může za to stejnojmenný western z roku 1954, který skladatele Lordena inspiroval. Lépe řečeno postava indiánského bojovníka, jehož na plátně stvárnil hvězdný hollywoodský herec Burt Lancaster. A k odvážnému a ušlechtilému hrdinovi si Lorden vymyslel odpovídající hudební motiv. Teď vám ho tedy přehrají The Shadows a k tomu vám příjemný den přeje Martin Schuster.

0: počasí.
1: Za minutu a půl bude 8:45. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude převážně polojasno, ráno ojediněle s mlhami, které se budou rychle rozpouštět, a bude to se slabými přeháňkami, které pak během dne, během odpoledne budou ustávat. A večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia, a vát by měl slabý západní až severozápadní vítr, který pak dopoledne zesílí na mírný rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, a později odpoledne bude pak opět slábnout. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré, a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, a to je mírná zátěž. Ještě se naposledy podíváme na SMSky, které nám posíláte. Před chvilinkou přišla zpráva z Jindřichova Hradce, kde u nádraží je jasno, klidno a 15 stupňů. Pohodovou neděli všem přeje Milan. Milane, děkujeme, a do Jindřichova Hradce přejeme také hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Tipy pro volný čas.
1: 4,5 minuty po 8:45. Pro vás máme pár tipů, kam zajít. Dnešní den přeje rodinným výletům, divadlo i hudbě pod širým nebem. A ať už zamíříte kamkoliv, tak tady u nás v jižních Čechách si určitě vyberete. Například v Jindřichově Hradci pokračují dny města. V 6 hodin večer se rozezní nádvoří koncertem hudby Hradní stráže a policie České republiky. Slavnostní hudba, precizní provedení a také atmosféra historického města vytváří kombinaci, která stojí za zastavení. Pokud máte rádi divadlo pod letní oblohou, v Českém Krumlově vás v 5 hodin odpoledne na otáčivém hledišti čeká rodinný Herkules a večer v 21 hodin a 30 minut pak vystřídá antického hrdinu Dekameron, příběh plný humoru, lásky i lidských slabostí. Děti dnes budou slavit na mnoha místech, například ve 2 hodiny odpoledne odstartuje den dětí na plovárně v Blatné. Ve stejný čas také ožije fotbalové hřiště ve Volarech, stadion v Chlumu u Třeboně, zámecký park v Popelíně a také hřiště v Malenicích. A také ve 2 hodiny začnou oslavy mezinárodního dětí v Kardašově Řečici. Čekají vás soutěže, hry, pohyb a také příležitost strávit příjemné odpoledne s rodinou. Cehnice na Strakonickou zvou na pouťový program. Už 9:30 dopoledne ožije místní hřiště pouťovým fotbalkem a v 15 hodin naváže koncert pěveckého sboru Pramínek v areálu 9 králů. Milovníci divadla mohou večer zamířit také do Čestic na Strakonicku. V domě pro seniory se od 19 hodin otevře ředitelská lóže, komedie, která slibuje chytré dialogy a také nadhled. No a pokud vás lákají příběhy z cest, zastavte se ve Strunkovicích nad Blanicí, festival foto na provázku dnes doplní cestovatelské přednášky a nabídne také inspiraci pro další výpravy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dnešní připomínku blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboly na Vysočině uzavře mše na místě popravy. U Jihlavské polytechniky ji bude od 17 hodin celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dnešní školní areál sloužil v době babických procesů jako soud a návštěvníci si ho můžou prohlédnout od 3 hodin. Pacienti v Česku trpí pooperační otravou krve častěji než ti v zahraničí. Ročně jich je přes 5 000. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Stát chce počet případů snížit na polovinu. Pojišťovny by tak do 2 let mohly přestat proplácet léčbu sepsí, aby nemocnice motivovaly k důslednější péči. Lidi nově taky na internetu najdou, kolik případů má nemocnice, ve které je čeká operace. V Týně nad Vltavou letos zavedli na vybraných místech nový ekologicky šetrnější způsob péče o městskou zeleň. Na některých travnatých plochách vytvoří takzvanou mozaikovou seč. Část plochy zůstane neposečená a díky tomu líp zadrží vláhu, ochladí okolí a zároveň poskytne útočiště i potravu hmyzu. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na domácím světovém poháru. V pražské Troji nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomář historie Australanku Foxovou. Nejlepším z Čechů byl 6. Václav Chaloupka, zvítězil Francouz Žestán. Jih Čech bude dneska převážně polojasný, ojediněle se slabými přehánkami, které ale budou už během dopoledne ustávat. Teploty vystoupí k 25 stupňům, na horách k 19. Slabý vítr dopoledne zesílí na mírný, odpoledne pak opět zeslábne a biozátěž je nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech se jezdí bez komplikací a bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30, k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte v neděli ráno Český rozhlas České Budějovice. Tak hezké ráno. Desítky lidí ve Zdenicích na Prachaticku včera vzpomínali na učitele Aleše Záveského. Právě tady před desítkami let společně se svými žáky zachraňoval vzácné rostliny a také budoval unikátní školní přírodní rezervaci. Letos by oslavil 100 let. Víc k tomu uslyšte za chvilku, ale ještě předtím necháme zahrát kapelu Mandraže s písní Motýly.

0: Bývalí žáci, kolegové a také přátelé přírody si včera ve Zdenicích u Prachatic připomněli odkaz učitele a také průkopníka ekologické výchovy Aleše Záveského. Ten by tento týden oslavil své narozeniny. Slavnostně také odhalili novou lavičku, která nese jeho jméno. Pokřtili v skutku netradičně společnou fotografií, a to hned několika generací studentů, které během svého života vedl.
1: Tak další generace, to budeme asi my teda. Tak běžte.
2: Já jsem vlastně dlouhou dobu působil jako vlastně žák pana učitele ve stanici mladých ochránců přírody, potom ve sdružení Dřípatka a vlastně teď pracuji jako mykolog v Národním muzeu.
3: Jan Holec dneska taky dorazil k lavičce Aleše Záveského. Vy jste všichni se tady společně slavnostně na ní vyfotili a fotili jste se chronologicky.
2: Je to tak, protože vlastně tou stanicí mladých ochránců přírody prošlo několik generací dětí. Postupně jsme se tady vystřídali a vyfotili jsme se po těch generacích.
3: Proč myslíte, že byl Aleš Záveský tak významná postava?
2: Byl to učitel, vynikající znalec přírody, ochranář. Dokázal nás strhnout, byla s ním obrovská legrace, zažili jsme neuvěřitelné věci a všechno se to spojilo do takového naprosto neopakovatelného mixu vlastností, který nemá jen tak někdo, pro nás je to obrovská osobnost. Mě třeba osobně to nasměrovalo k tomu mému působení v Národním muzeu.
3: Jiří Machart je taky bývalý student Aleše Záveského. Společně jsme došli do rezervace.
4: Tak školní přírodní rezervace je kousek tady od areálu stanice mladých ochránců přírody, kde byla vlastně taková ekoperovická plocha, kde na jednotlivých zastaveních následně děti plnily různé úkoly.
3: Máte třeba nějakou historku? Tady paní vyprávěla, jak museli v zimě na lyžích rozdělat oheň.
4: Tak my jsme chodívali každou zimu před Vánocema tady zdobit vánoční stromky pro ptactvo a zvěř a pamatuju si, že jsme tam prostě vždycky, když jsme to ozdobili, tak jsme trošku podstoupili a ty ptáci už byli snad naučený a věděli, že tam přicházíme a začali nalítávat na ty lojové závěsy. Jednou se stalo, že pan učitel měl na ruce trochu zrnít a ta sýkorka mu v tom třesku té mrazu a v obrovském množství sněhu přistála na ruce a my jsme prostě jenom zírali, jak ta sýkorka sedí a zobe mu to a pak za chvíli odlítla.
3: Radomír Záveský je syn pana Záveského.
5: Ve škole jsem měl tátu na přírodopis, po škole jsme byli tady, po případě někde jinde, na celý Šumavě a doma furt. Takže my jsme i ve spánku chránili tu přírodu.
3: Helena Klimešová byla taky studentkou Aleše Záveského a následně i jeho kolegyně. My procházíme takovou cestičkou uprostřed luk, které jsou právě na stanici mladých ochránců přírody. Ta louka je úplně uchvatná, protože je tady záplava modrých kosatců sibiřských.
6: No, vidíme tady vlastně takovou genofondovou plochu, kde jsou teda rostliny, které sem byly přenášeny z dřívějších ohrožených lokalit, kdy se dělaly těch 70. letech meliorace, rekultivace.
3: Lenka Kováčiková je členka spolku Dřípatka a dneska tady organizuje setkání. Vy jste se rozhodli pana Záveského připomenout i výstavou, která je v zimní zahradě na radnici.
7: Naším cílem bylo tam dát co nejvíc fotek, kde se právě můžou poznat děti z těch různých generací a ukazovat si, co jako dělali a vzpomínat.
3: Výstava na radnici potrvá do konce června. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 2 minuty před 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech v té severovýchodní polovině kraje máme polojasno až jasno a v té západní polovině potom nebo té jihozápadní je oblačností více. Ojediněle se potom vyskytují slabé přehánky, zejména aktuálně tedy na Šumavě a v Pošumaví. Teploty na jihu Čech se pohybují mezi 15 až 19 stupni Celsia, na Šumavě potom kolem 13 stupňů. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplotu 19,1 stupně Celsia, vítr fouká slabý severozápadní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1021 hektopaskalů a stále stoupá. V Churáňov přešla zvětšená oblačnost a teď tam zase ubývá, takže aktuálně hlásí také polojasno, teplotu 13,2 stupně Celsia a vítr slabý jeho západní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše postupující do střední Evropy od jeho západu. Bude tedy převážně polojasno a večer se bude vyjasňovat potom v celém kraji. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 18 stupňů. Vítr bude foukat mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a během odpoledne bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jedničce, mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci a zítra k nám bude proudit teplejší vzduch od jeho západu před studenou frontou, která bude postupovat do střední Evropy. Bude tedy jasno až polojasno, zítra k večeru potom od západu začne přibývat frontální oblačnosti a v noci potom se místy začnou tvořit i přehánky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni Celsia a ty maxima budou takové letní mezi 25 až 28 stupni na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne potom převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je také na jedničce. Mírná zátěž.
1: A jaké počasí pak očekáváte na úterý?
2: V úterý už se nám počasí pokazí. Přes naše území bude přecházet studená fronta od západu. Bude tedy zataženo až oblačnost, deštěm nebo přehánkami a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Večer potom budou srážky ubývat. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 15 stupňů a maxima kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude v úterý slabý jižních směrů, který se odpoledne bude měnit na mírný, západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A pane Fribauere, můžeme se ještě podívat na středu?
2: Ve středu bude stále zataženo, na většině území s přehánkami nebo občasným deštěm a večer se potom oblačnost bude protrhávat. Minima se budou pohybovat kolem 10 a maxima kolem 15 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, převážně západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: To říká meteorolog Petr Fribauer, díky za všechny informace a přeji v rámci možností hezkou neděli a klidnou neděli.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Také naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Máte nějaký pěstitelský dotaz? Nedaří se vašim rostlinám a vy netušíte proč? Váháte co, kam a nebo kdy správně vysadit? K dispozici vám je zahrádkářská poradna. Využít ji můžete tuto neděli po 11. hodině dopolední. Odpovídat na vaše dotazy bude zahradník Pavel Chlouba.

0: Lenka Filipová se svou dcerou Leny dospívali 10 minut před 9. hodinou. Je neděle a tak jsme jako vždy na to dnešní odpoledne pro vás připravili povídku. Rád vás na ně pozve už nyní po ránu. Ta povídka, kterou krátce po 14. hodině odvysíláme, má poměrně dlouhý název. Jmenuje se Poslední případ samovznícení v čísle popisném 3. A je o takové staré a hodně vznětlivé ženské jménem Brůhová.
1: Starou Brůhovou štiplavě šlehne po zádech ocas právě se probudivšího vzteku. Stočený v koutě její své rázné povahy dlouhé minuty vyčkával a teď přišla jeho chvíle. Vymrštil se, prskl, udeřil a pálí bábu na zádech podpletenou vestou jako snad ještě nikdy. Je středa večer, den před velkým úklidem. Napětí tepe chalupou od stropu po podlahu, okna se chvějí v rámech, ale když se podíváte zblízka, vidět to není. Ať mě vezme čert, jestli tam zítra nehodíš i to plesnivý lino. Obrátí se Brůhová na dětka a výhružně na něho pokývá nožíkem. Jako každý předvečer úklidového dne sedí na kanapy, drží velkou červenou mísu a loupe letní jablka na štrůdl. Kdykoliv je však připravená zahodit náčiní a lamentovat oběma rukama. Lino zůstane v kůlně a odveze se až v listopadu. Je to nebezpečný odpad. Obrátí ledabile starý Brůha stránku novin. Do babky Brůhové, jako když šlehne po druhé.
0: No a právě takhle začíná povídka s názvem Poslední případ samovznícení v čísle popisném 3. Jak pak to asi dopadne s oním plesnivým linem? A jak se starou Brůhovou a jejím manželem? Zesilte si nás krátce po 14. hodině. Autorkou této venkovské grotesky je Anna Bolavá, úspěšná současná spisovatelka původem z jihočeských Vodňan. No ale do 14. hodiny toho na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice hodně uslyšíte. Přesně za 8 minut to budou zprávy, ty připravuje Petra Pitra a hned poté nabídneme Vltavín a tím nás provede Zdeněk Zajíček. Tak Luboš Voráček děkuje za vaši ranní pozornost. Přeji pěknou neděli. Klidný 7. den v týdnu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Americký pacient nakažený virem Ebola po 2 týdnech opustil kliniku v Berlíně. Testy poslední týden nemoc neprokazovaly. Za první rok sdílení si písecké elektroauto půjčilo 200 řidičů. Cenu Českého Krumlova získal vodní záchranář, dobrovolnice i medvědář. Jih Čech bude dneska většinou polojasný s teplotami kolem 23 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Berlínská klinika Charité po 2 týdnech propustila pacienta s ebolou. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a 4 děti.
3: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka není nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Obyvatelé Písku si budou moct další rok půjčit sdílené elektroauto. Radní schválili prodloužení smlouvy s poskytovatelem služby. Za první rok projektu si elektroauto půjčilo 200 registrovaných uživatelů. Za volantem se střídají obyvatelé města i zaměstnanci úřadu. Pokračuje starosta za hnutí ANO Michal Čapek.
4: Buď se to dá pronajmout pro služební účely, to mají zaměstnanci zdarma jako služební vozidlo, a pro veřejnost se jedná o částku 150 Kč za hodinu. Bylo to využívané cesty do Prahy, do Budějovic, do Plzně poměrně hojně. Na počty automobilů tak sdílená mobilita je věc, která by v budoucnu mohla pomoci.
2: 6 osobností Českého Krumlova převzalo cenu města za rok 2025. Laureáty se staly vodní záchranář Milan Bukáček, rehabilitační sestra Marie Čejková, medvědář Jan Míša Černý, lékař Jindřich Florián, dobrovolnice Hana Šustrová a in memoriam rodačka Ruth Hálová. Návrhy na nominace zasílali obyvatelé města, říká referentka kultury Andrea Hakenová.
5: Vedle vážných návrhů se mezi nimi objevily také originální a odlehčené nominace, které každoročně ukazují smysl pro humor místních obyvatel. Mezi navrženými se tak objevil například i Jára Cimrman. Autor nominace mu připsal objev akusticky úsporného receptu na bramboračku, který měl vzniknout díky specifické ozvěně krumlovských uliček.
1: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska převážně polojasný, občas se vyskytují slabé přehánky, které budou během dopoledne ustávat. Maximální teploty vystoupí ke 22 až k 25 stupňům, na horách k 19. Slabý vítr západních směrů dopoledne zesílí na mírný, odpoledne pak opět zeslábne. Biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bez problémů a bez nehod, tak se jezdí na jihu Čech. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Kola dějin se někdy pootáčí naprosto nenápadně a skrytě. A my si to dnes připomeneme nikoliv na jednorázových datumech uvedených v kalendářích nebo v učebnicích, ale na obdobích, která vypadají na první pohled nenápadně, protože to, co se chystá, zatím není vidět, jen se spíše tuší. A někdy ani to ne. Připomeneme si červen 1938, červen 1948 a jednu zlatou éru z přelomu 18. a 19. století.

0: Jak už jsem naznačil, dějinné události někdy přicházejí naprosto nenápadně. O následující vyprávění jsme se podělili s mým redakčním kolegou Filipem Černým. Každý jsme natočili část, každý v jiném místě jižních Čech, ale na stejné téma. Na téma kolektivizace, která s červnem velice silně souvisí. V červnu 1948 dostal Klement Gottwald od sovětského vedení za úkol provést v zemědělství kolektivizaci. Ministr zemědělství Julius Dürich pak začal v tichosti připravovat zásadní právní kroky, které vedly k likvidaci soukromého vlastnictví půdy, likvidaci selského stavu a vzniku jednotných zemědělských družstev. V roce 1951 komunisté spustili akci K, tedy Kulak. Akce probíhala ve dvou vlnách v letech 1951 až 1954 a bylo při ní vysídleno 3 až 4 tisíce rodin, také v jižních Čechách. Jsme na farmě Václava Šítela z Mojného na Českokrumlovsku. Jeho dědeček patřil k těm, kterým se právě dostalo nálepky Kulak. Rodina Václava Šítela hospodaří na své farmě od roku 1989. Začali poté, co jim byl statek navrácen. Ovšem, hospodařili jste tady ještě dříve? Před kolektivizací?
1: Jo, vlastně hospodařil děda, praděda tady na statku. Jo, vlastně než v 50. letech dědu zavřeli. Jo, a vlastně statek sebrali, statky, potom to přebralo JZD. No.
0: Ono se řekne kolektivizace, ale co to znamenalo, když se řekne, že vám sebrali statek? To jste najednou nesměli domů?
1: To bylo tak, dědu odvedli, zavřeli ho na 2 roky, do Plzně na Bory.
0: A za co?
1: No, že byl kulák, že neplnil dodávky, které nesmyslně navyšovali, které se nedali splnit. No, takže na základě takovýchhle nesmyslných prostě věcí byl odsouzený vlastně a byl zavřený 2 roky a pak měl zakázaný ještě okres Krumlov, tenkrát byl ještě nějak Prachatice, Budějovice, takže 5 let jsem vůbec nesměl domů, jakoby.
0: A rodina byla bez něj tady?
1: Rodina byla tady bez něj, hospodařili tady státní statky a vlastně jeho děti, jako dědovi můj otec, vlastně jeho matka, vlastně ty tu museli u statku pod statkama jako pracovat.
0: A tak přišly na řadu předem připravené zákony, zmanipulovaní soudci a ekonomický nátlak, který nutil zemědělce ke vstupu do jednotných zemědělských družstev. Tato družstva byla později vydávána za novinku a nový směr hospodaření. Nicméně jako v mnohých jiných případech vše bylo jinak. Jak dokládá Jiří Dvořák, historik Jihočeské univerzity.
2: Tady, v jižních Čechách, ale stejně tak i v ostatních oblastech republiky, působila tradice družstevnictví, která ovšem stála na zcela jiných základech. To byla družstva, která vznikla už v době CK monarchie a v době první republiky a byla to družstva vlastníků. Podotýkám vlastníků, čili ne žádných bezemků nebo nýmandů, kteří neměli žádné peníze, žádný majetek. To byli skutečně lidé, kteří se sdružovali za tím cílem, že když se spojí několik bohatších lidí, tak si snadněji pořídí sekačku, mlátičku nebo tehle dražší zařízení. Ona také vznikla vodovodní družstva, vznikla drenážní družstva, meliorační družstva, jak se jim také jinak začalo říkat, vznikla také elektrifikační družstva, protože mnoho obcí tady v jižních Čechách ještě ani po roce 45 nemělo zavedeno elektřinu. Nová družstva vznikla na základě toho, že se spojovali lidé, kteří o tom zemědělství sice měli jisté povědomí, protože to byli ty právě bezzemci, to byli ti zemědělští dělníci, kteří tedy od nevidím do nevidím pracovali na těch polích a tak dále. Ale přes tyhle zkušenosti, oni neměli ty vůdčí zkušenosti, neměli ty technologické znalosti, neměli ty znalosti, co měli ti sedláci. Takže tohle všechno se potom velice negativně promítlo do tvorby těch družstev a do jejich výsledků. Proto také KSČ rozvinula akci proti kulakům, to je z toho ruského zaťatá pěst, že jo? Kde, jak je známo, Stalin v těch 30. letech kulaky vysidloval na Sibiř, nebo je nechal popravovat, nebo je posílal do sovětské střední Asie, do pouštních oblastí, že jo? Kde ty lidé potom bídně živořili nebo umírali. Takže tady se něco podobného, to je právě vliv sovětských poradců, kteří masově potom v roce 48 se zde začali používat, tak sem přenášeli ty sovětské zkušenosti.
0: Máme za sebou příběh z Českokrumlovska a slova profesionálního historika. Filip Černý natáčel na opačném konci jižních Čech.
3: František Zemen a Josef Kalbáč vyrůstali 5 kilometrů od sebe ve dvou vesnicích na Strakonicku. Pane Kalbáči, jak tenkrát u vás kolektivizace začínala?
4: Nás se kolektivizace dotkla přesně 23. března 1956, kdy obci vzniklo družstvo. Tehdy pozvali všechny zemědělce z obce do hospody. Předseda ONV nechal zavřít sál, aby nemohl nikdo utéci. Dali tam kbelíky, aby si mohli dojít na WC, a až v jednu hodinu poslední, když podepsal přihlášku, tak bylo družstvo ustaveno.
3: Já se teď obrátím ještě na Františka Zemena. Vaši rodiče nakonec vstoupili v Sedle do zemědělského družstva?
5: Vstoupili do družstva. Táta, když chodil do práce. Moje máma teda těch 3,5 hektaru měla na starosti sama. Od rána, od rozednění do tmy měla na starosti svoje vlastní hospodářství, aby to tedy běželo. Oni totiž už se to málo kdy. Dneska bílo, ono se odezdávalo všechno. Mlíko, prostě na to byly povinné dodávky a tak dále. V okamžiku, a to platí všeobecně, jakmile se ustavilo družstvo, tak máma šla do práce v 7 hodin nebo v 8 hodin, odpracovala si svoje do 4 nebo do kolika se dělalo a měla klid. A dostala peníze. To byly máminy první peníze, které si vlastně vydělala. Jinak jí dával peníze táta, když uznal za vhodný, že prostě je třeba něco koupit. Já to neříkám jako plus, ono by se ten vývoj býval na vesnici stejně vyvíjel jinak. Ty malé hospodářství dřív nebo později by stejně zanikly. Všade ve světě to je tak udělané.
3: Každopádně z určitého hlediska ubyla jednoduše ta dřina.
5: To se dá říct? Nebo je to pravda?
4: No a když jsme hovořili o těch družstvech, to víte, ten přerod nebyl jednoduchý, protože ty generace dědily po předcích ty usedlosti, ty statky, a najednou to odevzdat jednoduchým podpisem bylo dost složitý. Ale pak, když poznali lidi, že nemusí chodit za pluhem a dřít se za koňma a vozí si zadek a traktor voze ne jednu radlici, ale 3, takový klasický srovnání, no tak okamžitě pochopili, že technika zkvalitňuje, zlepšuje a usnadňuje práci. Takže po letech pak ty lidi prozřeli a hovořili zcela jinak, ale ten přerod bohužel takový byl, takže to vedlo také někdy k tomu, že se ty lidi úporně bránili. A vedlo to k vystěhování těch hospodářů z té usedlosti pro výstrahu těm druhým, takže třeba ve Strakonickém okrese bylo v těch letech vystěhováno 67 usedlostí, jo, v těch, řekněme, 80 obcích. A no, pak se to zase postupně začínalo nějak narovnávat, ale tahle doba prostě nastala, byla taková a patří do historie, prostě se stala, no.
6: Pojďme ještě zpět na farmu Domojného. Pane šítele, v jakém stavu vám statek vrátili po 89. roce?
1: Když to přebral po stacích JZD, tak tady měli bejky jako na výkrm. No a když si postavili vlastní bejkárnu, tak vlastně to tu opustili a nechali to na pospas. Jako...
6: Dovedete si představit, že by se něco takového stalo vám teď, dneska?
1: No možný je všechno, jako no, ale zaplať pambu máme demokracii, takže myslím, že se to nestane už. Už takhle krutý to nebude.
6: Represe se rozjely postupně. Hlavní sílu nabrali od srpna roku 1950 do března roku 1951, kdy bylo podle dostupných údajů odsouzeno v celé republice 50 000 soukromých zemědělců.

0: Schwarzenbergský plavební kanál je jednou z největších a svým dochováním také nejrozsáhlejší dochovanou technickou památkou na Šumavě. Toto unikátní dílo vyřešilo otázku propojení dvou evropských povodí a dvou zemí, což je téma, které patří do našeho seriálu o jihočeském pohraničí, a to ještě v době, kdy hranice mezi Rakouskem a jižními Čechami nebyla státní, ale správní a zemská. Plavební kanál se stavil ve dvou etapách, přičemž první část, úsek od Jeleního potoka po ústí řeky Mühl v délce 31,5 km zvaná Starý kanál, vznikala v období od roku 1789 do roku 1793 pod vedením inženýra Josefa Rosenauera. A do doby zprovoznění kanálu nás zavede krásný archivní záznam, který natočil redaktor Jaroslav Klíma a archivář a historik Jiří Záloha v roce 1998.
1: Je to tady pohoda 20. století. Kolem řeky projíždějí auta na dva směry. Na břehu kvete tužebník, vrbovka. Občas šplouchne voda a je to překrásný soutok. Tenhle obrázek by se mohl najít kdekoliv v jižních Čechách, ale my s panem Jiřím Zálohou sedíme u soutoku dvou šumavských řek, které ovšem tečou Rakouskem, Horním Rakouskem do Dunaje. Tady na cípu před soutokem řek jsou takové tři velké žulové balvany. Mě to tak trochu připomíná název té jedné řeky Steinere, neboli Kamenný Mýl. A tahle ta druhá řeka je taková poklidná, už dnes svázaná jezy, to je tedy Velký Mýl. Za námi se hraje tenis, před námi se nehraje fotbal, hřiště je opuštěné a ta niva tady u rakouského městečka Haslechu je vlastně dneska zarostlá stromy. Tohle všechno před 150 lety, pane Zálohu, asi nebylo.
2: To tedy nebylo. Zde bylo v dřívějších dobách veliké skladiště dříví, které se plavilo až z krajiny kolem Plešného jezera na našem území přes rakouské území prostřednictvím potoka Cvetlbach a dále vlastním korytem kanálu až do řeky Mühl.
1: Takže my jsme se vlastně z Haslechu dostali až pod Plešné jezero, až do šumavských lesů a k Josefu Rosenauerovi, kterého tady v Haslechu musíme nutně vzpomenout.
2: Já myslím, že si ho minulé generace vzpomínali v dobrém, protože jim vlastně dal práci. Při plavbě dříví bylo zaměstnáno mnoho lidí, kteří jednak dozírali na průběh plavení toho dřeva po vodě, na odstraňování různých zácep na toku, ať to bylo na kanále nebo na řece, a nakonec zde vytahovali část plaveného dříví na břeh. Ono nebylo jenom o to, aby se dříví vyrobilo a pokácelo a odplavilo, ale aby se také prodalo. Zdejší krajina byla už na konci 18. století o lesy poměrně ochuzená, protože lesy byly vykáceny pro potřebu začínajícího průmyslu v tomto kraji a palivového dřeva byl vždycky nedostatek.
1: No a tak se vlastně Schwarzenbergským kanálem, což je samostatná kapitola, šumavské dříví dostávalo po Dunaji až do Lince a do Vídně.
2: Ano.
1: A sem se dostávala naše šumavská voda. Oni nám vlastně s dřívím kradli vodu.
2: No, to by se tak říct nedalo, poněvadž mezi tím byl ten potok Cvetlbach a to byla vlastně jejich voda, takže to bych se musel Rakušanům zastat jako. Jenom k tomu dříví ještě. To dříví se zde nevykládalo všechno k prodeji, poněvadž takový zájem o ně zase tu nebyl, ale plavilo se dál až do ústí řeky. Tam je místo zvané Partenstein, kde byla velká česlice, čili takové jako žebříky velké na toku, na jezu. A z něho se dlouhými bydly s takovými háky vytahovalo dříví na břeh, dávalo se do takzvaných štosů, čili do hranic, a potom se nakládalo na lodi, které to dříví odvážely do Vídně. Byl to ohromně výnosný obchod, protože ta prvovýroba byla velmi laciná, ta doprava byla, řekněme, laciná, ale ten prodej byl výhodný, protože ve Vídni nebylo prakticky žádné palivové dříví k dostání. Pokud se tam plavilo dříví po Dunaji, tak zásoby toho dříví z jiných krajin mizely, z Alp se tam těžko mohlo něco dostat, tak Vídeňáci za drahé peníze skutečně kupovali šumavské dříví.
1: My bychom ještě měli říci jednu zvláštnost plavení tohoto dřeva. Jeho Češi znají dokonce i z vyprávění dědů, pradědů voroplavbu. Ovšem tady to šumavské dříví se Schwarzenberským kanálem a vlastně i tou řekou Míl splavovalo jenom po jednotlivých kusech.
2: Ne, to se splavovalo v polenech. Ta polena měla různou délku, 3-5 stop. Ale vorové dříví se po kanále nikdy neplavilo, pouze jeden čas na českém území u Nové Pece, protože k tomu ty vodní toky nebyly přizpůsobeny. Doprava vorového dříví ta šla po řece Vltavě, a sice až od Nového Údolí a od Volár z té krajiny. Pořád ta plavba byla nerušená, ale přijelo se k Čertově stěně a
1: konec.
2: Byl konec. Tam se musel tedy v místech hráze nynějšího Lipenského přihradního jezera všechno dřevo vytáhat na břeh. Napřed se museli ty vody rozvázat. Na povozech se tou silničkou, kterou mnozí známe, ve směru k Čertově stěně, se to svezlo do vyššího brodu a tam pod klášterem na louce se to svazovalo do Nových Vorů a plavilo dále často až do Drážďan.
1: Zatímco tady tedy po rakouských řechách šla jednotlivá polena, jednotlivé kusy dříví, takže když se znovu vrátíme na konec našeho vzpomínání ke klidnému toku řeky, tak si můžeme představit, že v té vrcholné době tady bylo jedno poleno vedle druhého.
2: Jedno poleno vedle druhého a mohu říct, že dnes je tu opravdu pěkně.

0: Posloucháte Vltavín a v našem mapování historie jihočeského pohraničí můžeme pokračovat i v následujícím záznamu. Byť začneme pohled na fotografii z října 1938, tak hlavní hrdina nahrávky, bunkr zvaný Řopík, se narodil s velkou pravděpodobností právě na jaře 1938. Toto období totiž znamenalo v jižních Čechách horečnou stavební aktivitu na linii lehkého opevnění. Během jara 1938 se pracovalo na stovkách těchto objektů oficiálně zvaných vzor 37. A dodatek, proč Řopík? Protože stavbu mělo na starosti ředitelství opevňovacích prací, zkrátka ŘOP. Bohuslav Gruber mě v Křenově zavedl před stěnu s fotografiemi z roku 1938, je to tak?
1: Ano, je to z roku 1938, je to ze začátku měsíce října po podepsání Mnichovské dohody, kdy došlo k zabrání Sudet, na části našeho území, německou armádou. A na těch fotkách je můj Řopík, který dávám teď do původního. Já ho nedávám do původního stavu, já ho dávám do stavu tak, jak měl původně vypadat, protože původní stav je na těch fotkách zachycený.
0: To znamená, to jsou Řopíky postavené v podstatě úplně v té poslední etapě, které v té řadě, která se tady táhne, nebyly v podstatě ani dodělané?
1: Ne, jak vidíte, dělala to firma Marek z Českého Krumlova. Prováděla tu betonáž. Je na těch fotkách vidět, že ten bunkr je jakoby v jámě. Ten postup prací byl takový, že se vybagrovala jáma, udělalo se štěrkový podloží jako drenáž, betonová vrstva, pak se, to řeknu jednodušně, pak se provedlo dvojí šalování, to vidíte na těch fotkách, obrysy těch prken, a to se vylilo betonem. Když to nestihli jeden den, dodělali druhý den. A je tady vidět část izolačního nátěru, to byl většinou asfalt v té době, že jo.
0: No a u toho už stojí vojáci v německých uniformách.
1: Všechno jsou to vojáci Wehrmachtu, někteří jsou Rakušáci, kteří byli začleněni do Wehrmachtu, a byla to jednotka snad rakouských horských myslivců, která právě měla část tohoto území tady obsazovat.
0: No my jsme v garáži ve vaší a když vyjdeme takhle z těch vrat ven, to znamená uděláme 5 kroků, tak teď na ten bunkr přímo koukáme. A vy jste říkal, že ho spravujete, svůj bunkr, vy jste ho koupil?
1: Ano, já jsem ho koupil. Když vidíte ty stromy, tak ty byly všude tady a z této cesty asfaltové, která je řádově 10 do 15 metrů, nebyl vůbec vidět. Aha. Tak já jsem to vyčistil se svolením obecního úřadu, vyřezal všechno a odkoupil jsem to a dávám to do stavu tak, jak asi zhruba měl ten Řopík být připravený před tím koncem roku 38.
0: Podíváme se do něj?
1: Jo.
0: Tak jdeme.
1: Půlka toho bunkru bude vevnitř uvedená do stavu odpovídajícího právě tomu prvorepublikovému období, předválečnému. To znamená, je tady i předválečná lafeta pro kulomet vzor 26, jo, takzvaná strakonická. Je tady znova uděláno i bednění, protože originál se nedochoval toho vnitřního. To vnitřní se tady nechávalo. To bylo kvůli rázové vlně.
0: Aha. Jo. A ten periskop, ten je
1: funkční.
0: Ten tady byl?
1: Ne. Ten tady nebyl. Nejpravděpodobněji v tom je zabetonovaný tubus v tom stropu. A v tom tubusu je umístěný ten periskop. Jenomže nejpravděpodobněji německý vojáci, když potřebovali každý kus železa na zbrojní výrobu, tak ty litěný části, které vyčuhujou dole a nahoře, tak urážely a používali je na zbrojní výrobu.
0: Tady už je jenom železný tubus, opravdu.
1: No.
0: Ano, to je ten periskop.
1: Vidíte, jak je to volámaný tady, aha, jak to urážely. Aha. Ta druhá půlka toho bunkru bude...
0: Tam přijdeme.
1: Bude do stavu tak, jak v rámci takzvaných dvou reaktivací je ještě využívala naše armáda. Naše armáda po válce sem dávala právě lafetu do střílny UL1 a dával se do nich kulomezor 59 nebo 57 a nebo Goriunov 43, tyhle ty tři typy set. No a protože bednění chybělo, tak naši vojáci už ho ani neobnovovali, naši vojáci to napatlali nějak maltou a vybílili.
0: Tady vidím, to už je ten granátový sklus.
1: To je takzvaný granátový sklus, ten se otevřel, odjistil se granát a v případě, že by došlo prolomení té obrany a obsazení zadní části toho bunkru, to je vlastně tam, kde se vstupuje zadní část, tak se to používalo k obraně toho vchodu. Ten se odjištěný granát se hodil, zavřelo se to, zamáčklo a on po dopadu explodoval a střepiny teda potenciální útočníky, že ho zasahovali. A...
0: Co vás to v podstatě napadlo? Si ten bunkr pořídit a starat se o něj?
1: No, tak jednak, jak vidíte, vedle toho bydlím a ten bunkr tady byl v dezolátním stavu a tak nějak mi bylo líto toho, že to chátrá a v podstatě lidi o tom nic moc nevědějí. Takže jsem se rozhodl, že ho koupím, jo, aby to byla taková připomínka.
0: To znamená, když sem někdo bude chtít přijít a prohlédnout si bunkr, tak má zazvonit u vás a vy ho provedete?
1: Já většinou, protože už jsem v důchodu, tak se tady motám a když vidím kolem baráku, a když vidím někoho, tak mu to sám i nabídnu, jestli se chce podívat dovnitř. A nebo lidi zazvoní třeba buď na mě rovnou, nebo se trefí na souseda a ten mi řekne, jo, to je pan Gruber, ten vám to ukáže. Takže já a některý už to vědí, i řada lidí to vědí a přivádí i své známí nebo děti a chtějí se podívat. Já bohužel mi přibývají roky, ubývá sil, takže právě jsem rád za každou pomoc, jak mi tady ten pan Jiříček pomáhá. I zde mi s hablováním pomáhal pan Filip Beňo a Karel Hušek z Prachatic mi opravil vložku, abych s tím nestrácel čas. A že můžou třeba i děti ze školy přijít. Protože jsem moji známí učitelé, kteří jsou dneska taky penzisti, že jo, tak ty ještě kdysi děti sem vodili nebo je vozili autobusem na školní výlet a dělali jim přednášku o tom opevnění. Jenomže to už je hodně, hodně dávno a od té doby se asi změnili osnovy ve škole. A tak pro případ, že by zase to někoho zajímalo, tak rád jim to vždycky ukážu a něco jim k tomu vysvětlím.

0: 2009 v Cetvinách a věřím, že některé informace, které v něm zazní, jste s velkou pravděpodobností ještě neslyšeli.
1: Teď stojíme na místě, které bylo tak jako v jiných případech středobodem kdysi živé vesnice, velice rušného centra, ale dnes vlastně na místě stojí už jenom kostel a pár budov.
2: Je to tak, jak jste pověděla, že kdysi to byla živá obec, původně patrně majetek pánů z Rožumberka, tak jako celá řada jiných obcí tady v jižních Čechách. Obyvatelstvo bylo převážně německy mluvící a tento kostel oproti tomu, bych řekl, staroslavnému boletickému kostelu, který byl románský, tak tento kostel je v uvozovkách až ze 14. století, pochází někdy z jeho první poloviny, z té doby už jsou první písemné zmínky. Tomu odpovídá už i řekněme ta gotická dispozice, která je trošku jiná než v Boleticích a než například v Polné, kde jsme také společně byli. Ten kostel má zase tu obdélnou typickou loď, ale presbytář už je uzavřen poligonálně, to je takový už řekl bych projev té vyspělejší gotiky a věž je umístěna při severní straně kostela. Trošku tedy jiná dispozice než v Boleticích a v Polné. Ten kostel prošel zajímavým stavebním vývojem, kromě té základní fáze výstavby z první poloviny 14. století, tak je tu fáze pozdně gotická z doby kolem roku 1500 a pak barokní úpravy. Z vnějšku se ty barokní úpravy dodnes projevují a ukazují takovým, bych řekl, zajímavým způsobem, protože když byla obnovována fasáda kostela, tak byly objeveny zbytky takové zvláštní malířské výzdoby barokní ze 17. století a ta malířská výzdoba spočívá v tom, že vlastně ty typické gotické opěráky jsou opatřeny takovými malovanými iluzivními sloupy s patkami a s hlavicemi bohatě profilovanými a dokonce v tom jednom středním poli toho stávajícího presbytáře je namalováno okno. To okno má vlastně gotické tvarosloví, ale je to výsledek malířské práce ze 17. století, takže tento fragment barokní malířské výzdoby toho vnějšího pláště kostela je tu zachovaný a restaurovaný. Je třeba povědět stejně jako v případě Boletic a Polné, zmínit tu ten pohnutý osud druhé poloviny 20. století, podobně jako jiné obce v pohraničí anebo v těch vojenských pásmech, tak zdejší kostel byl vysídlen. V 50. letech byla vesnice kompletně s výjimkou kostela srovnána se zemí a ten kostel začal tedy radikálně chátrat a v 80. letech to byla skutečně zřícenina. Chyběla téměř úplně ta barokní báň věže, byl zřícený krov lodě a i zřícený krov presbytáři a navíc v presbytáři byla kompletně zřícená i středověká klenba. Tedy v tomto případě ta záchrana přišla, dá se říct, 5 minut před 12. Ale možná také z toho důvodu, že to bylo v podstatě už takové torzo architektury, tak ta práce byla nesmírně zajímavá, protože bylo nutné vlastně část kostela kompletně rekonstruovat. A zejména zajímavá byla rekonstrukce klenby presbytáře, protože to byl poměrně ojedinělý případ, kdy se zde opakovaly ty gotické postupy stavění klenby a nebylo to úplně jednoduché, protože ani restaurátoři, ani stavební firmy v 90. letech neměli zkušenosti se stavbou gotického klenutí. Bylo nutno znovu prostudovat postupy při stavbě toho šalování dřevěného, bylo nutno znovu promýšlet postupy, jak vlastně zachycovat a stavět to žebrové kamenné klenutí. Ona ta klenba se dělala tak, že se z části sbíral i ten kamenný materiál, ta kamenná žebra, která se tu povalovala různě po zemi, ale část už byla rozkradená nebo zničená, takže se musel vytěžit nový kámen a ten se těžil z místních zdrojů, zde nedaleko v lese se těžil kámen. Ten se zde na místě jako v někdejší středověké huti dotesával a po důkladném studiu všech těch postupů se tady vlastně i ten presbytář nově zaklenul. Tedy v uvozovkách díky tomu zoufalému stavu toho kostela se muselo přistoupit k těm rekonstrukčním pracím a to vedlo k tomu, že jsme si ověřili některé ty vlastně staré stavební postupy, což byla pro všechny zúčastněné velice cenná zkušenost.
1: Tak my se teď dojdeme podívat dovnitř, jak se to podařilo.
2: Zvenku kostel v Cetvinách, kostel Narození Panny Marie, vypadá jako takový v uvozovkách normální gotický kostel, ale uvnitř je to skutečně unikát. A ta unikátnost spočívá v tom, že se zde zachovala v naprosto nebývalé míře původní gotická barevnost, ale ona se zachovala zase takovým kuriozním způsobem. Ono to bylo tak, že ten kostel

0: kostel, protože byl vlastně otevřený, střecha byla zřícená, takže několik let sem pršelo a došlo k tomu, že z těch stěn opadaly všechny mladší omítkové a barevné vrstvy a zůstala jenom, sice v torzálním stavu, ale v poměrně velkém rozsahu, ta původní gotická omítka vlastně s obnaženou původní barevností. Tedy příroda zde podnikla to, co někdy dělají specializovaní restaurátoři, že se pracně dobývají k těm nejzajímavějším historickým vrstvám. A poté tedy, co byla obnovena střecha a obnoveno klenutí kostela, tak se přistoupilo k restaurování téhleté středověké vrstvy. A cetvinský kostel v tomhle naprosto vyniká a proto právě to překvapení většiny lidí, když sem přijdou, vlastně všechny ty kamenné gotické prvky, žebra, ostění oken, dveřní portály a ta zítka na hudební tribuně a všechny ty pilíře, které nesou tu klenbu, tak to všechno je pokryto takovou velmi zajímavou barevností spočívající v střídání šedých a červených polí a současně v některých místech s motivem takového diamantového řezu v takových jakoby diagonálních iluzivních motivech. A to tady je dochováno v takové komplexnosti, která je naprosto nebývalá. A ještě tahle ta základní barevnost pokrývající všechny ty kamenné články je doplňována takovými drobnými ornamentálními motivy. Většinou jsou to rostlinné a květinové motivy a jsou provedeny v takové, bych řekl, zlidovělé podobě, ale právě ta zlidovělá podoba jim dodává půvab, který je naprosto nevšední a nebývalý. A tohle všechno spolu potom s fragmenty těch vlastních figurálních maleb dodává tomuto kostelu naprostou jedinečnost. A v tomto ohledu bych řekl, že v kostel v Cetvinách je v jižních Čechách nesporně, ale i v rámci středoevropského prostoru je to skutečný unikát.
1: Tak je pravda, že právě ta výmalba taková trošku lidová a naivní, ta ten prostor velice zútulňuje a myslím si, že dodává tomu takový neopakovatelný ráz, který asi nikde jinde nevidíme.
0: Oni jsou to takové gotické ladovo obrázky v některých momentech, taková jednoduchost, ale velmi zajímavá, velmi pěkná.
1: Tak a my už teď otočíme zrak směrem do presbytáře, už jsme si o něm něco řekli venku.
0: Tak na první pohled myslím si, že laik by vůbec nerozpoznal, že klenba presbytáře, která je vlastně taková jednoduchá, křížová, středověká, s kamennými žebry, že to je vlastně kompletní rekonstrukce, ale před 15 lety, když jsme stáli v tomto místě a dívali se vzhůru, tak jsme se dívali do nebe a kolem nás byla torza stěn a torza těch kamenných prvků a jak už jsem pověděl, tedy došlo k tomu, že ta klenba byla zrekonstruovaná a byla rekonstruovaná i ta malířská barevná výzdoba žeber a byly spatinovány i ty nově vyzděné stěny a líce kleneb, takže v celku to bych řekl působí takovým nenásilným a jednotným dojmem i s těmi malbami, které jsou zachovány v lodi kostela a současně na těch stěnách, které tedy byly zachovány, ty se ještě nerozpadly, tak se zachovaly fragmenty figurálních nástěnných maleb, které pocházejí z poloviny 15. století, přibližně z doby kolem roku 1430 a 1450. A z části jsou to výjevy, které jsou obvyklé. Je to zase ten obrazový cyklus, který nahrazuje to čtení legend a biblických příběhů. V tomhletom případě jsou to obrazy z legendy o svaté Kateřině. Je tu obraz stětí svaté Kateřiny a je tu obraz pohřbívání svaté Kateřiny. V té vyšší části je obraz Madony s dítětem, což bych řekl byl tak jakoby velmi rozšířený obrazový motiv. A potom vedle Madony je další scéna, ale to už je obraz, který je z hlediska, řekněme, toho námětu, to je zase skutečně unikátní věc, jedinečná. Ten obraz z části představuje výjev z legendy o svaté Máří Magdaleně, takzvané pozdvihování Máří Magdaleny. To je výjev, který vychází z legendy a vedle svaté Máří Magdaleny je zobrazen ve stejné pozici světec, je oděn v takovém jakoby poustevnickém šatu z mousy a i tohoto světce andělé pozdvihují, ale vlastně do současné doby se nepodařilo zjistit, o jakého světce jde, protože řekněme legendy, které se váží k různým poustevníkům a k této tematice, tak to téma pozdvihování se tam neobjevuje v tom, řekněme, rozsahu a v tom znění, jak bychom potřebovali, není vyloučeno, že se jedná o pozdvihování svatého Onufria. Ale ta věc je otevřená, je to předmětem ještě dalšího výzkumu. Tedy jsou věci, které jsou prostě ještě z hlediska poznání neukončené.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota. A vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Umíte si představit, jak tančí sněhové vločky? A nebo jak se při své práci pohybují pradleny? Může jejich pohyb připomínat tanec? Pokud vás tahle témata opravdu zajímají, pak si nalaďte v neděli krátce po 17. hodině kavárnu. Budeme se v ní věnovat festivalu Tanec Praha. K poslechu vás zve Pavla Kuchtová.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Bazén v Jindřichově Hradci od léta zdraží, vyšší ceny čekají i pravidelné návštěvníky. Cyklistická akce 8 dní pro paliativu podpoří 8 hospiců v Česku. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou k 25 stupňům, na horách k 19. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat, a to až do roku 2035. Porodnost v Česku totiž klesá a rodiny se často stěhují do velkých měst. Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
3: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
1: Lidi si od července připlatí za návštěvu plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci. Radní schválili zvýšení ceny o 10 korun na hodinu, takže plavci nově zaplatí 130. 5 korun za hodinu si připlatí taky držitelé permanentek. Jak informoval starosta Michal Kozár z hnutí ANO, jde o reakci na nárůst nákladů. Město i tak bude provoz bazénu dál dotovat. První etapou z Prahy do Písku dneska startuje charitativní akce 8 dní pro paliativu na podporu hospiců. 8 lidí, kteří pečovali o svoje blízké v závěru života, ujede v průběhu 8 dnů na dvojkole víc než 1000 kilometrů po celém Česku. Na trasu se jako první vydá pečující Ondřej Bouška spolu s ultracyklistou Martinem Součkem. Akce je v Písku spojená se zábavným programem, který začne v 1:30 odpoledne v Palackého sadech. Podrobnosti má organizátorka Barbora Smrčinová z místního domácího hospice Atelas.
4: Účastníci se mohou těšit na foodtruck s výběrovou kávou, tvoření pro děti nebo možnost vyzkoušet si Geronto oblek. Taky na ně čeká cvičení v parku s fyzioterapeutkou, koncert kapely Bonsai číslo 3 a slavnostní příjezd pelotonu.
1: Lidi se můžou do akce zapojit i online, a to na webových stránkách 8dni.cz.
2: Počasí.
1: Jih Čech bude dneska většinou polojasný, večer se začne nebe vyjasňovat, teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Vítr je mírný západních směrů, odpoledne bude slábnout a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihočeských silnicích zůstává dál klidný, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. sladké Česko. Tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pasu je věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložený?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: S Romanem Paulusem, naším kolegou Pochoutkového roku v kuchyni, v Pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
1: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
0: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
1: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
0: Jaký?
1: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
0: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
1: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
2: Pochoutkový rok.
1: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, trošku provařit. Používáme na přípravu tady ty světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
0: Je to pak i líp stravitelný.
1: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
0: Docela dost. Velká lžíce.
1: Ano. A do pánve těsto na svítek.
0: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
1: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
0: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
1: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
0: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
1: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
0: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova překlopíme.
0: A zase dvě minuty,
1: ano.
0: A takový čekací recept.
1: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. Že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
0: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
1: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
0: Ono se samo jako zabalí.
1: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
0: Jak dlouho takhle?
1: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
0: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
1: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
0: Máme to hotové, je to krásná světlounká voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
1: Je to tak? Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
0: My můžeme říct i vejcům.
1: Je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka.
3: Máš ji radši sladší nebo kyselější?
0: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
3: Jo, jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
0: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. A vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
0: Rok 2021, druhé místo, Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
1: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
0: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem Pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z Pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
1: Dobré chutnání.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vorochocký. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Na

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať. Se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburská.
2: A patří pod šestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou chladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: pochoutkách. Teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zase dala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní, milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v četnických humoreskách jste si zahrála andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně. Jo? Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko, nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení četnických humorek. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se nejedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: Dokonce vyšla snad i kuchařka z četnických humorek. Vy jste i křtila, ne?
2: No počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no jasně. Jela, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty. A myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce. Že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
2: Ano, k čaji opáté. A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Lesnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuju moc krát. Mějte se.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak i klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
0: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
0: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.

0: Český rozhlas České Budějovice, české písničky, které si zaspíváte.
1: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ruské drony zabily na Ukrajině dva lidi a zasáhly sklad jaderného paliva u Černobylu. Málo vody v Otavě ovlivňuje výpůjčky lodí. Za první rok sdílení si písecké elektroauto půjčilo 200 řidičů. Odpoledne bude na jihu Čech většinou polojasné, večer se nebe vyjasní, teploty vystoupí k 25 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva poblíž uzavřené ukrajinské elektrárny Černobyl. Informují o tom tamní úřady s tím, že úroveň radiace zůstává stabilní. Ukrajina kromě toho hlásí po dronových útocích jednu oběť v Záporožské a jednu v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinské drony naopak podle serveru Kyiv Independent zasáhly ropné sklady na okupovaném Krymu i energetickou a železniční infrastrukturu v okupované části Luhanska a Doněcké oblasti. Sucho a málo vody v Otavě se projevuje na vytíženosti půjčoven lodí v Sušici. Kvůli nízkému stavu vody není řeka úplně vhodná pro rafty. Na kánoe si ale zase ne každý troufá. V jedné z půjčoven přímo u řeky, tak oproti Loňsku evidují míň výpůjček, říká její provozovatel Tomáš Mašek.
3: Problém je to sucho, no. Nafty jsou skoro nesízdný po celé řece a jako ono hodně lidí to ruší, protože se třeba bojí na kánových jezd, tak to buď nejedou vůbec, anebo si to přesunou na jinou řeku, třeba na Ohři, která je na tom trochu líp, nebo tu Sázavu. No a oproti Loňsku v tuto chvíli jsme minus tak 10-15%. A jestli ta sezona bude takhle pokračovat, tak to bude ještě horší.
2: Obyvatelé Písku si budou moct další rok půjčit sdílené elektroauto. Radní schválili prodloužení smlouvy s poskytovatelem služby. Informoval o tom starosta za hnutí ANO Michal Čapek. Za první rok projektu si elektroauto půjčilo 200 registrovaných uživatelů. Za volantem se střídají obyvatelé města a zaměstnanci úřadu. Policejní pyrotechnik našel po včerejším výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku zřejmě po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Informovala o tom policie na síti X. Výbuch zranil dva lidi. Ženu musel vrtulník transportovat do popáleninového centra Pražské Vinohradské nemocnice. Muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisti příčinu exploze a následného požáru dál vyšetřují.
0: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska většinou polojasný, večer se začne nebe vyjasňovat, teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Vítr je mírný západních směrů, odpoledne bude slábnout a biozátěž je nízká.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme aktuálně hlášené žádné komplikace, žádné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne, přátelé, z rozhlasového studia U tří lvů. Vás s Pavlem počase opět zdravíme živě. Znamená to jediné, právě začíná další díl magazínu Zelené světy a s ním i zahrádkářská poradna. Nastává ta správná chvíle, abyste se v následující hodině mohli zeptat úplně na všechno, co vás zajímá, samozřejmě kolem rostlin a zahradničení. Těšíme se na vaše dotazy, postřehy a třeba i vlastní zkušenosti. Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Brontosauři nám otevřeli dnešní Zelené světy, magazín pro milovníky zahrad a zahradničení. Dneska poradna, to znamená, že Pavel Chlouba sedí se mnou ve studiu a je připraven na vaše dotazy a navíc ještě ty růže, byť byly z papíru, nám tak hezky tematicky otevřeli to dnešní vysílání. Ale my jsme s Pavlem ještě plni dojmu, asi se o ty naše zážitky s vámi velmi krátce podělíme. Vrátili jsme se z naší zahradnické cesty do Holandska a do Belgie. Pavle, tak co vy, jak byste to zhodnotil?
1: No, byli jsme se podívat, Hanko, jak se zahradničí v zahraničí. Tak bych to nějak zhodnotil. A zahradničí se tam jinak, než u nás. Je to, jsou, ty země nejsou úplně daleko od nás, ale ta kultura je úplně jiná. Je pravda, že mají jiné možnosti, ale mají jinak poskládané ty priority. A byli jsme v zahradách, které některé byly soukromé, některé byly veřejné, ale všude jsme viděli jako trošku jiný přístup k tomu zahradničení.
0: Bylo to i moc příjemné v tom, že přineseme vám spoustu reportáží samozřejmě, ale bylo i moc fajn, my jsme navštívili vlastně školku vzrostlých stromů a právě v této školce pracují, no hlavně i vlastní Slováci. To znamená, že byla Ne. A teď se mi to motá všechno dohromady. To bylo arboretum, Pavle, vidíte to. Bylo těch témat hodně. Ale ve školce vzrostlých stromů jsme se potkali zase s Davidem Sivákem. Teď nevím, doufám, že to říkám správně. A ten je vlastně Čech, který tam pracuje. Moc mi zaujal jeho příběh, kdy on tam nejprve brigádničil a potom vlastně se tam vydal a je teď zaměstnancem té firmy, což je taky sympatické. Vy jste se s Davidem nepotkal poprvé?
1: My jsme se už viděli vícekrát. Já jsem v té školce byl už vlastně třikrát před touto návštěvou, nebo čtyřikrát dokonce možná. A ano, ten příběh je hodně zajímavý, protože je to inspirativní i pro naše lidi, když někdo brigádničí dobře a ukáže prostě nadšení a vůli pracovat, tak potom má velkou naději postoupit dál na velmi dobré místo, si myslím, vážené místo, i třeba bez toho, aby musel psát nějaký životopis. Prostě si toho člověka všimli. Byl pro ně zajímavý, inspirativní, pro nás taky, protože s velkým nadšením přistupoval k té práci. No a je to moc fajn, protože máme v Nizozemsku teď kamaráda, kolegu, který vlastně dělá tu práci, která nám je blízká a můžeme mu zavolat, zeptat se, jak se věci mají, jak některé zkušenosti od něho získá, takže je to moc prima a také se nám velkoryse věnoval na té návštěvě. Musíme teda podotknout, že nás byl celý velký kolektiv, takže jsme mohli nahlédnout do této školky, kde se pěstují opravdu velké stromy, Janko, to, abychom našim posluchačům přiblížili, tak to mohou být i stromy takové, které se prostě dají na kamion a je tam plno. Jenom jeden strom. Takové ty největší vůbec možné stromy, které se přesazují na zahrady nebo do parku a veřejné zeleně, tak vznikají v této školce.
0: A právě i stromy od nich ze školky putují sem k nám do České republiky a to mě potěšilo. Jinak, abych uvedla na pravou míru teď to arboretum, protože se mi už motá. My jsme měli tak pestrý program, že už skáču z jednoho na druhé, ale to arboretum obsahuje převážně jehličnany. Já se musím přiznat, Pavle, že jsem ty jehličnany přehodnotila na základě návštěvy tohoto arboreta. Já jsem je vždycky měla ráda, ale pravdou je, že určitou dobu byly na ústupu a že se hodně preferovaly trvalky, stromy listnaté, ale tady na tom místě jsem vlastně zase zpátky se vrátila k té jejich kráse a k tomu, že mají a měli by mít své místo v našich zahradách, alespoň v některých určitě ano.
1: Já to vnímám, Hanko, velmi podobně. Celé je na vině to, že vlastně podléháme nějakým trendům. Když existuje nějaká osobnost, která je minkotvorná, ta něco řekne, tak všichni prostě se postavíme do zástupu a jdeme za tím názorem. A někdy to není úplně dobré. Někdy je to prostě individuální názor jednoho člověka, který se potom kopíruje. Když někdo řekne, že jehličnany do zahrady nepatří, tak potom je celá rada lidí, zejména mladých lidí, kteří to prostě berou jakoby životní radu a přestávají používat jehličnany. Velká škoda, protože jehličnany dávají zahradě jinou strukturu, jinou barevnost, jiné efekty. Mají velký ekologický podtext pro tu zahradu také, i když teda to někdo nechce slyšet takto, protože třeba tam hnízdí ptáci a združují se tam nejenom v létě, ale i v zimě. Ty jehličnany jsou pro ně potom jediným útočištěm, kde pobyt v tom prostoru. Takže ano, myslím si, že budeme i my muset kvůli tomuto, abychom jim zase malinko pomohli zpátky na svět trošku více o nich mluvit a ne propagovat, ale mluvit o nich tak, o takových, jaké opravdu jsou.
0: A na tohle místo myslím, že jsem přesvědčená, že se tam ještě někdy vrátíme už z toho důvodu, že ho vlastně, jak už jsem zmiňovala, slovenský pár, velmi sympatická dvojice. Jak jste se s nimi, Pavle, seznámil?
1: To bylo, Anko, velmi podivuhodné. Já jsem až nechtěl věřit svým očím, uším a celému systému duševnímu, jak se to přihodilo. Bylo to díky sociální síti, kde jsem od nich dostal takové pozvání, ať se přijdu podívat. Oni si mě tam prostě našli a s nějakou důvěrou se na mě obrátili. Mně to bylo až divné a pozvali nás. Dokonce se to opakovalo, to pozvání. My jsme v tu první chvíli nemohli hned přijet, takže po čase jsme to pozvání dostali znovu a to jsme si říkali s Ivetkou, s manželkou mojí, že už musíme. No a byli jsme tam poprvé minulý rok a chtěli jsme, my jsme byli tenkrát v Holandsku 5 dnů v srpnu a chtěli jsme tam být, já nevím, 2-3 hodiny. A nakonec jsme tam mohli spát u nich, protože mají pár pokojíků jakoby pro hosty. Časem to pravděpodobně bude oficiální penzionek, kde se bude dát normálně přenocovat. A během těch 5 dnů jsme tam byli 3x, protože ještě jsme se tam museli vrátit a dokoukat to, co nešlo v tom začátku. A měli jsme jeden den takový jakoby volný, to si necháváme vždycky, když plánujeme ten program svůj, aby jsme měli do rezervy, kdyby se něco vyvrbilo. Ono se vyvrbilo, ne vyvrbilo, vysmrčilo, nebo vyborovičlovalo se to. A museli se tam vrátit ještě, protože necelé 2 hektary plochy, to není jenom tak si projít a zažít. Takže mezi tím jsme tam ještě byli jednou v březnu, protože v březnu je to arboretum zase jiné a no už tak to je s chloubíkama, že si prostě to, co našetříme, tak zase dáváme zpátky do toho cestování. Bereme to jako vzdělání. Není to marnotratnost, je to prostě cesta za vzděláním a je to cesta velmi užitečná.
0: A je to cesta, jak všechny tyhle zkušenosti potom předávat dál, přivést je sem k nám do České republiky a podělit se s nimi, třeba i s našimi posluchači. Poradna zahrádkářská odstartována, dáme si písničku, ale přátelé, kdybyste se chtěli cokoliv zeptat vy, co vás třeba těší nebo trápí na vaší zahradě, volejte 22 155 44 11. Hezké dopoledne.

0: Zelené světy Českého rozhlasu České Budějovice a zahrádkářská poradna. Tak pokud se budete chtít zeptat, 22 155 44 11, telefonní číslo pro vás. A to je v tuto chvíli obsazené. Hezké dopoledne, kdo tam? Vítejte.
1: Dobrý den, Jana Strakonice.
0: Dobrý den.
1: Já prosím o radu, jak zmladit kamčatskou borůvku. Máme ji asi 20 let, je hodně zdřevnatělá a už skoro nekvete.
0: Poradíme rádi, zdravíme vás, mějte se hezky a pěkné nedělní dopoledne, naslyšenou.
1: A ti přeji naslyšenou.
0: Tak, Pavle, budeme mladit kamčatskou borůvku, jak na to?
2: Neměl by to být problém, myslím si, že teď už je ta doba taková hraniční. Kdyby třeba tu rostlinu poničilo nějaké krupobytí, tak by to ještě možná stále šlo, ale už bych do toho možná letos nezasahoval. Ale příští rok, z jara někdy v březnu, je potřeba velmi nebojacně vzít nůžky a tu rostlinu prostě ostříhat na nějakou výšku kolem 15-20 cm. Nevím, na jakém místě v zahradě je, ale rozhodně by neměla být zasazena v trávníku, aby ten trávník nezasahoval až k té rostlině. Takže pokud tak je, tak třeba si vydat nějakou kružnici nebo nějaký obdélník kolem té rostliny, ten trávník s ní dát úplně pryč, aby tam byla jenom čistá půda, případně může být lehce zamulčovaná nějakým organickým materiálem mulčovacím a potom by to chtělo přihnojit nějakým plným hnojivem typu, kde jsou prostě základní živiny i mikroprvky. No a nadechnout se a nechat to na ní, protože v předjaři ty rostliny mají obrovskou touhu žít a jsou schopny regenerovat i ze starého dřeva, takže nebojacně prostě zkrátit a ona to bude fungovat dobře.
0: Jak důležitý je, Pavle, střih nejen kamčatských borůvek, ale třeba i těch kanadských nebo takových těch zahradních, co my máme? Je důležité do nich po čase zasáhnout?
2: Je to nesmírně důležité, ovlivňuje to vlastně všechny procesy v té rostlině, ale musíme rozdělit, Hanko, tu práci s nůžkama na dvě kategorie. Jedno je zmlazení, to je takové to totální, kdy se to prostě hodně znižuje ta rostlina a odstraní se všechny výhony. I to může nastat i u těch kanadských borůvek, i u některých keřů to může nastat, i třeba u takových keřů, jako je třeba hortenzie velkolista, která kvete na starém dřeve, tak jednou za čas potřebuje zmlazení. To znamená potom, že v tom roce, kdy se to provede, tak kvést nebude, ale i to ve finále vlastně pomůže v té vitalitě. Co se týká toho klasického řezu, tak to je také důležité, protože tu rostlinu, když zbavíme starých větví, tak zaprvé umožníme těm živinám, které se dostávají z půdy, aby šly jenom do těch správných větví, které jsou perspektivní a dají nějaké plody. Dáme té rostlině světlo, vzduch a to všechno ona potřebuje. Zbavíme i staré hmoty, takže je to zásah, který možná někoho bolí, ale je psychologicky složitý, ale je důležitý.
0: Tak výborně, tak tolik ke zmlazování borůvek, 22 155 44 11, telefonní číslo sem k nám do studia. Vy nám ale píšete i na e-mail. Přišel dotaz, jsem stálá posluchačka vašeho pořadu a moc krát jsem se dověděla zajímavé rady, které jsem využila v naší zahrádce naposledy. To byl třeba buxus anebo petrželka. Tentokrát se můj dotaz týká keříku Skimmia japonica. Jedná se o dvoudomou rostlinu, máme jak samčí, tak samičí rostlinu. Zdá se, že zimu přečkali dobře, ale nyní si nevíme rady, co s červenými bobulemi na samčím keři. Vypadá to, že se zakládají nové květy, zatím jsou zelenavé, ale nevíme, jestli nechat ty červené plody nebo je odstranit, aby nějak rostlinu neoslabovaly, jestli odříznout celé větvičky s těmito bobulemi nebo jen otrhat ty červené bobule a větvičky nechat, nebo to nechat na přírodě, aby se s tím poradila sama. Keříky máme od loňského podzimu a jsou asi 30 cm vysoké. Tak a paní posluchačka, paní Věra z Českých Budějovic nás prosí o radu, respektive vás, Pavle. Ano, ten dotaz už přišel před nějakou dobou, to abychom uvedli na pravou míru stav té rostliny, ano. Ale vy jste odpovídal e-mailem rovnou, aby paní posluchačka věděla, jak s rostlinou naložit, ale možná by to mohla být užitečná informace i pro naše posluchače ostatní.
2: Ano, ten dotaz, myslím, že přišel v ten den, kdy jsme skončili živé vysílání, tak večer jsme měli dotaz. Mně to připadalo, že by to chtělo odpovědět rychle, aby mohla na to zareagovat. S kým je, jsou stále zelené keříky, to je jenom pro ostatní naše posluchače, které patří do stejné čeledi jako třeba pomeranče nebo citroníky. A když ta rostlina kvete, tak podobně velmi hezky voní. Já jsem měl ke skimím delší dobu takový trošku rezervovanější vztah, protože také jsem ji pěstoval a měl jsem takový pocit, že v našich klimatických podmínkách ne, že by nezvládli zimu. Oni zvládnou celkem dobře. Největší problém mají v tom předjaří, kdy se střídají teploty vyšší denní a nižší noční, tak tam je to trošku plně složitější. Ale největší komplikace se skimiemi byla v tom, že na to, aby oni založili to květenství, tak potřebují dlouhou vegetační dobu. I v tom Nizozemsku, kde se pěstují komerčně ve velkém, tak se pěstují ve skleníku, aby dříve začali s tou vegetací, aby to vlastně stihli založit to květenství do podzimu, kdy se prodávají. Ale díky těm změnám klimatu, které u nás se nepochybně dějí, tak ta vegetační doba je delší a ty skimie to začínají zvládat u nás celkem dobře. Takže je úplně fantastické, že paní Věrka nám napsala ten svůj poznatek, že ji mají a že to takto funguje, že mají kluka i holku. Já si myslím, že co se týká těch červených bobulí, tak všechny varianty, které ona zmínila, jsou možné. Dá se to nechat na přírodě, oni ty bobule opadají a to květenství by se tam mělo založit nové. Ale je pravda, že v té poslední fázi ty bobule už nejsou úplně dekorativní, takže z pohledu toho uživatelského, toho majitele té zahrady, je možná lepší tam přijít s nějakou nádobou a ty bobulky ostříhat, aby to vypadalo hezky. Ale jak říkám, obě cesty jsou možné.
0: Výborně. Tak, tolik ke skýmeji. 11 hodin 24 minuty. Zelené světy stále s vámi. Dotazy volejte na 22 155 44 11. Teď je tu ale Karel Gott s písní Stále mlád.

0: Ano, být stále mlád, to by si přál každý z nás, ale mladý na duchu jistě zůstaneme a to dokážeme ovlivnit tuhle věc a možná i díky našim zahradám, které nám dodávají energii, takovou tu pozitivní. Zelené světy jsou tu s vámi, tentokrát živě vysílané, to znamená, že můžete volat případně své dotazy na 22 155 44 11. Jinak, Pavle, příští týden bude po celém území republiky probíhat akce Víkend otevřených zahrad. Tak jestli pak otevřete vrátka svojí zahrady i vy?
1: Ano, Hanko, otevřeme, ale ještě než je otevřeme, tak bych reagoval na to, co jste tak krásně řekla o tom, jak nám zahrada dává tu sílu psychickou. Zahrada je takový fenomén, který způsobuje přelévání těch sil fyzických, které prostě po té práci vždycky ubydou, ale nalije se to do té vedlejší nádobky těch sil duševních a člověk, ačkoliv unavený, fyzicky tak bývá šťastnější, proto zahradkáři a zahradníci bývají v mnoha případech optimističtí lidé. Takže a ten optimismus se snažíme i my přenášet k dalším lidem, takže my otevřeme naši zahradu, ale jedná se o víkend otevřených zahrad a my otevřeme tentokrát jenom v sobotu, protože se chystáme na nějakou cestu, snad se nám to všechno povede a v tu neděli už to nebude možné, takže kdo by chtěl přijet ke chloubům do zahrady, které říkáme, že to je zahrada duševní lázně, tak v sobotu se budeme velmi těšit. Naše vrátka budou do kořán.
0: Jak to teď na zahradě vypadá, Pavle? Přece jenom měli jsme, dneska už je tam poměrně příjemně, ale takové to období sucha, muselo to být docela náročné udržet ji v kondici.
1: Je, no tak na to já vždycky trpím, protože i když teda říkáme, že nám to ty duševní síly obnovuje, tak někdy to taky odčerpává, protože to počasí si s náma pohrává. Když jsem byl malý kluk a sledoval jsem zprávy a viděl jsem, jak se zemědělci stěžují na počasí, tak jsem si říkal, ty se pořád jenom stěžují. A teď já jsem úplně přesně ten samý typ, protože nic mi není dobře. Jednou je dlouhá zima, potom jsou teplé dny a studené noci, potom by ty rostliny chtěly růst, ale nejde jim to. Potom už je všechno v pořádku, ale fouká vítr, takže to vysušuje. No a teď bylo, to období sucha bylo opravdu dlouhé, desivé. Ale přišla jedna dobrá vlna vody. V tom minulém týdnu nám napršelo něco přes 40 mm a to byla obrovská dotace a teď ještě potom dvakrát v nějakých odstupech pršelo, takže zahrada se z tohoto pohledu se pozbírala, byly i kroupy, takže na zeleně to trošku je vidět, některé hosty jsou malinko dotlučené, ale není to tak hrozné, takže pokud od této chvíle do toho příštího týdne nepřijde nějaká katastrofa, tak si myslím, že zahrada bude v dobrém stavu.
0: A je se na co těšit. Další volající se k nám provolal na linku 22 155 44 11. Vítejte, krásné dopoledne.
2: Dobrý den ještě jednou. Já už jsem vám volala kvůli ty kamčatský borůvce.
0: Ano.
2: Ještě mě napadlo, nedalo by se to namnožit řízkama a v které době roční.
0: Mhm. Odpovíme. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky naslyšené.
0: Tak co teď řízkování kamčatské borůvky tedy?
1: Borůvky se rozhodně dají množit vegetativně, ale i kamčatská borůvka, abychom si udělali v tom pořádek, kamčatská borůvka není borůvkou. Mm-hmm. Ve své podstatě jedná se o zimoles kamčatský, který dostal tohleto komerční jméno z důvodu pravděpodobně pochopitelných, ale ne mně sympatických, protože já si myslím, že rostliny by se měly nazývat správnými jmény. Ale Hanko, řeknete sama, uznejte sama, zimoles, no kdo by si to koupil, že?
0: Nikdo.
1: Nikdo. Takže musela se stát z toho nějaká borůvka, to už je přeci jenom přijatelnější pro veřejnost. Ale i tento zimoles se množí výhradně vegetativně, protože kdyby se množil ze semínek, tak každý kousek je trošku originál a ty vlastnosti těch odrůd by se ztratily. Nikdy jsem to nemnožil, dokonce jsem je ani nikdy nepěstoval, a jenom asi dvakrát nebo třikrát v životě jsem to ochutnal, tuto rostlinu, ale zimolezy se množí relativně snadno. Myslím si, že teď nastává ta správná doba. Řekl bych, že to je tak ve druhé polovině června. Budou se množit z polovyzrálých řízků, ale není to videnský řízek, je to prostě jako z větvičky, která se uřízne. Kdybych to měl říct zjednodušeně, tak se uřízne celý ten letorost, to je ta větev, která narostla v tom roce, že není rozvětvená, je to jedna dlouhá tenká větev. A rozdělí se na tři části. Ta spodní se vyhodí, horní se vyhodí, spodní už je dřevitá, není dobrá, horní je bylina moc a zvadlaby a ta prostřední část je tak akorát, takže u té prostřední části se udělá šikmý řez pod tím spodním pupenem, ten lístek se ustříhne celý a nechají se dva nebo tři lístečky, které jsou nad tím, ale ty se zakrátí na polovinu, jednoduše proto, aby tam nějaká zelená hmota kvůli fotosyntéze byla, ale aby nebylo velké odpařování vody přes ten celý list a celý takovýto řízek se vloží třeba do rašeliny s pískem nebo do perlitu ke kraji květináče a potom se to přikryje nějakým mikrotrnovým sáčkem. Mm. A v prostředí, kde je vysoká vlhkost vzduchu a dostatek světla, ale ne takového toho přímého, aby do toho přímo nepeklo sluníčko, tak tam za nějaké 3-4 týdny by ten řízek mohl zakořenit.
0: Mm-hmm. Jsme o něco moudřejší zase.
1: O kousek, že?
0: Zajímavé. Další volající s námi, hezké dopoledne, můžete se ptát.
3: Dobrý den.
0: Dobrý
3: Tady
0: den.
3: Je posluchačka z Českých Budějovic a já bych vás prosila, nebo pana Chloubu, aby mi sdělil, jak se množí bobkoviště z těch řízků. Jo, takový, jak se to prostě mm-hmm. dělá.
0: Ano, ano.
3: Tomu poradit.
0: Poradí rád.
3: Množit sama.
0: Mějte se hezky.
3: Vám za odpověď.
0: Ano, mějte se moc hezky a zdravíme do Českých Budějovic. Z Českých Budějovic a zase někdy naslyšenou. Tak můžeme odpovídat, Pavle, jak to je s řízkováním bobkovišně pro změnu?
1: Je to úplně stejné. Akorát si nejsem jistý, jestli paní posluchačka, když se chystala telefonovat, tak slyšela.
0: Jestli poslouchala. Tak jenom velmi rychle.
1: Ještě jenom velmi rychle. V druhé polovině června, kdy jsou ty výhony narostlé, celý výhon se uřízne, rozdělí se na tři části, spodní se vyhodí, horní se vyhodí, protože ty nejsou už nebo ještě dobré, ale ty polodřevité prostřední části jsou schopny zakořenit, lístečky se zkrátí na třetinu nebo na polovinu a vloží se do perlitu nebo do směsi rašeliny s pískem, přikryje se do celé mikrotrnovým sáčkem. Takže všem ostatním posluchačům se omlouvám, ale říká se, že opakovaně je matka moudrosti.
0: Přesně tak.
1: Takže si dáme tu moudrost.
0: To nám vůbec neuškodí. A další volající. Hezké dopoledne. Kdo tam?
4: Dobrý den, tady posluchačka od Bechyně. Já bych měla dotaz ohledně jahod zahradních. Na podzim jsem vysázela, koupila jsem si sazeničky jahod a 10 kusů a na jaře mi vykvetlo jenom 3. Tak jsem se chtěla zeptat, co by mohlo být příčinou, protože se mi to nikdy nestalo.
0: Mm-hmm. Pokusíme se odpovědět, mějte se pěkně a zdravíme vás, hezké nedělní dopoledne, naslyšenou. Tak, co s jahodami?
1: Musím se omluvit, neznám tu příčinu, nemůžu to takto na dálku poznat, ale rozumím úplně tomu dotazu, protože my jsme si koupili z jara sazeničky jahod a už když jsem je kupoval, nebyla jiná možnost, prostě vybírali jsme si z toho, co bylo. A viděl jsem, že v tom platičku, kde jich je 10, jsou nějaké, které nejsou úplně v takové té kondici. Živě to bylo, ale ty rostliny se doteď od vysadby zberchávají a zakořenují. Takže myslím si, že pokud ty rostliny dostaly dobré podmínky, že už je jim tam teď dobře, tak v tom následujícím roce už by to mohlo být lepší. Ale co bylo příčinou toho konkrétního nekvetení v tomto případě, za to se omlouvám, to neumím odpovědět.
0: Další z vás se dovolal na číslo 22 155 44 11. Vítejte. Dobrý den, halo, jsme ve vysílání.
5: Halo.
0: Ano,
5: halo.
0: Slyšíme se, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Věra z Příbramska. Prosím vás, máme třešeň asi 25 let starou. Vždycky krásně kvete, úplně až abnormálně, ale nemáme ani jednu třešničku, protože květy nám následně zhnědnou.
0: Mm-hmm. A to je za celých těch 25 let se tenhle proces opakuje?
5: No, tak posledních 5 let.
0: Mm-hmm. Dobře. Pokusíme se odpovědět na váš dotaz. Mějte se pěkně a přejeme i vám hezké nedělní dopoledne naslyšenou.
5: Děkuji, naslyšenou.
0: Tak Pavle, co by mohlo být příčinou?
1: Mohlo by to být, ale nemusí. Nevidíme tu třešeň, neznáme, co se tam vlastně děje. Já bych si dovolil na dálku jenom odhadovat, že pravděpodobně zmizel opilovač z blízkosti té třešně. Třešně jsou cizosprašné, to znamená, že potřebuje ještě jiný partnerský strom a ne každá odrůda snese nějakou jinou odrůdu na to, aby k tomu opilení došlo. Takže s velkou pravděpodobností tam, kdy si ten opilovač byl, na sousední zahradě nebo o zahradu vedle a zmizel, že ho majitel prostě pokácel nebo ta rostlina umřela a tím pádem ta třešeň, o které je řeč, nemá toho partnera k tomu, aby mohli spolu splodit ty malé třešinky. To je největší, to je mi takové nejvíc pravděpodobné. Ještě by potom mohlo dojít k nějakým fyziologickým problémům v té rostlině, ale tam si vůbec netroufám to na dálku nějak odhadovat. A ne na dálku, i kdyby to zblízka viděl, tak bych to také asi nevěděl poznat.
0: Takže začít hledat partnera pro tu třešinku. Nedá se nic dělat.
1: Ano, třeba si, pokud je na té zahradě místo, tak si vysadit ještě nějakou jinou odrůdu, nebo se domluvat ze sousedy, jestli náhodou by se to nedalo u nich.
0: Výborně. Zelené světy jsou tu s vámi.

0: Zelené světy Českého rozhlasu České Budějovice. Jsou tu s vámi linka 22 155 44 11. Je vám ještě chvíli k dispozici, kdybyste měli nějaký dotaz na Pavla Chloubu, využijte jeho přítomnosti, rád se vám bude věnovat. Dotazy nám chodí taky e-mailem, jeden z nich, prosím vás, poraďte, co máme dělat s lilí. Máme jich několik, krásně nám vyrostly a teď je něco žere, opadávají i poupata, jsme z toho opravdu nešťastní. Tak co s tím, Pavle?
1: No Hanko, to neštěstí úplně chápu, protože když se člověk dostane do toho stavu, že ta rostlina přežije všechny nástrahy a teď už jde kvést a najednou prostě ten kvítek je tam ukouslý, tak je to velmi smutné a je ukouslý z největší pravděpodobnosti, protože na lilích se objevuje brouček, taková malá mrška oranžová to je, jmenuje se chřestovníček liliový, má tak necelý centimetr a je to velký milovník lilí a také si občas zgustne na jiných rostlinách z té čeledě, třeba na řepčíku občas se může objevit a vykousává pletiva rostlin, listů, ale nepohrdne ani květem, bohužel. To květní pletivo je to takové mladičké, to je jako salát, takže tam jde. Ten boj proti tomuto hmyzu je obtížný velmi, chemicky to v podstatě nějak dobře prinajde, to jsem nikdy neskoušel, ale i také máme a byl jsem na lovu asi dvakrát, jsem je obcházel, on je opravdu oranžový, takže je krásně vidět na té rostlině, takže potřeba ho mechanicky ulovit, ale to slovo ulovit používám záměrně, protože to není tak jednoduché. On jak cítí nějaký pohyb, že se třeba člověk dotkne listu, tak ne, že by vyskočil, ale on se prostě jakoby uvolní od těch listů a stačí slabý dotek a on spadne na zem. A padá tak rafinovaně, že vždycky padne na záda tou oranžovou stranou, takže není vidět. A je tam jenom to černé bříško vidět a na té půdě se nedá najít prakticky. Takže je potřeba ho tam vyhledat na tom lístečku, do té rostliny vůbec nemít žádný pohyb a podstrčit pod něj nějakou misečku a cvrknout do toho. On tam potom padne a potom je potřeba ho nějak poslat do těch věčných lovišť. No, bohužel.

0: pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tady posluchačka z Třeboňska a já bych ještě prosila pana Chloubu, jestli by mi doplnil dotaz té paní posluchačky, která volala ohledně třešně. My máme podobný problém, máme třešně asi 10 let, bych řekla. Krásný strom, bohatě kvete, neobjeví se ani malé třešničky a sousedi mají v blízkosti dvě ohromné třešně, ale ani to tedy nepomáhá. Jestli je možné, že my nevíme bohužel, jaký je to druh, jenom je pozdnější, jestli je možné, že potřebuje speciálně k sobě, tedy toho opilovače, toho partnera, jako určitý druh.
1: Ano.
0: Nebo jestli je to možné takhle.
1: Určitě.
0: Ale to už bychom se bohužel asi nedopátrali, jaká by to byla. Děkuju moc. Ráda vás poslouchám.
1: Děkujeme vám. Mějte se moc hezky. Hezkou neděli. Naslyšenou.
0: Vám taky. Díky. Naslyšenou.
1: Tak, odpovíme, Pavle.
2: Pozdravuji do Třeboně a děkuji za velmi kvalifikovaný, dobře formulovaný dotaz. V tom dotazu už vlastně byla i naznačená odpověď. Ano, je to přesně tak. Těch odrůd je řada a každá odrůda má několik opilovačů. Některé odrůdy si navzájem neumí pomoct. Neumím to z hlavy, protože ovocnářství není úplně ta parketa, kterou bych se věnoval denně, ale je to takto. Takže v třešňové literatuře nebo v pomologiích třešňových, tak tam je vždycky napsáno, že já nevím, třeba odrůda Ván nebo Kordia má opilovače nejlepší tuto, tuto a tamto. A některé ty odrůdy takto nefungují. Ale možná by se tomu dalo alespoň trošičku pomoct, že v období, kdy kvetou ty vaše třešně a povedlo by se vám třeba někde v krajině najít nějaký remíze, kde jsou plané třešně divoké, tak je možné nastříhat pár větviček těch divokých třešní, dát je do kbelíku s vodou a postavit je pod ten váš kvetoucí strom. Včelky si je najdou a ne, že by to bylo úplně 100%, že by ta úroda byla vysoká, ale přeci jenom nějaký pil z těch divokých třešní je pravděpodobné, že se dostane i na květy té vaší třešně, že by z toho mohlo být alespoň něco. A nebo teda, a ještě další možnost, nevím, jestli to je tam u vás proveditelné, tak tu divokou planou třešeň si někde najít, sehnat a vysadit v blízkosti té vaší nebo i těch sousedských třešní, aby tam byla tato rostlina. Divoká třešeň botanická opiluje dobře většinu běžných odrůd.
1: Tak výborně. Doufám, že jsme poradili. Tak teď nám zvonil telefon a dozvonil akorát v tuto chvíli, ale nevadí. A myslím, že už to tady máme. Tak pojďme na další dotaz. Hezké dopoledne, vítejte.
3: Dopoledne, tady je Kotlíková z Trakonicko.
1: Dobrý den.
3: Já jenom reaguju na předchozí řeč, co mluvil pan doktor Chlouba. A musím říct, že tenhle dotaz už jednou zodpovídá někdy na jaře. A my máme samosprašnou třešeň Erly a ta nikdy nekvetla. A já jsem využila jeho radu. Došla jsem na třešně, i když sousedí mají asi 30 metrů od nás, ale došla jsem na třešně jiný. Dala jsem je do kýblu s vodou, pověsila na tu třešeň a ta třešeň, i když tam nebylo vidět moc včeliček, ale byly tam mouchy, takže nám uzrály po 5 nebo 6 letech první třešně.
1: A pak to
3: takže
1: funguje tedy.
3: Takže chtěla bych moc poděkovat a musím potvrdit jeho slova, že to opravdu funguje.
1: Tak my vám za to děkujeme, že jste to, nám to takhle potvrdila v přímém přenosu a zdravíme vás, ať se vám daří. Mějte se hezky.
3: Děkuju. Já vám taky přeju všechno dobrý a moc ráda vás poslouchám a mnohdy využiju vaše rady. Moc
1: vám děkujeme. Mějte se krásně. Děkujeme. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Já taky moc děkuji za ten dotaz. To nebyl dotaz, to byla reakce, velmi si to vážím. Ale vy jste mi teď nahráli na takovou jakoby poznámku, která je velmi důležitá podle mého názoru. A to, že i hmyz, který nám připadá jako, že je obtížný, jako mouchy třeba, nebo pestřenky, nebo vosy, tak to jsou prostě velmi významní opilovači, kteří nám pomáhají v tom dosažení té úrody. Často se může stát, že na té zahradě opravdu

0: ty včelky nejsou, protože včelstvo je daleko. Takže i ten individuálně žijící hmyz může, a ne že může, ale velmi často dělá velmi, velmi důležitou opylovací práci.
1: Výborně. Poslední dotaz dnešních zelených světů. Pěkné dopoledne nebo téměř už poledne nedělní. Vítejte, dobrý den. Halo, halo, slyšíme se? Tak něco nám tam selhalo, byť bychom teoreticky měli být ve spojení, ale nefunguje to. Tak nevadí, tím je to vyřešené. Myslím si, že další dotaz už nestihneme, protože ještě jedna písnička pro vás připravená. Tak my se pomaličku, ale jistě budeme s vámi, přátelé, loučit. Já bych popřála i hezké léto našim posluchačům určitě, protože do toho 21. června se neuslyšíme určitě. Takže užijte si ho ve zdraví, v klidu, v pohodě a na vašich zahradách.
0: Ano, já bych se připojil k tomu, protože zahrady jsou místem, kde člověk nabírá štěstí. A to možná, že i v případech, kdy třeba to pěstování přináší nějaké problémy, nějaké trable, neradosti, tak ve finále vždycky se z těch zahrad vracíme šťastní. Takže buďte šťastní a uživejte si zahradničení na plné obrátky.
1: Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Mějte se krásně.

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána do soumraku a nechat...
1: Tento týden ohlašuje poledne zvon svatý Josef ze zvoničky na střeše hřbitovní síně v Horní Stropnici na Novohradsku. Má hlavní tón G3, průměr 28 cm a váží přibližně 13 kg. Roku 1997 ho ulil Rudolf Perner v německém Pasově. Na boku zvonu je reliéf svatého Josefa jako tesaře s malým Ježíškem. Pod ním německá modlitba, která v překladu zní: Svatý Josefe, pros za nás. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 2,5 milionu Arménů ve volbách rozhoduje o budoucnosti země. Cehnice na Strakonicku obnoví dřevěné prvky autobusových zastávek. Cyklistická akce 8 dní pro paliativu podpoří 8 hospiců v Česku. Teploty na jihu Čech dneska vystoupí k 25 stupňům, zítra až k 28. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Arménie vybírá svoje zástupce do parlamentu. Favoritem voleb je podle průzkumů dosavadní premiér Nikol Pašinian, který slibuje další zbližování se Západem. Jeho vládu ale poškodila ztráta Národního Karabachu v krátké válce s Azerbajdžánem před 3 lety. Část opozice i proto volá po obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
2: Jak po příchodu do volební místnosti řekl obhájce premiérského úřadu Nikola Pašinian, věří, že volby se odehrají spořádaně a občané vyjádří svobodně svůj hlas. Pokud vyhraje, bude jeho vláda pokračovat v reformách a posilovat demokratické principy. Pro běžné lidi představují volby složité rozhodování mezi vzdálenou evropskou budoucností a bezprostředními ekonomickými dopady, kterými hrozí Rusko v případě, že v prozápadní orientaci bude Arménie pokračovat. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Cehnice obnoví autobusové zastávky u hlavní silnice z Vodňan do Strakonic. Obec vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele. Modernizace zastávek bude stát asi 500 000 korun a Cehnice získají část peněz z programu obnovy a rozvoje venkova. Podrobnosti má nezávislá starostka Helena Sosnová.
3: Vyměníme dřevěné prvky na těch zastávkách, které už dosloužily. Hlavně teda půjde o výměnu střech, aby tam nezatékalo. Zastávky jsou koncipovány jako více průhledné, vzdušnější, aby navazovaly i na zeleň v místním parku.
0: První etapou z Prahy do Písku dneska startuje charitativní akce 8 dní pro paliativu na podporu hospiců. 8 lidí, kteří pečovali o svoje blízké v závěru života, ujede v průběhu 8 dnů na dvojkole víc než 1000 kilometrů po celém Česku. Na trasu se jako první vydá pečující Ondřej Bouška spolu s ultracyklistou Martinem Součkem. Akce je v Písku spojená s programem, který začne v 1:30 odpoledne v Palackého sadech. Lidi se můžou do akce zapojit i online na webových stránkách 8dní.cz.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1022 hektopaskaly. Jih Čech bude odpoledne většinou polojasný, večer se začne nebe vyjasňovat. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Mírný vítr začne odpoledne slábnout. Noc bude jasná s minimálními teplotami mezi 10 a 7 stupni. Zítřek bude slunečný a opět s letními teplotami. Čekáme jasnou až polojasnou oblohu, až večer začne přibývat frontální oblačnosti. Teploty se zítra dostanou k 25 až k 28 stupňům, na horách se budou pohybovat kolem 21. Vítr bude slabý převážně jižních směrů a biozátěž zůstane nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní buďte na dálnici D4 u Mirotic na Písecku na 76. kilometru ve směru na Strakonice je odstavené nepojízdné auto. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Dobré odpoledne, 12 hodin 6 minut. Začínají písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice a hezký poslech vám přeje Martin Hlaváček, který vás zároveň zve do Chrášťan, protože sbor dobrovolných hasičů Chrášťany pořádá setkání hligonkářů dnes v neděli 7. od 14 hodin na parketě v Chrášťanech. Takže pro vás možnost kam si odpoledne zajít nebo zajet. Tak. No a teď už jako první kapela to budou Babouci s písní Když na podzim vaštovičky. Ostatně tuhletu kapelu si přáli gratulanti pro paní Pavlínku Špakovou. A přímo ještě konkrétní písničku, Když na podzim vaštovičky, gratulanti pro Václava Chába. Takže tady začnu, protože Václav Cháb ze Sedlčan slaví 26. narozeniny. Milý Vašku, k tvým narozeninám ti z celého srdce přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, hlavně lásky a ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš. Děkuji ti za všechny krásné chvíle, které spolu prožíváme a těším se na všechny další, které nás ještě čekají. Ke gratulaci se s radostí přidává také tvá dechovková kapela Chábovi Kanci a vzkazují ti. A našemu drahému kapelníkovi přejeme vše nejlepší k výročí jeho narození. Ať mu jak tón, tak farma nadále vzkvétá a do další životní etapy přejeme mnoho zdraví, štěstí, hlavně lásky. To přejí tedy Chábovi Kanci. Jako věrnému posluchači dechovek ti posíláme písničku Když na podzim vlaštovičky, která ti určitě udělá radost. S láskou tvoje Baruška. No a teď to druhé přání do dobré vody u Českých Budějovic Pavlínce Špakové ke 40. Milá Pavlínko, vše nejlepší k narozeninám, ať se ti daří a vychází ti vše, co si přeješ. Prosíme o zahrání písničky od Babouků a přejem milující manžel s dětmi Rostíkem, Eliškou a dále rodina Lencova, Kovaříkova a Brodcova.

generální ředitel Motorikov Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci Motorikov strojírenská panu Valerii Vašenkovi k jeho 30. narozeninám hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. 60. má dnes paní Ivana Tesárková, Klenovice u Mičovic. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, životní pohody přeje zastupitelstvo obce Mičovice. Pro vás dva tu máme Jižany z písní Budějická věž.

Pokračujeme s přáním do Lažiště. Dnes oslaví své 55. narozeniny pan Jan Jiroušek z Lažiště. Honzíku, k tvým narozeninám ti srdečně blahopřejeme. Přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti do dalších let. Teď máš nejlepší věk, plný energie a životní chuti. Umíš se vážit toho nejdůležitějšího, své rodiny, dětí i lásky své milované přítelkyně. Ať tě i nadále provází úsměv na tváři, pohoda v srdci a spousta krásných chvil s těmi, které máš nejraději. Užij si svůj den naplno se sklenicí dobře vychlazeného zlatavého moku a něco dobrého k tomu. Ať je tvůj každý další rok lepší než ten předchozí. Krásné narozeniny ti z celého srdce přeje obecní zastupitelstvo obce Lažiště. K přání se také připojuje sbor dobrovolných hasičů obce Lažiště. A pro pana Jirouška teď bude hrát K-klub. Žalo děvče, žalo trávu.

Pan Vladimír Jelínek z Dírné oslaví 65. narozeniny. Obecní zastupitelstvo Dírná v čele se starostkou paní Janou Vackovou tedy žádá o zahrání písničky panu Jelínkovi a přejeme mu pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Přání se připojuje a písničku posílá i kronikářka obce Věra Novotná. Stejné tedy 65. narozeniny oslaví pan Václav Vítek z Újezdce u Číčenic. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let přeje za obecní úřad Číčenice Renata Regálová, starostka obce. Od Waldorfinky tu je píseň pro vás, Až nás cesty svedou.

A jdeme dál. Další dvě přání a obě jsou k 65. narozeninám. Tak prosíme o písničku pro paní Jaroslavu Nevoralovou ze Střítěže u Volině, která dnes slaví 65. narozeniny, a zastupitelé obce Litochovice jí do dalších let přejí hlavně hodně zdraví. A do Malont míříme, pan Jiří Nagy slaví tyhle ty narozeniny taky. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zastupitelé obce Malonty se starostou Vladimírem Malým. Takže pojďme k písničce. Je to píseň, která se jmenuje... Ano, pro Jarušku. Humpolická lesanka hraje.

A následují dvě gratulace pro paní Janu Petrákovou ze Svéboh u Horní Stropnice, která se dnes dožívá 65 let. Také vaším prostřednictvím bychom chtěli popřát naší mamince a babičce do dalších let pevné zdraví, štěstí, hodně radosti z rodiny a všeho, co jí baví. Také jí přejeme, aby pro samou práci a starost o ostatní nezapomínala na sebe. Maminko a babičko, máme tě rádi. Manžel Karel, děti a vnoučata. No a to druhá gratulace pro paní Petrákovou. Milá Jano, k dnešním narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, štěstí, pohodu v kruhu tvé rodiny, do které bez pochyby patří i muzikanti a zpěváci z Jihočeské Podhoranky. Všechno nejlepší od muzikantů, zpěváků a velkou pusu od manžela Karla, který byl dlouholetým členem právě zmiňované kapely. Oslavte společně svůj sváteční den, nebo tvůj sváteční den, tak je to správně, s pěknou písničkou. No a ta je právě od Jihočeské Podhoranky. Písnička je lék.

Prosím o zahrání písničky pro moji babičku Zdeňku Bubnovou z Volyně k jejím dnešním 70. narozeninám. Milá babičko Zdeničko, k tvým narozeninám ti s bráchou Ondrou přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti a pohody. Děkujeme ti za všechny lumpárny, které jsme jako malé děti s tebou prožívali a na které moc rádi vzpomínáme. Jsi člověkem s velkým srdcem a proto ti přejeme úsměv na tváři, dny plné dobrých zpráv a měj kolem sebe jen lidi, které máš ráda. Tvůj vnuk Jirka a k přání všeho nejlepšího se připojují manžel Jiří, taťka, mamka a babička s dědou z Paračova. A od nás k vám do Volyně, paní Bubnová, letí babičin šťastný den v podání Doubrovanky.

Prosím o zahrání písničky Chaloupky pod horama od Iglovanky pro paní Jaroslavu Manovou z Benešova nad Černou, která dnes slaví své 77. narozeniny. Milá Jaruš, rok s rokem se sešel a už je tu další rok navíc. Ale to nevadí, jsi stále pořád naše čilá babča. Máme tě rádi, přejeme hodně zdraví, lásky, nás blížních a spokojenosti do dalších let. Přejí manžel Erich, syn Marcel s rodinou, vnuci a pravnoučci Štěpánek, Marcelek a Hanička, též sestra Vlasta s Jirkou. A pro paní Manovou ještě jedno přání. Chtěla bych poprosit o písničku pro moji dlouholetou kamarádku, paní Jarku Manovou z Benešova nad Černou. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pohody a radosti jí do dalších let přeje kamarádka Jarka ze Slavče s rodinou. Iglovanka, Chaloupky pod horama.

Paní Anna Burdová z Jistebnice oslaví dnes 78. narozeniny. Štěstí, zdraví, spokojenost a radost každý den přejí spolužačky z humpolecké školy. A prosíme o písničku Jistebnickou, tedy Jistebnická polka od Veselky.

80. narozeniny má dnes pan Václav Hitner z Nové Vsi u Brloha. K vašim narozeninám přeje hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších let starosta Miloš Hitner a zastupitelstvo obce Nová Ves. A do jámy zamíříme za paní Ilenou Václavíkovou, která oslavuje 85. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, životní pohody přeje zastupitelstvo obce Mičovice. A pro paní Václavíkovou, pro pana Hitnera jsme vybrali píseň z repertoáru Křídlovanky. A ta se jmenuje Nepůjdu já za masára.

No, přátelé, babouci zahájili dnešní vysílání písniček pro radost a z babouky také skončíme. Máme tady ještě poslední dvě gratulace. Ta první gratulace

poletí do Horní Plané, protože včera oslavil pan František Jungwirth právě z Horní Plané 69. narozeniny a jeho holky Aneška a Stáňa mu přejí všechno nejlepší a mají ho rády. A ještě přání panu Petru Zpěvákovi z Českých Budějovic k 84. narozeninám. Prosím o zahrání písničky mému manželovi. Manžel se vyučil v českých velenicích a opravoval parní lokomotivy. Celý život pak pracoval jako strojní zámečník. Prosím tedy, pokud to bude možné, zahrát písničku Kováři jsou švarní hoši. Milý Péťo, přeji ti moc zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky do dalších společných let a děkuji ti za všechno, co pro mne děláš. Tvoje Stáňa. Kováři jsou švarní hoši.

Tenhle klarinetový čardáš podání tu Franky je to poslední, co se týká tedy hudby. Už slyšíte v dnešních písničkách pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě nesmím zapomenout také vám říct, že v rámci programu Dny města v Jindřichové Hradci na náměstí Míru dnes od 18 hodin bude hrát hudba Hradní stráže a policie České republiky. Takže to bychom měli úplně vše. Z dnešního vysílání písniček pro radost máme 12 hodin 56,5 minuty, tedy za 3,5 minuty zprávy naší rozhlasové stanice. Martin Hováček se loučí, přeje hezké odpoledne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva u Černobylu. Radiace je podle úřadů v normě. Jihočeši loni odevzdali přes 608 tun elektroodpadu. Je polojasno, teploty mezi 22 a 25 stupni i noc bude jasná. Naměříme 10 až 7 stupňů. Zítřek bude slunečný, opět s letními teplotami. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisti na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun tam zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla i okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok označil za mimořádně ohavný. Obyvatelé jižních Čech loni vyřadili přes 608 tun vysloužilého elektra. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování společnosti Rema System. Množství sesbíraného odpadu odpovídá plně naloženému nákladnímu vlaku s desítkou vagónů. Jihočeský kraj se v porovnání s ostatními regiony umístil na 13. místě. Nejvíc elektroodpadu vybrali Středočeši, 8500 tun. 6 osobností Českého Krumlova převzalo cenu města za rok 2025. Laureáty se staly vodní záchranář Milan Bukáček, rehabilitační sestra Marie Čejková, medvědář Jan Míša Černý, lékař Jindřich Florian, dobrovolnice Hana Šustrová a in memoriam rodačka Ruth Hálová. Návrhy na nominace zasílali obyvatelé města, říká referentka kultury Andrea Hakenová.
3: Vedle vážných návrhů se mezi nimi objevily také originální a odlehčené nominace, které každoročně ukazují smysl pro humor místních obyvatel. Mezi navrženými se tak objevil například i Jára Cimrman. Autor nominace mu připsal objev akusticky úsporného receptu na bramboračku, který měl vzniknout díky specifické ozvěně krumlovských uliček.
0: Počasí.
2: Jih Čech je většinou polojasný, večer se začne nebe vyjasňovat, teploty jsou mezi 22 a 25 stupni, na horách mezi 16 a 19. Mírný vítr začne odpoledne slábnout, noc bude jasná s minimálními teplotami mezi 10 a 7 stupni. Zítra očekáváme opět slunečno s letními teplotami. Večer začne přibývat frontální oblačnosti, teploty se dostanou k 25 až 28 stupňům. Na horách k 21. Vítr bude slabý, převážně jižních směrů a biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Labuť na vozovce dejte pozor na dálnici D4 ve směru Praha-Strakonice na 83. kilometru u Třepkova. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
4: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
5: Já jsem i vyšší.
4: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
5: No, necelý.
4: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
5: To už nemůžu právě.
4: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat, rozhlas jede za vámi.
5: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století. A je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
4: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
5: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
4: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
5: Děkujeme a budeme se moc těšit.
4: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
6: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
4: Mejdan, řekněte, takže, jsme hodovní
6: ano,
4: sály.
6: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
4: Suchý mejdan, ano, ano.
6: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
4: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
7: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý. Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se
7: já
4: běžně farářka,
7: já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže jo. Já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
4: No, tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba?
8: Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zaprskla.
7: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme, tedy děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
8: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo
7: doufám, já se vyhodím sama, ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
8: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
7: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
8: To zkoušíte a čekáte, kdy zareagují jako...
7: Ale
8: správná odpověď vypadá, to ještě nezazněla. To by kývli.
7: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
8: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
7: No ale nemám kartičku.
8: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
7: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem. Takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
8: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
7: Aha, dobře, dobře. No.
8: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
7: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
8: A to jste měli.
7: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
8: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer.
4: To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
9: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovi, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona si zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy si vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc.
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože Jasně. Ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší a to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres. A v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
1: ne,
3: to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozrýpu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo
3: ne,
1: si říkám, že se to jako nehodí.
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: Se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23. 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního, budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpnější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat tak, jak fungují. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostky.

0: týmy u Diora, anebo bankomaty na Champs-Élysées. Lenka se hlásí.
1: Třeba za C?
0: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
1: Asi vybírala.
0: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
2: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
0: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
1: Typnu Ačko.
0: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
3: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
0: Tak je to 2-2, je to vyrovnané a je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra, a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
4: Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ty pro bezstížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
0: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
1: Až přijde kocour.
0: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden. Takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
5: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc. Loučí se i René Zavoral, Michal Jegelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Přes 1 milion lidí přišel v Madridu na papežovu mši pod širým nebem. Dřevěné prvky autobusových zastávek obnoví Cehnice na Strakonicku. Málo vody v Otavě ovlivňuje výpůjčky lodí. Na jihu Čech je většinou polojasno s teplotami u 22 až 25 stupňů. Noc bude jasná, naměříme 10 až 7 stupňů. I zítřek slibuje opět slunečno s letními teplotami. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré nedělní odpoledne. Ulice u náměstí v Madridu dnes zaplnil víc než 1 milion lidí. Zúčastnili se mše svaté pod širým nebem vedené papežem. Jedná se pravděpodobně o největší událost týdenní návštěvy Lva 14. ve Španělsku. Podle Vatikánu a místních organizátorů se v okolí shromáždilo odhadem 1 200 000 lidí. Lev se snažil povzbudit zejména mladou generaci k nalezení víry. Sucho a málo vody v Otavě se projevuje na vytíženosti půjčoven lodí v Sušici. Kvůli nízkému stavu vody není řeka úplně vhodná pro rafty. Na kánoe si ale zase ne každý troufá. V jedné z půjčoven přímo u řeky tak oproti loňsku evidují míň výpůjček, říká její provozovatel Tomáš Mašek.
2: Problém je to sucho. No. Rafty jsou skoro nesjízdný po celé řece a jako ono hodně lidí to ruší, protože se třeba bojí na kánoích jezd, tak to buď nejdou vůbec, anebo si to přesunou na jinou řeku, třeba na Ohři, která je na tom trochu líp. Nebo tu Sázavu. No a oproti loňsku v tuto chvíli jsme minus tak 10-15%. A jestli ta sezona bude takhle pokračovat, tak to bude ještě horší.
0: Cehnice obnoví autobusové zastávky u hlavní silnice z Vodňan do Strakonic. Obec vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele. Modernizace zastávek bude stát zhruba 500 000 korun a Cehnice získají část peněz z programu obnovy a rozvoje venkova. Podrobnosti má nezávislá starostka Helena Sosnová.
3: Vyměníme dřevěné prvky na těch zastávkách, které už dosloužily. Hlavně teda půjde o výměnu střech, aby tam nezatékalo. Zastávky jsou koncipovány jako více průhledné, vzdušnější, aby navazovaly i na zeleň v místním parku. Sport.
0: Lezec Adam Ondra postoupil na světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. V dnešním semifinále na Štvanici obsadil 5. místo, což mu zajistilo start v 8členném boji o medaile. Finále začne v 19 hodin. O hodinu dřív na centrálním tenisovém kurtu začne finále žen bez české účasti. Tereza Širůčková obsadila 9. první nepostupové místo. Michaela Smetanová skončila 15.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je většinou polojasno, večer se začne vyjasňovat, teploty jsou mezi 22 a 25 stupni, na horách mezi 16 do 19. Mírný vítr začne odpoledne slábnout, noc bude jasná s minimálními teplotami mezi 10 a 7 stupni. Zítřek slibuje opět slunečno s letními teplotami, čekáme jasnou až polojasnou oblohu, až večer začne přibývat frontální oblačnosti. Teploty se dostanou k 25 až k 28 stupňům, na horách k 21. Vítr bude slabý, převážně jižních směrů a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Spadlý strom brání plynulosti dopravy u Zvěrotic na Táborsku ve směru na Dvorce. Na místo jedou hasiči. Buďte opatrní, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné a pohodové nedělní jihočeské odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V této hodině nás čeká pravidelné čtení na neděli, také soutěž, takže telefony mějte při sobě a knižní hlídka Filipa Černého. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Čtení na neděli.
1: K nedělnímu odpoledni patří v Českém rozhlase České Budějovice také povídka a její čas nadešel právě teď. Dnes jsme pro vás připravili povídku spisovatelky Anny Bolavé. Pokud alespoň trochu sledujete dění na současné literární scéně, její jméno jistě znáte. Původem jihočeška Anna Bolavá vydala svůj první román s názvem Do tmy o fanatické sběračce léčivých bylin v roce 2015 a získala za něj cenu Magnesia Litera. Volně na něj navazuje její druhý román Ke dnu. Anna Bolavá píše také povídky a tu, kterou si za chvíli pustíme, napsala přímo pro naše rozhlasové studio, pro naše čtení na neděli. Jmenuje se Poslední případ samovznícení v čísle popisném 3 a je to taková, řekněme, venkovská groteska o jedné nadmíru vznětlivé staré ženské a starém linu.

0: Starou Brůhovou štiplavě šlehne po zádech ocas právě se probudivšího vzteku. Stočený v koutě její své rázné povahy dlouhé minuty vyčkával a teď přišla jeho chvíle. Vymrštil se, prskl, udeřil a pálí bábu na zádech pod pletenou vestou jako snad ještě nikdy. Je středa večer, den před velkým úklidem. Napětí tepe chalupou od stropu po podlahu, okna se chvějí v rámech, ale když se podíváte zblízka, vidět to není. Ať mě vezme čert, jestli tam zítra nehodíš i to plesnivý lino. Obrátí se Brůhová na dětka a výhružně na něho pokývá nožíkem. Jako každý předvečer úklidového dne sedí na kanapy, drží velkou červenou mísu a loupe letní jablka na štrůdl. Kdykoliv je však připravená zahodit náčiní a lamentovat oběma rukama. Lino zůstane v kůlně a odveze se až v listopadu. Je to nebezpečný odpad. Obrátí ledabile starý Brůha stránku novin. Do babky Brůhové jako když šlehne po druhé. Přestane loupat a prudce se narovná. Obočí přísně zvednuté. Cože to Brůha říkal? Do žádného listopadu čekat nebudu. Do listopadu, prý do listopadu. Vždyť lino na vůz nepatří. Slyšela si to minule. Zase budou řeči a potáhneme to zpátky. Tak to zabalíš do větví a nikdo nic nepozná. Kareš taky vyhazuje, co se mu zlíbí a vždycky mu to projde. Tepe Brůhové v horkých spáncích na čele vyráží čerstvý pot. Proč je dědek provokuje? V kuchyni se najednou nedá dýchat. Bude lepší otevřít okno na dvůr, kde už slepice táhle kdákají a vyžadují doprovod do kurníku. Nemáme tolik větví. Eman to pozná a nezachrání nás už ani tvůj štrůdl. Listuje Brůha novinami dál, ale soustředit se na sportovní rubriku už nemůže. V jeho blízkosti funí rozlobený bík a začíná vyjmenovávat stromy, jejichž větve by se mohly ještě dneska zkrátit, aby toho bylo víc, aby to zakrylo jejich přestupek. Zítra v tuhle dobu už bude po všem. Manželé Brůhovi budou nejrychlejší, jako po každé. Úderem 14:30 odpoledne bude na roh jejich ulice přistaven valník na biologicky rozložitelný odpad neboli svinstvo ze zahrady, co se nevejde ani na kompost, ani do popelnice. A pak to vypukne. Kdo dřív přijde, semele všechno, respektive vyhodí víc krámu ze svého pozemku. Stará Brůhová si celoročně platí dvě popelnice a stejně jí to nestačí. Vyhazuje lecos a vyhazuje to ráda. Přesto má kolem domku neustále plno zbytečných věcí, protože tak, jak ona s láskou vyhazuje, její manžel hromadí. Brůha je kutil a zbožňuje všechny předměty světa. Každou věc, ať už starou nebo novou, nablízkanou či poškrábanou, jde na něco použít, usmívá se stařík pod vousy a ještě více třídí, spravuje, schovává a zapomíná. A bába, když pak nachází, vybuchuje nepříčetností. Každý první čtvrtek v měsíci přijíždí vůz. Jinak tu nikdo v okolí rozvrzanému valníku za červeným traktorem městských služeb neřekne a nad starou manželskou dvojicí se zatáhnou temné mraky nedorozumění. Definici odpadu totiž u Brůhových chápe každý po svém. Málo větví, to přece není problém, když porazit tu suchou tůj za garáží. Oznámí stará stručně, jako by kácení stromu bylo podobné čištění zubů před spaním. Brůha nevěřícně vzhlédne. To byla bába dlouho na slunci nebo co? Tu je za garáží, není uschlá a rozhodně ji nebude porážet ani dneska, ani nikdy jindy. Žádné další větve už nepřibudou. Brůha jde dá upec štrůdl, aby bylo Emana zase čím zabavit, kdyby se náhodou rozhodl provádět důkladnější kontroly materiálu vyhazovaných na jeho valník. Pohostit řidiče se stalo u nich na rohu jakousi společenskou tradicí. Protože kdo se olizuje, ten zavírá oči a co oči nevidí, to hlava neřeší. Brůhová vaří náramně, to se musí nechat a peče ještě líp. A takový závin, ten by mohla posílat až do Vídně, protože nikdo na světě podobný nesvede. Jak je křupavý, ne jak voní. Však už se předehřívá trouba a plechy jsou připravené, takže žádné kácení tují. Nýbrž vláčné těsto by mělo být ve středu její pozornosti. A zatímco se domácí letní jablka začnou společně se skořicí a vanilkovým pudinkem pomalu rozpékat, Brůha se natáhne na kanape a pořádně si odpočine, aby byl na zítra fit. Teď už se stmívá a nikdo z normálních lidí nechodí kácet stromy. To lino už smrdí až ke kostelu. Uleví se nám, až zmizí. 20 let to tu hnije a nevadí to. A najednou tě to popadne. Brůho, proč se zase hádáš? Já se nehádám. Máš z Emana strach? Z Emana? Přitom je to vochlasta, co si nepamatuje ani jak se jmenují jeho děti. Jemu budou plně jedno, jestli poveze trávu nebo plesnivý lino. Vždyť tady nejde o Emana, ale o ten hnus samotnej. Zavírá Brůha noviny. Listovat teda nebude a jde s ženou do diskuse. Posilní se na to něčím studeným. Lednice je hned naproti kanapy. Nechlastej, abych se podívat, kolik těch větví teda je. A zítra se můžeš přivstat, když si na řezání necítíš teď. To lino vyhodíme, slyšíš? Hrozí bába nožíkem. Je to pěkně srolovaný, stačí to popadnout a odnést. Jako to dělá Kareš. Kareš. Úhlavní nepřítel, který jim ve vyhazovacím závodě šlape na paty. Bydlí hned na rohu, tedy v čísle popisném 1. Oni jsou až druzí, o pár metrů dál od startu, což znamená katastrální trauma, táhnoucí se hluboko do rodinné historie. Brůhová je v obličeji rudá jako rak a začíná pochodovat po kuchyni sem a tam. Brůha by nejraději utekl. Když nemůže ležet, raději honem pryč a nechat to tu hezky vychladnout. Ale voda hněvu už se vaří a pára proudí jeho směrem. Místnost může každou chvilku explodovat. Bývá vznětlivá, varovala ho před léty její matka, Brůhova současná tchýně, a pohroma personálu místního domova důchodců. Beznohý generál, co neváhá psát každý měsíc na ministerstvo čehokoliv. Postarám se o ní, slíbil tehdy ledabile. Jen abys nelitoval. A Brůha se doopravdy stará. Snaží se. Má svůj styl. Z kapsy kalhot vyndá čistý kapesník, namočí ho do studené vody a dovolí si svou vznětlivou paní mámu rázující kuchyní ode zdi ke zdi zastavit. Tu máš. Pleskne jí obklad na čelo. Když Brůhová sálá, je třeba jí chladit. Ta vám jednou podpálí barák. No, jen žádný strach. Až se to rozhoří, budu hasit. Vyřídil ironicky postarší snoubenec svou despotickou tchýni. A byla svatba. Ženichova první, nevěstina třetí. Mokrý kapesník nikdy zabírá, jindy se látka rozpaluje a syčí, jako když ji hodíte na rozžhavená kamna. Také je dobré otevřít okno a dveře a udělat ve světnici průvan. Neškodí doplňovat zásoby ledu v mrazáku. Nejlepší povodní nadoutající deštní prales však bývá Brůhova schovývavost, obzvlášť v předvečer prvního čtvrtka v měsíci. A taky zapotřebí hrát svou roli i teď. Dodělej ty jablka a já jdu na ty větve. Rozvrhne manžel úkoly na následující chvíle a ku podivu to zabírá. Bába zase sedí na místě, loupe, škrábe, krájí a nadechuje a vydechuje pusou. Mokrý kapesník schrnutý vzadu na krku, myšlenky kodrcají v hlavě dokola jako roztočená ruleta. Jak si vůbec mohl troufnout něco namítat? Zítra v tuhle dobu tady žádný plesnivý lino nebude. I kdybych tě do něj měla zabalit, slyšíš? Dědek slyší, ale dělá, že ne. Přezouvá si pantofle a odchází ven. Obejde domek a zastaví se u hromádky vlhkých větví, připravené na odvoz. Je toho sice málo, ale taky tu jsou vytrhané rostliny rajčat, co předčasně chytly plíseň a musí ze zahrady pryč. Zatracená hniloba. Brůha se šourá dál. Rozsvítí v kolně a dlouze zírá na plesnivé lino. Je srolované jako palačinka. S trochou fantazie to skutečně vypadá, jako když je uvnitř zabalené lidské tělo. Poznal by Eman, kdyby dětka vyhodila na vůz? Minule byl řidič traktoru tak opilý, že se manželé Brůhovi zbavili dvou rezavých jízdních kol a několika prasklých pneumatik. Samozřejmě jen na oko. Brůha v tom totiž umí chodit. Léta s Emanem i Karešem tajně spolupracuje. Na ulici s bábou v zádech sice vyhazuje krámy, které nemají na válníku vůbec co dělat. Když se však Brůhová, obalená aurou blaženosti, vrátí do domku zatelefonovat své matce, naskládají to rychle chlapi tajně ke Karešům na dvůr. Odtud si to starý Brůha časem odnese zpátky domů. Bába se to nesmí dozvědět. Nikdy. Srolovala by dětka a jistojistě i Kareše do plesnivého lina raz dva. Štrůdl je pocukrovaný a chladne v komoře. Na obloze visí kulatý měsíc, zvedá se vítr a uvolněné plechy na střeše kolny bouchají. Bude třeba je zatlouct. To bude práce. Brůha heká a převaluje se v posteli. Hledá pohodlnou polohu, aby ho nebolelo v zádech. Ani babka nespí. Dnes v noci se pokojného odpočinku nedočká. Přece jen zanedlouho vypukne její čtvrtek a ten nemá s kvalitním spánkem nic společného. Myšlenky jsou tuhle noc horší než komáři. Když se dědek konečně přestane hýbat a upadne do jemného snění, bába se naopak vyhra bez peřin a manželské lože opouští. Musí na vzduch. Vypustit páru. Musí zase chodit. Jinak se hlavě neuleví. Nejdřív zkontroluje barák uvnitř. Snaží se našlapovat potichu, aby starý nenadával, že se kvůli ní nevyspal. Hlodavý červ je neodbytný. Co ještě by se mohlo vyhodit, aby nebylo odpoledne to lino v centru pozornosti? Vždyť tu mají pořád tolik krámů, kde se to furt pere. Co pak nebude nikdy dokonale uklizeno? Kýžený odpad však musí být přírodního charakteru a ten je ukryt na zahradě. Brůhová vyráží ven. Na konci léta už bývá kránu chladno. Čerstvý vzduch se příjemně dýchá, brzy bude svítat. Dvůr působí v šeru nezvykle, ale neukrývá žádný tajný poklad. Je třeba zajít na místa, kam už se babka dlouho nepodívala. V maštalí překvapí dvě rezavá jízdní kola. V bedně hned za dveřmi objeví prasklou konev, která přestala sloužit už někdy v květnu. A to pletivo z králíkárny už vyhodili před půl rokem. Co se to děje? Usnula snad a zdá se jí hororový sen? Brůhová se štípne do tváře. Zabolí to, takže nespí. Tohle všechno je pravda. Až černá noc jí vyjevuje, co jasné dny paradoxně dokonale kryjí. Nespokojené vrčení se pomalu přesouvá z maštale ke garáži. Pruh světla z baterky odhaluje strašné věci. Stařena přestává udivením dýchat. Pak zase dýchá příliš, až tomu její plíce nestačí. Za obsah Brůhových přeplněných regálů by se nemusel stydět nejeden vetešník. A obrovská kolna přilepená ke zdi, za níž už hospodaří soused Kareš, připomíná nelegální skládku. Proč tohle všechno přes den neviděla? Jakým lstivým kouzlem nad ní Brůha vládne? Stopy pašeráku rozličných předmětů jsou nepřehlédnutelné a vedou přímo k vysoké zdi oddělující číslo popisné 1 a 3. Právě zde to každou chvíli praskne. Hlavní vyšetřovatelka zločinu leze na židli, kterou před půl rokem vlastníma rukama vyhodila, a kouká přes zeď k sousedům. Nemůže tomu uvěřit, nemůže to pochopit, nemůže se nadechnout, nemůže polknout. Kareš krade jejich věci. Bruhové se zatočí hlava. Pak se chytí zdi a nalehne na ní tělem, baterka letí do trávy, od někud z pelechu vylítne Karešův ratlík a spustí. Visící bába si odplivne na druhou stranu, za zeď. Modrou ohnivou jiskru spatří jenom zvíře. Je zle. V sopečném kráteru zrosti to nebezpečně bublá. Láva začíná stoupat a hrozí, že se stěny koryta roztrhnou. Brůhová pořád ještě na bytelnosti zdi se trochu zakloní a vydá temný, bolestný zvuk. Předlouhé troubení ohnivého parožnatce, které vyžne z postelí manžela i jeho komplice. Kdyby to společně neviděli dva dospělí lidé, sami by tomu neuvěřili. Totiž jak babka se skakuje ze židle na zem a dává ruce v bok. Jak se kolem ní rozsvěcuje oranžová záře, která může být způsobena vycházejícím sluncem, jenže není. Doutnání ze zad už se svítáním nesouvisí vůbec. Rudý obličej, hluboké černé vrásky a skvrny, blesky v očích, šlehající po nahromaděném materiálu a po dvou zrádcích, vedle kterých již nelze existovat. Brůho, Kareši, zahřmí dvorem. Vini jsou oba. Není třeba nic vysvětlovat. Už jim nezbývá, než se zmenšit a zmenšit a zmenšit a pak úplně zmizet ze světa. Taková zrada, jak jen mohli. A proč se toho Brůhová nevšimla dřív? Kdo by ale čekal tak proradný útok na manželskou idylu? Vždyť si rozuměli. Až teď. Zásah přímo do srdce. Mrsknutí ocasem. Škrtnutí sirkou. Provinilci už jsou taky venku, krčí na sebe rameny, oba rozcuchané vlasy a plandavé trenky do půl zadku. Rozespalá ledabilost podvodníků se rozlévá dvorkem jako benzín. Už je to tady, muselo to přijít. Jiný konec neexistuje. Bába Brůhová vzplane. Ne od nohou, ale na hrudi. Tam je schromaždiště vznětlivých materiálů. Tam to začíná hořet světle modrým plamenem. Místy probleskne i oranžovo-červený plamínek, totiž barva přirozeného materiálu, ale jen místy. Co jen teď s tím? Co s tím? Staří sousedé na sebe třeští pohledy přes zeď, ale žádný z nich nepodnikne patřičné kroky. Skoprnělost jim sešněrovala nohy k sobě a otevřela ústa do kořán. Pak se Kareš, stojící za zdí na přisunuté bedně, vzpamatuje a pátrá po stočené zahradní hadici, kterou by možná šlo použít na záchranu lidského života. Hadice je však až u baráku a ke zdí nedosáhne. A jiná voda široko, daleko nikde. Brůha skoro nedýchá. Výjev ho zcela ochromil a ani ho nenapadne postarat se o to. Ohňostroj se musí nechat vystřílet, musí se vypálit všechny rány, aby byl jeho účel splněn. Aby nezůstalo nic na později a nikoho to omylem nezranilo. Jenže bába není žádná novoroční ozdoba. Brůha se zamračí, vidí Kareše, jak přibíhá se žebříkem, skáče k ním na dvůr a lomcuje se sousedem. Je třeba jednat, Brůho, vzplanula ti bába. Rychle konve nebo hrnce, kde máte kýbl? Pro pána vždy jsou na všem díry, nic nejde použít. Hergot, co si počít? Čím se tady u vás zalévá? Je pozdě. Bába s rukama pořád v bok hoří a hoří, až schoří docela. Oba slyšeli její poslední přání, nebo spíš výhrušku. To lino. Dneska se zbavíte toho lina, nebo si pro vás přijdu. Dětkové sedí na zápraží a upíjejí schlazených lahví. Těch větví opravdu nebude tolik, ale Eman to pochopí. Srolovaný prohnilý kokon, palačinka plněná našlehaným plnotučným vstekem. Projednou se to nezblázní, vždyť už to smrdělo až ke kostelu. Brůha odpoledne načančá zbytky štrůdlu, zase je vynikající, to se musí babce nechat, ale je poslední. Je náramný, olizuje se úderem třetí hodiny řidič traktoru a otáčí se zády od nebezpečného odpadu, který na jeho vůz nepatří. Se svačinkou si dává na čas, zavírá oči a zakusuje se do rozpeklých rozinek. To, co se děje u valníku, jakože vůbec neviděl. Když to musí pryč, tak to půjde pryč. Hodí se to na dno a třeba pak i ostatní sousedé přinesou něco na zakrytí. Kareš i Brůha se s Emanem vděčně loučí. Utírají si spocená čela a slibují, že teď už dají pokoj. Opravdu. Dneska to bylo naposled.
1: Tak takhle dopadla stará vzteklá Brůhová v povídce s názvem Poslední případ samovznícení v čísle popisném 3. Autorkou téhle venkovské grotesky je spisovatelka Anna Bolavá. V režii Martiny Šlégelové povídku v roce 2020 v našem rozhlasovém studiu načetla herečka Věra Hlaváčková, mistr zvuku Michal Kolář. Teď si zahrajeme a po písničce vás jako obvykle čeká soutěž. Knížku Anny Bolavé pro vás nemáme, ale román jiné úspěšné české spisovatelky by vám také mohl udělat radost. Máme tu pro vás román Lenky Chalupové s názvem Když se trhá nebe. Je to příběh odehrávající se na konci 30. let minulého století, kdy už téměř každý v Evropě tuší, že druhá světová válka je na spadnutí. Zvláště citlivě to asi vnímají Židé. Knížku vydalo nakladatelství Moto, které nám ji do soutěže také věnovalo. Připravte si telefony a už po písničce vytáčejte telefonní číslo 221 55 44 11.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Před písničkou jsem sliboval soutěž, tak tady je. Anna Bolavá je autorkou povídky Poslední případ samovznícení v čísle popisném 3, kterou jsme si pustili v dnešní čtení na neděli. Pochází z jihu Čech, narodila se v roce 1981 ve Strakonicích. Vyrůstala ale v jiném jihočeském městě. Tam také absolvovala základní školu a gymnázium. Tušíte, kde, v jakém městě to bylo? Do stejného města, přesněji menšího města, zasadila i děj svého románu Do tmy. Nabízím 4 možnosti. Za A to jsou Vodňany, za B Milevsko, za C Vimperk, anebo za D Český Krumlov. Volejte právě teď studio Českého rozhlasu České Budějovice, které zní 221 55 44 11. Krásné odpoledne vám přeji.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak se k nám dovolal?
1: Blanka Šímová.
0: Tak já vás zdravím, paní Blanko. Nabízal jsem 4 možnosti.
1: Myslím, že to bylo ve Vimperku.
0: Ve Vimperku, to znamená Cčko. Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, a vy jste typla teda Cčko. Opravdu jste si jistá stoprocentně?
1: Myslím si, že jo.
0: Tak bohužel to není správná odpověď, tak snad někdy příště. Mějte se moc hezky a naslyšenou. Tak zkusíme teda jiného posluchače, uvidíme, kdo pak se k nám dovolá tentokrát. Telefony zvoní a vybíráme třeba tento telefon. Krásné odpoledne, tady je Český rozhlas České Budějovice.
2: Krásný odpoledne, tady posluchačka od Krumlova.
0: Dobrý
2: tak
0: den.
2: Tak já zkusím ty Vodňany.
0: Vodňany, to znamená Ačko.
2: Ano.
0: A to je správná odpověď.
2: Super, paráda.
0: Paráda. Takže moc gratuluju. Připomínám, že výhrou je román Když se trhá nebe od Lenky Chalupové, kterou vydalo nakladatelství Moto. Takže ještě jednou gratuluju, jak je velká radost.
2: Úplně perfektní, hodně moc.
0: Tak to jsem rád, že jsem vám takhle při neděli zvedl náladu. Zůstaňte mi prosím na telefonu a zatím se mějte hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Podmaněvou krajinu Novohradských hor přibližuje povídkový soubor Milana Koželuha Tenkrát na jihu, právě teď v knižní hlídce.
1: Knižní hlídka Filipa Černého.
2: Dobrý den všem a zvlášť Milanu Koželuhovi, milovníku a znalci Novohradských hor. Před 7 měsíci jsme tady spolu v knižní hlídce seděli nad prototypem jeho povídkové knihy Tenkrát na jihu. Teď tu sedíme znova nad regulárním výtiskem. Tak musíte mít z knihy radost.
3: Mám. Chtěl jsem snadnou otázku, ta snadná je. Mám z ní radost, ale protože ta knížka vyšla už teda vlastně loni, tak by bylo chyba už po půl roce mít stále jenom radost. Byť ji pořád teda mám radost teda z lidí a z toho, že se potkávám s lidmi, které jsem neznal předtím, jak poznáme o mě dneska díky knížce, a kteří v té knížce čtou to, co jsem chtěl doufat, že tam někdy někdo bude číst.
2: Právě, ta knížka to je vlastně sborník de facto vašich povídek, které vznikly za různých okolností v různé době, ale jejich pojivem jsou Novohradské hory a vy po Novohradských horách také provádíte. Provádíte i po místech, o kterých se můžeme dočíst právě v knížce Tenkrát na jihu.
3: No, to už je horší otázka než ta první. Ano, provádím, jsem trochu občas limitován už tím, že ne vždycky to tělo slouží tak, abych se mohl zavázat s tím, že udělám teda 30-kilometrový okruh někde, ale ano a rád, tak abych řekl.
2: Máte některá místa radši, protože vy jste velký milovník Novohradských hor?
3: Mám rád místa návratů a místa, kde ten návrat musí být v určité chvíli, teď a tady. A to je třeba, když kvetou narcisy. Narcisy jsou fenoménem Novohradských hor a moc se mi líbí, že člověk nemůže odkládat svoje pohodlí, nemůže úplně čekat na nějaké jiné rozpoložení. A oni ještě ke všemu jsou troje, ty narcisy, žlutý, hvězdicový a bílý.

0: je samozřejmě pozůstatkem po lidech, kteří tam žili, a on tam 70 let je sám a pořád kvete znova a znova, tak to je pro mě radost třeba tohleto.
1: A protože povídkovou knihu Tenkrát na jihu Milan Koželuch doprovodil i svými fotografiemi, tak Novohradský narcis najdete na snímku, který uvozuje povídku od Malont nazvanou Štěstí za korunu 70. Takže milovníci Novohradských hor si kvůli knize přejdou opravdu na své a pro ostatní tu mám ještě přehled dalších aktuálních novinek z knižního trhu. A začnu jakoby z opačného konce. Teď vám totiž pustím jednu perličku z rozhlasového archivu, totiž recenzi z roku 2014.
2: Nakonec bych zmínil novinku svérázného tuzemského prozaika Ivo Fensla. Letos 50-letý spisovatel se v zatím poslední novele Domek pana Stilberyho vrací do časů dětství. Nečekejme však tradiční vzpomínkové vyprávění. Fabulátorská vitalita žene tohoto demiurga z příběhu do příběhu, vlastní prožitky mísí s literárními aluzemi, psaním se snaží nahlédnout do karet tomu, kdo píše naše životy.
1: Tolik pradávná rozhlasová recenze na knihu Domek pana Stilberyho Iva Fensla. Od doby, kdy zazněla, se toho změnilo hodně. Ivu Fenslovi je přes 60, karty života jsou rozdány úplně jinak. A tak teď vychází Domek pana Stilberyho prý prvně v definitivní verzi. Ale co je dneska definitivní? Vítejte na prezidentském konzíliu. Diagnóza se mění za pochodu a každá chyba může být poslední. Píše se o tom v thrilleru Prezidentské konzílium, který sepsal lékař, kardiolog Josef Veselka. Co si myslí o českých nemocnicích v současnosti, vyjadřuje nejen v téhle knize, ale ve zkratce řekl i novinářce Daniele Drtinové.
3: Čím jdete v té nemocnici výš, tak tím vlastně máte pocit, že ty elity selhávají víc a víc.
1: Takže prezidentské konzílium. A zvířátko nakonec, teda i trocha té vraždičky. Britsko-tchajvanské autorce, používající pseudonym H.I. Hanna, vyšla v českém překladu detektivka Piškotový mord. Proč to zvířátko? Protože v detektivkách H.I. Hanny hraje důležitou roli kočička. A proč vraždička? Protože i piškot může být vražedný prostředek, abyste věděli. Konzumujte raději knihy a za týden naslyšenou.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
5: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Česko vyhrálo arbitráž s firmou JSI Deco, nebude jí muset zaplatit zhruba 550 milionů korun. Nová sportovní hala v Písku nabídne kapacitu pro 500 lidí. 2,5 milionu Arménů ve volbách rozhoduje o budoucnosti země. Polojasná obloha se k večeru vyjasní, v noci naměříme 10 až 7 stupňů. Zítřek slibuje opět slunečno s letními teplotami. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové odpoledne. Česká republika uspěla v arbitráži s francouzskou reklamní společností JSI Deco. Nebude jí tak muset platit zhruba 550 milionů korun. Řekl to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Firma žalovala stát kvůli tomu, že pražský dopravní podnik v roce 2016 ukončil smlouvu o pronájmu reklamních ploch v pražském metru společnosti Renkar ze skupiny JSI Deco. Rozhodčí tribunálu dospěl k závěru, že za postup dopravního podniku český stát nenese odpovědnost. České republice navíc přiznal náhradu nákladů řízení ve výši asi 33 milionů korun. Písek staví novou sportovní halu za 140 milionů korun. Využije na ní 50-milionovou dotaci od Jihočeského kraje. Stavba by měla být hotová v polovině příštího roku. Sportoviště nedaleko staré Sokolské haly nabídne kapacitu pro 500 lidí. Pokračuje starosta z hnutí ANO Michal Čapek.
6: Tato hala by měla být využívána převážně pro házenou, neboť naše házenkářky hrají nejvyšší ligu a současná hala oblouková už není odpovídající, nevyhovuje standardům té nejvyšší soutěže.
5: Šest osobností Českého Krumlova převzalo cenu města za rok 2025. Laureáty se podle referentky kultury Andreje Hakenové stali vodní záchranář Michal Bukáček, rehabilitační sestra Marie Čejková, medvědář Jan Míša Černý, lékař Jindřich Florián, dobrovolnice Hana Šustrová a in memoriam rodačka Ruth Hálová. Návrhy na nominace zasílali obyvatelé města. Arménie vybírá své zástupce do parlamentu. Favoritem voleb je podle průzkumů dosavadní premiér Nikol Pašinjan, který slibuje další zbližování se Západem. Jeho vládu ale poškodila ztráta Náhorního Karabachu v krátké válce s Azerbajdžánem před 3 lety. Část opozice i proto volá po obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
2: Počasí.
5: Na jihu Čechy většinou polojasno, večer se začne vyjasňovat, teploty jsou mezi 22 a 25 stupni, na horách mezi 16 a 19. Mírný vítr začne odpoledne slábnout, noc bude jasná s minimálními teplotami mezi 10 a 7 stupni. Zítřek slibuje opět slunečno s letními teplotami. Čekáme jasnou až polojasnou oblohu, večer začne přibývat frontální oblačnosti. Teploty se dostanou k 25 až k 28 stupňům, na horách k 21. Vítr bude slabý, převážně jižních směru a bio na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: S omezením v dopravě počítejte v Prachaticích v ulici Lázně u Zlaté stezky. Koná se tady sportovní akce. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Zajímavé pokoukání nabídne noční obloha 17. června. Podrobnosti už za chvíli v jihočeském nebi. Také se těšte na pravidelné kalendárium. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zaspívá Valdemar Matuška. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 9 minut po 15. hodině. Červnové astronomické úkazy nyní představí Jana Tichá. Je tu jeho české nebe.
1: Jeho české nebe s Janou Tichou.
2: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje vedle ředitelky Českobudějovického observatoře a planetária Jany Tiché i redaktor Filip Černý. Scházíme se poprvé pod jihočeským nebem v červnu roku 2026. Tak si pojďme říct, co všechno astronomického nás v tomto měsíci bude čekat.
3: Červen už je vlastně letním měsícem, i když jenom kouskem, tak třetinou, protože letním slunovratem nastává astronomické léto a letní slunovrat letos připadá na 21. června 2026, kdy ten přesný okamžik toho letního slunovratu, kdy je slunce nejdál od nebeského rovníku, nejdál na sever, nastane v 10 hodin a 25 minut středoevropského, teda už letního času. Slunce zároveň vstoupí, pokud vezmeme astrologické souřadnice, ale i astronomické, slunce zároveň vstoupí do znamení raka a skutečně teda nastane to astronomické léto. Jinak meteorologické léto začíná už 1. červnem a my jsme teď měli vlastně už horkou část května, takže uvidíme, co vlastně v tom červnu bude. Ono zase v červnu platí docela často ta medardovská pranostika, kdy kolem toho medarda, zase to nemusí být přesně takový deštivý období, tak jo, něco trošku jako evropský monzún, ono to není jako nějaká úplně vymyšlená pranostika, spíš to je taková jako pravděpodobnost.
2: Tak a jak to bude teď v červnu s měsícem?
3: Pokud jde o měsíc, tak ten byl 31. května v neděli v takzvaném modrém úplníku, jak se říká, druhému úplníku v tom samém kalendářním měsíci. A proto v červnu vlastně začneme fáze měsíce až poslední čtvrtí, která nastává 8. června. Potom měsíc zmizí vnovu v vozovkách 15. června, 21. tedy zároveň na ten den slunovratu doroste do první čtvrti, nemusí to ale spolu vůbec souviset a nesouvisí to spolu. A 36. nastane další úplněk.
2: Vlastně teď máme nejdelší dny v roce, které se až do slunovratu prodlužují a pak se zase začnou krátit.
3: A na to máme jednu taky pranostiku a ta říká: na svatého Víta po celou noc svítá. Svatého Víta je 15. června a svatý Vít je římskokatolický svatý mučedník, který pocházel ze Sicílie, ale ten svátek svatého Víta se pak hodně slavil ve Francii a posléze v Německu, čili možná ještě severněji, než jsme my. A v těch čím dál víc severních oblastech vlastně pak kolem toho slunovratu nastávají takzvané bílé noci, kdy to slunce nad severním obzorem ho tak jako jenom olízne, ale úplně ani nezapadne a už se zase pomalinku rozednívá. Já jsem to jednou zažila v Sankt Petersburgu, nebo jak se dneska Leningradu říká, já jsem to teda zažila ještě v Leningradě, jak byla přesná. A pak jsem to podruhé zažila ve Finsku a tady ze střední Evropy je to taky zvláštní pocit, protože se furt jako stmívá, když máte ten pocit, že už opravdu začne ta tma, jak se začne rozednívat a to je jako docela takový divný, je to na usnutí docela nepříjemný, ale je to prostě zase jako přírodní úkaz, který je hezký někdy vidět na vlastní oči. A trošku se odkloníme do historie. Už kníže Václav, svatý Václav, obdržel rámě svatého Víta od římského císaře a proto byla už vlastně rotunda na hradě, na dnešních Hradčanech a posléze bazilika, posléze katedrála, všechny potom svatém ostatku Vítově nesly jméno toho vlastně svatého, kterému byly posléze spolu s Václavem a s Vojtěchem zasvěceny a tak se vlastně ten svatý Vít dostal do Čech a zřejmě teda i do té pranostiky.
2: A ještě jsme nezmínili planety.
3: Večer bude ještě v červnu vidět Venuše, jako večernice, večer nad západo-severozápadem, nad obzorem, ale pořád bude dost jasná, takže se tam ještě bude dát dobře najít. A večer nad západo-severozápadem bude i Jupiter v souhvězdí blíženců, který kolem slunovratu přichází do souhvězdí Raka. A dokonce tam bude ještě v první půlce června třetí planeta, ale ta už nebude tak skvěle pozorovatelná. A to bude Merkur, který bude večer nízko nad severozápadním nebo západu severozápadním obzorem. Ale ten už bude slabý a na té vlastně ještě světlé obloze nebude tak dobře viditelný. 9. června se Venuše ocne v konjunkci s Jupiterem, takže se tam na tom severozápadě spolu potkají. A 17. června se večer dokonce budeme moci koukat na seskupení měsíčního srpku. Bude to chvíli pádní ponovu Merkuru, který teda nebude úplně nějaký zázrak, a Jupitera a Venuše. Přitom ještě nastane konjunkce měsíce s Jupiterem. Takže 17. června večer takový hezký seskupení na západní obloze až severozápadní. A na ranní obloze budeme mít Saturn, který se objeví nad východním obzorem. On zatím většinu roku byl v rybách, ale postupně se přesouvá do velryby. Bude už hodně nízko nad obzorem. A naopak začíná viditelnost Marsu, který bude vidět také ráno nad východem a bude souhvězdí Býka postupně nějaký poputuje dál.

0: Zemětřesení z poloviny 18. století v Portugalsku mělo vliv na termální prameny v Karlových Varech. Jak? Tak to nám prozradí ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Umíte si představit, jak tančí sněhové vločky? A nebo jak se při své práci pohybují pradleny? Může jejich pohyb připomínat tanec? Pokud vás tahle témata opravdu zajímají, pak si nalaďte v neděli krátce po 17. hodině kavárnu. Budeme se v ní věnovat festivalu Tanec Praha. K poslechu vás zve Pavla Kuchtová.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Nyní je tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Kalendárium. Petra Matoušková v něm připomene 90 let od narození režisérky opery Jihočeského divadla Inge Švandové Koutecké a také další výročí.
1: Kalendárium.
2: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 8. června. Příjemný poslech. Jan Vítězslav Dušek byl akademický sochař a medailér. Narodil se 8. června před 135 lety v Makově na Táborsku. Stejné výročí, 135 let od narození, je taky u jména Františka Foltýna, ale u data 9. června. Pocházel ze Stach na Prachaticku a věnoval se malování a ilustracím. Doktor filozofie Josef Salaba byl archivář v Třeboni, sociolog a historik. Narodil se 10. června před 160 lety v Jindřichově Hradci. 12. června uplyne 100 let od úmrtí Matyase Kocha, ředitele Českobudějovického německého gymnázia a jednoho ze zakladatelů jednoty českých matematiků a fyziků. Června by se 90 let dožila vynikající česká herečka s výrazným komediálním talentem Helena Růžičková. V rozhlasovém pořadu z roku 1999 o svých rolích vyprávěla.
3: Ale skutečně, když se mi někdo ptá, jako, kterou roli jsem měla nejradši, tak můžu říct každou, protože jestli byla malá nebo velká, když si vzpomeneš na tu Štubovou, to je vlastně jediný film Pane, vy jste vdova, kde mě zapomněli dát do titulku a přesto pro mě byla vždycky taková jako kontrola, nebo když se něco líbilo, když jsme hráli nebo vystupovali v parku Julia Fučíka, že to byla doména Rómů a ty stáli pod jevištěm a třeba na mě volali. Ne, ukaž krček, brouku a fik. A nebo když jsme dělali dívku na koštěti, ale tam mě uvedli, tak prostě stáli pod tím a volali, Kolumbus přijede vodovodem. No a to bylo takové to ověření, že to přešlo do povědomí lidí. A ono opravdu nezáleží, jestli malá nebo velká role. Ono je to, jak ji uděláš. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není moc kladná.
3: No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová. Tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
2: Helena Růžičková zemřela v zimě roku 2004 v plzeňské fakultní nemocnici ve věku 67 let po dvouletém boji s rakovinou. Její popel byl rozptýlen na milované chalupě ve Slatině mezi Blatnou a Horažďovicemi. Josef Jón byl známý jako redaktor Českobudějovického rozhlasu, Jihočeského nakladatelství a časopisu Jihočeský energetik. Pocházel z Trhových Svinů a 13. června, to bude 35 let, od jeho skonu. 13. června by devadesátiny oslavila Inge Švandová Koutecká, režisérka opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a slavností pětilisté růže v Českém Krumlově. Působila taky jako profesorka na Českobudějovické konzervatoři a na střední umělecko-průmyslové škole svaté Anežky České v Českém Krumlově. Byla nositelkou ceny města Český Krumlov. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 41 minut hezké odpoledne. Po odsunutých Němcích zůstaly v Česku stovky zaniklých vesnic a po některých zbyly jenom základy. Po obci Litrbachy na Sokolovsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic, jen tečka na mapě. Právě odsud pochází německá rodina Heleny Baránkové, kterou nakonec poválečný odsun minul. Paní Helena dnes bydlí v obci Krásno, nedaleko Čisté, a s pomocí archeologů našla i místo, kde stával její dům.
1: Naši, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
2: Rodina Heleny Baránkové, rozené Štovaserové, skončila ve sběrném táboře u Karlových Varů. Do odsunu ale nakonec nemusela, protože úřady potřebovaly lidi na práci.
1: A v 56. roce, když poprvé přijela maminky sestra, tak přišla na geniální nápad, že si půjdou ty věci vyhrabat do Litrbach, jo, tam tenkrát při nich museli stát všichni svatý, protože táta zavřený v lokti na hradě, no jako už v 56. ne, jo, teta z Německa, a teď tam šli prostě kopat, jo.
2: Helena Baránková se narodila 5 let po válce a na odsun se pamatovat nemůže, stává z křesla a ze skříňky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
1: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžovej servis na tu jejich práci. Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali sebou. To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
3: Takže tady někde vykopala to vaše teta.
1: To kopali chlapi, jo.
3: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo-západním směrem, říká archeolog Filip Prekop. Je stejně zajímavé, že váš dům už dneska hledají archeologové.
1: To je zajímavé, ano, to je zajímavé. To, kdyby se dožila moje maminka, tak by měla obrovskou radost.
3: A máte z toho nějaké pocity, když sem přijdete vždycky a hledáte ten dům, nebo když se sem podíváte?
1: Mně je tady strašně dobře. Jedu ze Sokolova, tam si koupím něco k jídlu, tady si sednu na tu lavičku, která tam je, a je mi tu hrozně dobře.
3: Jakože jste tu doma zase, jo?
1: Já jsem tady doma.
0: Z Čisté na Sokolovsku, Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Sice ještě stále víkend, ale jak bude na začátku příštího týdne, co se týká počasí, dozvíme se právě teď.
1: Počasí.
0: A počasí pro dnešní noc a zítřek nám rovnou prozradí Petr Friebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, hezký den.
2: Dobrý den. V noci a zítra bude jasno až polojasno. Zítra k večeru pak od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Počasí u nás bude ovlivňovat studená fronta, nebo respektive studená fronta se bude blížit do střední Evropy a před ní k nám bude ještě proudit teplý vzduch od jeho západu. Minima budou poměrně nízké vzhledem k jasné noci, mezi 10 až 7 stupni Celsia, ale maxima potom budou takové letní, mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách kolem 22 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne pak převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je na jedničce, mírná zátěž.
0: Ty vyšší teploty budou i v úterý, nebo se tam projeví ta nastupující studená fronta?
2: V úterý už nás právě bude studená fronta přecházet, takže bude zataženo až oblačnost deštěm nebo přehánkami a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Večer budou srážky od severozápadu ubývat. Minima se budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia a ty maxima celkem dost klesnou kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý jižních směrů, který se dopoledne potom bude měnit na mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: To je hodně velký sešup. Co ta středa, jak to bude vypadat?
2: Ve středu bude stále zataženo na většině území s přehánkami nebo s občasným deštěm a večer se potom oblačnost bude protrhávat a srážky budou opět ubývat. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 17 stupňů Celsia, takže stále chladno. A vítr slabý, převážně západních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: To chladnější počasí vydrží i ve čtvrtek, nebo se tam zase trošičku oteplí?
2: Trošičku se oteplí. Minima budou tedy kolem 8, ale ty maxima kolem 19 stupňů Celsia. Bude v první polovině dne bude polojasno, odpoledne pak od západu začne přibývat oblačnosti a ojediněle se budou vyskytovat slabé přehánky. Vítr ve čtvrtek bude pouze slabý, pak přes den přechodně mírný, západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Petr Friebauer, kterému děkuji.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Věděli jste, že existuje mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů? Jeho zatím posledním vítězem je dokonce barman Jan Lukas, momentálně působící v Českých Budějovicích. Jakým koktejlem porotu zaujal a jaký míchaný drink má naopak sám nejradši? Zeptáme se ho na to v pondělí 8. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Stát chce změnit pravidla plánování schodků. Snižování deficitu začne po roce 2027. Dřevěné prvky autobusových zastávek obnoví Cehnice na Strakonicku. Rozsáhlou sbírku historických pohlednic ze Šumavy digitalizuje Českokrumlovské muzeum. Noc bude jasná s minimálními teplotami mezi 10 a 7 stupni. Zítřek slibuje opět slunečno a teploty se dostanou k 25 až 28 stupňům. Zprávy a Gabriela Bláhová, pěkné odpoledne. Státní rozpočet pro příští rok bude mít větší schodek než ten letošní. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Stát podle ní nezvládne splnit fiskálně strukturální plán, který schválila minulá vláda. Kabinet proto jedná s Evropskou komisí o změnách tohoto dokumentu, říká Schillerová.
3: Kdybychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí, protože samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
1: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje jeho snižování do 0,5% bodu ročně. To začne podle Schillerové stát dělat po roce 2027. Regionální muzeum v Českém Krumlově digitalizuje rozsáhlou sbírku historických pohlednic. Přes 25 tisíc snímků zachycuje podobu Šumavy před 70 lety. Muzeum je odkoupilo od soukromého sběratele. Digitalizované pohlednice si zájemci prohlédnou v internetových fotobankách. Pokračuje kurátor muzea fotoateliér Seidl Petr Hudičák.
4: Tyhle pohlednice se pokládají na skener, chvíli se čeká, malinko upraví, musí se ale všechny pojmenovat. Musí se jim dát to číslo, které tam bylo nalepeno. Je třeba přesně určit místo, odkud ta pohlednice je. Pokud je známý autor, také autora, dataci.
1: Cehnice obnoví autobusové zastávky u hlavní silnice z Vodňan do Strakonic. Obec vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele. Modernizace zastávek bude stát zhruba 500 000 korun a Cehnice získají část peněz z programu obnovy a rozvoje venkova. Podrobnosti má nezávislá starostka Helena Sosnová.
5: Vyměníme dřevěné prvky na těch zastávkách, které už dosloužily. Hlavně teda půjde o výměnu střech, aby tam nezatékalo. Zastávky jsou koncipovány jako více průhledné, vzdušnější, aby navazovaly i na zeleň v místním parku.
1: Americký republikánský senátor Dan Sullivan obvinil demokraty z podvádění kvůli nasazení protikandidáta se stejným jménem. Informovala o tom CNN. Sullivan v podzimních volbách obhajuje post senátora za Aljašku. Do souboje se na poslední chvíli přihlásil i jiný Dan Sullivan, taky jako zástupce republikánů. Podle senátora je to ve skutečnosti demokrat a snaží se rozmělnit hlasy a zmást voliče, aby na Aljašce nakonec vyhrála demokratická kandidátka Mary Peltová. Demokraté obvinění odmítají a jmenovat senátora se hájí tím, že má právo kandidovat.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech je většinou polojasno, večer se začne vyjasňovat, teploty jsou mezi 22 a 25 stupni, na horách mezi 16 a 19. Mírný vítr začne slábnout, noc bude jasná, s minimálními teplotami mezi 10 a 7 stupni. Zítřek slibuje opět slunečno s letními teplotami. Čekáme jasnou až polojasnou oblohu, až večer začne přibývat frontální oblačnost. Teploty se dostanou k 25 až 28 stupňům, na horách k 21. Vítr bude slabý, převážně jižních směrů a biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: U Dubného na Českobudějovicku ve směru na Branišov dejte pozor na lidi přebíhající vozovku. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
7: Guten Abend, Herr.
6: Počkejte, jsme v rozhlase.
7: Good evening, sir.
6: V českém rozhlase.
7: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
6: Já si myslím. Zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
7: Víte, některý herci by se měli facko.
6: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
7: To už mě nepotká nic takového v životě.
6: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
7: Přátelé, vás nebudu napínat.
6: Tak prozraďte už své jméno.
7: Bohužel, je mi to.
6: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se legro ví, co se jí nestalo. A ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich, který později usínal, taky později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no ale on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pano, jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane, hele, Krejčíku, promyslete to. A šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zase po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
7: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
7: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepitě.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce. Krač. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kapotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný napad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká. asi metr a Werich si vymyslel, jak leze tam z toho pokopu šátra nohou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Werich les, zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Werich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
8: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl a já ji hrozně dlouho nevyprávěl, ale vám ji teda tady řeknu. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Uh-huh. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat. Jo? Mladej, mladej, nehodí se, všechno to servál. Má mladý oči. Jo? Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo? A nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat. Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papa. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým. jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, viď, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
9: 6. rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. Is für jeden Tschechen, je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr kříž. Richardek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do cídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Jde si ty vaše švejkoliny, Richardku, ano? Doba je příliš vážná. Ano, jak tabuli. Mají tady bezecný.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hrle! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Pronto ti za ním, ať tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dejte mu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

A my jsme přestali něco hrát. Aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala. Nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci. A když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili? Zrada. To
2: ne,
1: vám
2: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily, a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový
1: ano.
2: zrzavý skvrnky tady a
1: takový, z toho pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý,
1: nebyly
2: ona
1: hezký,
2: trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano.
2: takže to nešlo, ale to jakoby by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě. A
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl tu herečku, já nechci to jméno jméno Uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil. No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no, a na, pan, na stranu?
2: No a pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kali hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi 5 nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle, ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Ja.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Yeah.
3: Hrál Essenbacha. A pak vznikli, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal tak, tak co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: Řidič, jak si to... Jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného. A já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, mohl by to nedbal. Já nevím, Nedbal, muž je starší, no tak jiný, tak Nedbal, dobře, tak volali, Nedbal byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina, ha! Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jeden, hodina, ha! Asi 4x. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem papožitý, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No, tak jsem volal, domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá, nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, to vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni s Dolly a myslí si, že jim to projde. Zprostě.
4: No tak ta se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. No nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Tady. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel. Já potom ráno, až se vrátíme, víš, já to budu...
6: Z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musíš na sebe nějak dívat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Já takhle. Já tak ty jako, nevíš, že byste takhle. Už jen děláme zlost, ale to je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo? Mhm. 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nut.
7: Drobný, no.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z holotryska, samozřejmě.
6: Ne, z holotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbětce. Po babičce 5, 6, no. A jo, prosím tě, to se tam všechno nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo?

0: Sláva, samozřejmě hlavní cena, přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No byl jsem tam taky, jako mnozí jiní, pozván. Tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam. Najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlova. První dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík a ta Ladinina jako přišla jako i zviníte mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pád na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Co já mám dva?
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové, poručím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral.
7: Já ho budu sežrat.
5: Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
8: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
9: Ne, paní Vilma, ne.
8: Ale tak, pane profesore.
9: Ten tak je vysoký, to nedoporučuji.
8: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
10: Já jsem Polešťa! Já!
11: Polišky, vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A
9: byl to naprostý debil. Ten lékař.
11: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou? Byla to pravda?
9: No, jsme se vsadili.
11: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
9: Strašný.
11: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkám, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Tak, takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení, ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil vám polívkový už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
9: Nebylo, ale...
11: Nebylo.
9: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Expediční SCIO škola podala žalobu kvůli ukončení kombinované výuky. Sucho a málo vody v Otavě ovlivňuje výpůjčky lodí. Donald Trump nezruší sankce uvalené na Irán dřív, než uzavře dohodu s Tehránem. Noc bude jasná s teplotami mezi 10 a 7 stupni. Pondělí slibuje opět slunečno, naměříme až 28 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Soukromá expediční základní SCIO škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování tzv. Kombinované výuky na základních školách. Ministerstvo školství konec oznámilo na konci května. Testování mělo původně trvat do června 2028. Teď má skončit už ke konci tohoto školního roku. Režim školy se podle mluvčího Tomáše Matouška skládal ze 3 týdnů distančního studia a 1 týdne společné expedice. Pomáhal například mimořádně nadaným dětem nebo žákům v náročných rodinách. Situacích. SCIO škola žádá soud o odklad účinku. Obce z Pošumaví podaly kvůli vrtům souvisejícím s plány na úložiště jaderného odpadu kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Pošumaví je jednou ze 4 lokalit zvažovaných pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Koncem dubna obce neuspěly u Městského soudu v Praze se správní žalobou proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které v jejich lokalitě přes odpor všech obcí povolilo geologické průzkumy. Zjistila to ČTK. Stížnost podaly obce prostřednictvím právní kanceláře po obdržení rozsudku. Sucho a málo vody v Otavě se projevuje na vytíženosti půjčoven lodí v Sušici. Kvůli nízkému stavu vody není řeka úplně vhodná pro rafty. Na kánoe si ale zase ne každý troufá. V jedné z půjčoven přímo u řeky podle jejího provozovatele Tomáše Maška tak oproti loňsku evidují míň výpůjček o 10 až 15%. Vodáci se přesouvají na jiné řeky, které mají víc vody. Americký prezident Donald Trump nezruší sankce uvalené na Irán dřív, než uzavře dohodu s Teheránem. Řekl to v rozhovoru pro stanici NBC News s tím, že předem ani neuvolní zmrazená iránská aktiva. Zrušení sankcí naopak šéf Bílého domu podmínil dobrým chováním Iránu. Stanice CNN dřív uvedla, že Teherán dohodu s Washingtonem naopak podmiňuje uvolněním zmrazených iránských aktiv v hodnotě v přepočtu přes 500 000 000 korun. Trump v rozhovoru taky uvedl, že součástí krátkodobé dohody s Teheránem nemusí být Libanon. Sport. Lezec Adam Ondra postoupil na světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. V dnešním semifinále na Štvanici obsadil 5. místo, což mu zajistilo start v 8členném boji o medaile. Finále začne v 19 hodin. Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve 4 hře a celkově získala 11. grandslamový triumf v ženském deblu. S Američankou Taylor Tamsudovou porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Alexandra Kruničová a Anna Danilinová 6-2, 7-5. Splnili roli nasazených jedniček a získali 3. společný titul.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná s minimálními teplotami mezi 10 a 7 stupni. Zítřek slibuje opět slunečno s letními teplotami. Čekáme jasnou až polojasnou oblohu. Večer začne přibývat frontální oblačnosti. Teploty se dostanou k 25 až 28 stupňům. Na horách k 21. Vítr bude slabý, převážně jižních směrů a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na nehodu osobního auta, dejte mezi Planou nad Lužnicí a Turovcem na Táborsku. Na místo jede policie, auto sjelo mimo vozovku. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Magazín.
2: Umíte si představit, jak tančí sněhové vločky? A nebo jak se při své práci pohybují pradleny? Může jejich pohyb připomínat tanec? Pokud vás tahle témata opravdu zajímají, pak jste si správně naladili kavárnu. Dnes vám v ní totiž představíme festival Tanec Praha. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová. Posloucháte Kavárnu, kulturní magazín Českého rozhlasu České Budějovice, a já mám velkou radost, že dnes můžu přivítat právě v kavárně paní Ivonu Krojcmanovou, zakladatelku a ředitelku festivalu Tanec Praha. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Paní Krojcmanová, je to tedy neuvěřitelné, že celých 37 let stojíte v čele tak skvělého festivalu. Letos má Tanec Praha 37. ročník a my si o něm tedy budeme teď povídat. Možná přibližte, co to Tanec Praha je, pokud by to někdo nevěděl. Jaký impuls byl k jeho vzniku?
3: Tak já musím říct, že já ho opravdu dělám 37 let, ale letos je už 38. ročník, protože já jsem u toho úplně prvního, který byl jenom v Praze, nebyla. Ale založila jsem hned po revoluci vlastně samostatnou linii, která se okamžitě rozrostla do různých regionů tehdejšího Československa. A tím impulzem bylo jednoznačně moje velké přání dovést do České republiky současné taneční umění. Což je něco úplně jiného, než to, co existovalo v 80. letech, což byl vlastně ruský klasický balet, myslím tím tedy ruskou školu klasické o baletu a folklor. Ale vlastně vedle toho nic jiného na profesionální bázi jakoby neexistovalo. Ale ve světě se rozvíjely neuvěřitelné podmínky pro současný tanec, pohybové divadlo, fyzické divadlo, a mě tyhle formy strašně zajímaly, a díky tomu, že jsem se dostala v roce 90 hned po revoluci na stáž do Paříže, tak jsem měla možnost vidět prostě asi 120 představení za jediný rok a věděla jsem, že je něco, co potřebuji do České republiky dovést.
2: No tak to musel být pro vás i takový velký kulturní náraz.
3: To byl, to máte úplnou pravdu, protože já jsem nebyla připravená na takovou různorodost a na tak různé formy, které současné taneční umění nabízí, a ty přesahy žánru mě na tom naprosto fascinovaly.
2: No já si pamatuju právě na ty první ročníky už v 90. letech, kdy jsme se jezdili dívat na tyhle nové formy tance nebo vůbec pohybového umění, a vím, že to pro nás bylo taky zjevení, protože do té doby, jak říkáte, jsme znali takový ten klasický balet podle ruské školy.
3: Je to tak, a tohleto zjevení, já myslím, že by mělo v člověku zůstávat dlouhodobě, protože ten současný tanec přináší pořád a pořád nové objevy, experimenty, inovace, posouvá se i samozřejmě tematicky a posouvá se i s rozvojem technologií, takže pořád je co objevovat.
2: Tak já myslím, že letos budeme mít co objevovat, když jsem se tak dívala do programu. A vy říkáte, že vlastně od počátku jste chtěla dovést ten současný tanec a současné pohybové divadlo i do regionů, což se tedy daří. Díky tomu my máme teď před sebou takový krásný jihočeský týden, nebo více než týden. Zkrátka během června tady uvidíme velmi zajímavá představení. Můžeme začít třeba tím, že vy sem dovezete představení i pro děti, speciálně pro malé děti. Je to představení určené odbatovat pro předškoláky. Představte nám trochu víc tenhle projekt.
3: Tak to je nádherný projekt s názvem Tajemství měsíčního svitu. Vytvořila ho Jana Reutová, což je ukrajinská choreografka, která už více než 4 roky pracuje v Čechách. Premiéru uvedeme ve Volyni, v nádherně nově zrekonstruovaném prostoru Panské sýpky 5. června. Budeme tam hrát už v 8.30 a podruhé v 10 hodin, protože chceme, aby si to užilo co nejvíce dětí, batolat, ale i těch předškoláků, které zveme do takového výletu scénografií, která pro vás vytváří úplně nové prostředí a podněty. Takovým typickým znakem toho představení je, že nechceme, aby dítě sedělo pasivně a dívalo se a přizpůsobovalo se, ale naopak, tanečníci se přizpůsobují dětem. To, co děti chtějí, to, co děti baví, tak v tom se pokračuje. Všechno to probíhá při živé hudbě Mily Janatkové, která je úplně famózní, a je to vlastně v atmosféře, kde si vyzkoušíte něco hmatově, něco poslechově, něco emočně a pocitově. A každé dítě se může věnovat tomu, co ho nejvíc baví.
2: To je zajímavá forma, určitě náročná i pro aktéry, protože musí sledovat, co se zrovna děje a improvizovat a reagovat vlastně na ty děti.
3: Je to tak, je to velmi náročné pro samotné interpretky, ale oni jsou velmi zkušené, dělali spoustu konzultací i s psychologi dětskými a také máme limitovanou kapacitu toho představení. A samozřejmě, když přijdou hodně malé děti, tak si přejeme, aby vždycky přišli s rodiči a věřte tomu, že i rodiče si to velmi užijí.
2: Tomu věřím. Zažila jsem několik představení třeba i tady v Jihočeském divadle, která jsou určená právě pro úplně čerstvě narozené děti a bylo to fantastické. Ve chvíli, kdy my vysíláme tenhle rozhovor, tak tedy tohle představení už je za námi, ale dívala jsem se, že vy s ním objedete ještě pár míst v rámci festivalu Tanec Praha, tak pojďme pozvat i na ta jiná místa, protože nakonec z Českých Budějovic to není nikam moc daleko.
3: Tak určitě bude ještě hrané v dalších městech a pak úplně na závěr toho turné bude v Praze a bude k vidění 18. a 19. června a bude se hrát čtyřikrát po sobě, takže to je asi největší šance, jinak je tam ještě Pacov a další.
2: Tak to říká Ivona Krojcmanová, můj dnešní host. My si dnes v kavárně povídáme o festivalu Tanec Praha a za chvíli vám představíme inscenace, které budete moct vidět přímo v Českých Budějovicích, ale taky v Jindřichově Hradci.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dnešní kavárnu věnujeme festivalu Tanec Praha a jeho jihočeské části. My si dnes povídáme s ředitelkou a zakladatelkou festivalu Ivonou Krojcmanovou. A už jsme zmínili, že takové antré se odehrálo ve Volyni, ale teď se pojďme podívat přímo do Českých Budějovic, protože i tady nás čekají velmi zajímavá a inspirativní představení.
2: Je to tak, já musím říct, že letošní program pro Budějice má obrovské grády a také velkou různorodost. To, co mě hrozně baví, je navazovat na loňské představení Level Up, které jsme dělali s Amalou Dianorem z Francie, a ve stejném duchu zveme Mazel Fritten, což je francouzské seskupení hiphoperů, breakařů, street dancerů, naprosto famózních tanečníků, kteří vytvářejí takový rave lucid, a bude to na Sokolském ostrově 10. června od 18 hodin. A já musím říct, že tady můžete nejen zažít famózní tanečníky, ale můžete se také na závěr přidat a zatančit si s nimi.
1: Tak ti, kteří si třeba pamatují loňské představení, tak ví, že to bude neuvěřitelný příval energie. Věřím, že to teda tak bude, jak to líčíte i letos. Takže 10. června to bychom si neměli nechat ujít. No ale hned den na to se k nám vrátí Holektiv. To je ženský spolek, který známe velmi dobře. A teď vzniklo asi nové představení, takový jejich projekt, který přímo vznikl v koprodukci s Tancem Praha, je to tak?
2: Je to tak. Holektiv nás velmi zaujal. My jsme udělali open call na představení, která budou pro veřejnost pod širým nebem, open air. A oni přišli s projektem nazvaným Pradleny. Je to vtipný název, ale nemusíte se lekat, není to jenom o těch neckách a tom tradičním praní prádla. Je to o symbolu ženství a ženách v dnešní době. A ta konotace k tomu, co se dělo v historii a jak si ženy vedou dnes, je na snadě, a režijně se toho ujala Veronika Poldau-Friedl-Bauchová, která taky hodně spolupracovala s Jihočeským divadlem, a musím říct, že tomu dala taky úplně jiný grády. A co mě na tom nejvíc baví, je, že na pohybovém materiálu pracovaly všechny tři tanečnice, performerky s španělskými dvojicemi, které přijedou na festival Tanec Praha účinkovat. Takže měli vlastně strašně zajímavou mezinárodní zkušenost. A my to představení chceme uvést v Vodáckém centru na Kanále 11. června od 17 hodin, ale zároveň ho uvedeme o 4 dny později, 15. června na Zušce Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, takže mají možnost diváci v jižních Čechách ho vidět buď tam nebo tam. A já bych jenom dodala, že toho 11. června se nám podařilo ještě navázat na tohleto zajímavé open air představení velmi atraktivním workshopem, který udělají dvě famózní izraelské tanečnice, jedna z nich byla dokonce v Bačeva Dance Company, a udělají to ve výměníku téhož dne 11. června na od 6:30, čili návazně, a bude to takový hodně zajímavý taneční workshop, kde ukážou svoje metody práce. Některé vycházejí i ze slavné gaga techniky.
1: To zní hodně dobře. Já bych se ale ještě zastavila u Holektivu, možná pokud někdo nezná tenhle ten soubor, můžeme je trošku představit.
2: Tak to je soubor, který se hodně věnuje novému cirkusu. Zajímavé je, že každá ta performerka má trošku jinou bázi, jiný základ. Některé mají vyloženě novocirkusovou školu, koproducentem je také Cirkeon, a některé mají víc taneční bázi. Takže tahle ta kombinace je strašně atraktivní a zajímavá a můžete očekávat opravdu překvapující pohybový materiál.
1: Navíc ve Vodáckém centru na Kanále, pokud bude tak krásně jako zatím teď v květnu je a vydrží nám to do června, tak si myslím, že to bude nádherný zážitek a hezký podvečer. Zmínila jste ten navazující workshop, u toho bych se taky ještě zastavila. Předpokládá se nějaká fyzická nebo taneční připravenost těch, kteří tam přijdou?
2: Tak v každém případě je fajn, když účastníci mají zkušenost s tancem. Nemusí to být zrovna contemporary, může to být jakýkoliv druh tanečního umění, protože ty tanečnice jsou schopné předávat vlastně takovým zajímavým způsobem, jak pracovat s tělem ve dvojici, ve skupině. A budou to vlastně dělat ve výměníku, kde je krásný sál a kde mají možnost vlastně hodně improvizovat. Takže ta zkušenost tancem je důležitá, ale neznamená to, že musíte být profesionál.
1: Je to tedy otevřené všem, ale jak říkáte, průprava nějaká je dobrá. Mm-hmm. To je tedy 11. června, výměník 1. Ale my můžeme zažít v Českých Budějovicích ještě jedno představení a bude to 22. června na Piaristickém náměstí.
2: Je to tak, to je taková hříčka, kterou vlastně objevila naše kolegyně Hedvika, která je partnerem za Credance České Budějovice. Adriano Bolognino je italský choreograf, který vlastně se věnoval v době covidu takovému zajímavému konceptu, pozoroval, čím se lidi baví, co dělají, když se nemohou scházet, když nemohou trénovat, když nemohou dělat to, co byli zvyklí dělat. A zjistil, že spousta lidí třeba se věnuje domácím pracem, například háčkování. A vznikl z toho takový koncept, ve kterém jsou dvě tanečnice, které jsou naprosto dokonale sladěné. Mají velmi specifický háčkovaný kostým, každá svůj. A do toho se pohybují způsobem, který vám trošku připomíná, promiňte, je to v létě, ale sněhové vločky. A je to vlastně taková reminiscence na to období, kdy jsme byli zavřený, háčkovali jsme, koukali jsme z okna, jak tam sníží a teď jsme si říkali, co bude dál. Ale zároveň je to moc pěkný, příjemný, takový jako pohlazení tím pohybem v prostoru, který na Piaristickém náměstí, kde je to nádherný, myslím si, že zaujme každého, ať už přijde cíleně nebo běžný kolem jdoucí.
1: Tak já myslím, že se máme v Českých Budějovicích, potažmo v jižních Čechách, v rámci festivalu Tanec Praha na co těšit. My si ještě za chvíli budeme povídat dál s Ivonou Krojcmanovou, ředitelkou a zakladatelkou festivalu, ale teď si dáme trochu

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dneska si v kavárně povídáme o festivalu Tanec Praha. Už jsme vám představili nádherný jihočeský program, ale já si myslím, že můžeme kouknout i tak trochu za humna, protože jak jsme o tom s Ivonou Krojcmanovou, ředitelkou festivalu, mluvili, lidé mají tanec a pohyb rádi a jsou ochotní se samozřejmě za ním podívat i na jiná místa. My jihočeši to nemáme daleko do Plzně a jak jsem se dívala do toho programu, tam jsou tedy taky zajímavé soubory a taky zajímavé místa.
2: Určitě, já musím říct, že Moving Station je náš tradiční partner v Plzni a máme strašnou radost, jaké věci si vybírá. Letos například zve i obě Izraelky, Anat Grigorio a Michal Herman, které pak udělají workshop v Budějicích, takže kdo chce vidět jejich práci na jevišti, tak může přijet už 8. června do Moving Station a uvidí jejich představení a může zažít i první jejich workshop. Zrovna tak tam 16. června bude Kiko López a Hector Plaza, což jsou dva Španělé, kteří pracovali s kolektivem právě na tom pohybovém materiálu pro pradleny a udělají jak workshop, tak svoje krásné, úplně něžné představení, které nazvali O čem stromy nemluví. Má to samozřejmě ekologický podtext, ale je to fantastický mužský duet, který fakt osloví každého. A pak jsem teda moc ráda, že si Plzeň troufla i na velice náročné představení Sači Noro, které se jmenuje Mizu. Sači je Japonka, která žije leta ve Francii a na Košuteckém jezírku instaluje takový záhadný výtvarný objekt, na kterém bude tančit spolu s loutkoherečkou. Ale ta loutkoherečka nebude mít ledajakou loutku. Ta loutka je vyrobená z ledu. Takže se vám během toho představení tak trošku rozplyne před očima.
1: No tedy, teď jste mě nalákala k výletu do Plzně a doufám, že nejen mě. No ale někteří z nás to mají blízko i do Sušice, protože Šumava ta nezná hranic, nezná ano. Západ jich a Sušice je taky aktivní v pořádání
2: Sušice,
1: Tance Praha.
2: Stejně jako Jindřichův Hradec, stejně jako Kultura na kanále si vybrali pradleny právě od kolektivu. Ale jsme taky v Manětíně a tam na plovárně hrajeme Overexposed, což je další koprodukční projekt, který jsme podpořili a bude ho dělat Adriana Štefaňáková s velice mezinárodním týmem tanečníků. Jeden přijel z Polska, druhá z Itálie. Jsou to fakt famózní jako interpreti a mě baví, jakým způsobem se zabývá tou věčnou problematikou sociálních sítí, telefonů, mobilních jaksi aplikací a jak se snaží ty diváky z toho zase vytáhnout do toho světa reálného.
1: Paní Krojcmanová, já když vás tak poslouchám, tak bych se nejraději rozjela úplně všude a na všechno. Ale samozřejmě to není možné. Taky Prahu nemáme daleko, máme tam dobré dopravní spojení, tak pojďte nás nalákat alespoň na některé inscenace do Prahy, které třeba právě nebudeme mít možnost vidět tady někde poblíž našich krajů.
2: Tak já musím upozornit třeba na úplně nový koncept Jany Reutové, té samé choreografky, která dělá to představení pro děti ve Volyni, protože ona už tančila v Budějicích na náměstí s Klarou da Costa a teď to představení přetavila do celovečerního tvaru, který se jmenuje Paradise Birds a doplnila ho o fantastický vlastní solo. A to bude u nás k vidění 22. června v Ponci. Pak bych 100% pozvala diváky na Lindu Kapetáneu, což je famózní řecká tanečnice, která pracuje se slovenským choreografem a performerem Josefem Fručkem a uvede na Jatkách 78 představení Mountain. To bude 19. června. A v neposlední řadě bych pozvala na závěr festivalu, protože ten v hudebním divadle Karlín bude skutečným vyvrcholením. Tam budeme mít opět řeky. Bude to Christos Papadopoulos, což je velice slavný choreograf, který dneska pracuje s největšími baletními tělesy po Evropě, ať je to Lyon, Opera, Ballet a další. A nám se podařilo dostat ho sem s jeho vlastním souborem a jeho naprosto kanonické dílo, které pracuje s minimalismem, ale s pohybem, který vás úplně stáhne a vtáhne vás do takového tranzu, dá se říci, je něco, co je nenapodobitelné a to se prostě musí zažít, jak říká naše motto.
1: To se musí zažít a stojí to za to. Ivona Krojcmanová byla dnešním hostem v kavárně a já na závěr se ještě zeptám. Vy jste říkala, že jste vlastně měla velkou motivaci splnit si ty sny a přivést ty soubory, které jste viděla v zahraničí. Je právě třeba tenhle ten závěrečný program letošního ročníku festivalu tím vaším splněným snem?
2: Nepochybně, protože Christos Papadopoulos už jezdí 10 let po Evropě a nebylo jednoduché získat tohle nové představení. Já jsem viděla jeho zkoušku v Aténách už vloni v únoru v jeho vlastním studiu a řekla jsem si, že to je přesně ono a takhle já vlastně vybírám ten program, když mě něco zasáhne a pořád o tom přemýšlím a říkám si, jak to ten člověk udělal, tak to chci sdílet s tou naší veřejností.
1: Děkujeme vám za to. Děkujeme Ivoně Krojcmanové, že byla taky hostem dnešní kavárny, že nás pozvala na festival Tanec Praha. No a těšíme se na červnová představení pod širou oblohou i pod střechou. Díky.
2: Děkuji vám a určitě přijďte na tanec.
1: Hezký zbytek neděle vám od mikrofonu přeje Pavla Kuchtová.

0: Věděli jste, že existuje mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů? Jeho zatím posledním vítězem je dokonce barman Jan Lukas, momentálně působící v Českých Budějovicích. Jakým koktejlem po rotu zaujal a jaký míchaný drink má naopak sám nejradši? Zeptáme se ho na to v pondělí 8. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vítejte, přátelé, spoza pomyslných světa Ramp vás po týdnu srdečně zdraví z Českobudějovického studia Českého rozhlasu Jiří Kasal. Počasí v červnu je nestále, jeden den nás pořádně zahřeje sluníčko a hned ten další třeba hodně zmokneme. A v tomto pořadu se v tematickém výběru přidržíme té druhé varianty. Zkrátka v dešti se může leco stát, jak o tom zpívají Jiří Suchý a Jitka Malavcová.
1: V dešti?

oči perly, duha smaragdová, z červání samé růže do Nachova. Vše, co tě napadá, vidíš, když déšť padá. Když bleskne na časy, jako by lampa si vytryskly z oblaků do uniformy lijáku. Jdeš městem o

O tom, že v dešti se může leco stát, zpívala legendární semaforská dvojice Jiří Suchý a Jitka Molavcová podle textu Jiřího Appleta ke starší skladbě autorů Oldřicha Letfuse a Jana Kalába, kteří spolu kdysi tvořili populární pražské klavírní duo. Písnička se jmenuje V dešti a Jiřího Suchého a Jitku Molavcovou doprovodil v roce 1978 v Davidském studiu taneční orchestr Československého rozhlasu s dirigentem Josefem Vobrbou. Aktérce tohoto duetu paní Jitce Molavcové bude patřit i další deštivá písnička, velmi jímavá. Petr Hrada česky otextoval starou irskou píseň zpívanou původně v galštině Sliav na man, tedy hora žen. Sliav na man, neboli Slíve na mon, je 721 metrů vysoký kopec silně propojený s irskou historií a mytologií v rabství Tipperary. Tento irský song původně pojednával o neúspěšném povstání v Irsku v roce 1798. Kouzelný text Petra Hrady je ale o malíři a o dešti. Jitka Molavcová a krajina v dešti.

krajinou v dešti, tedy s původně irskou písničkou s malebným textem Petra Rady v hudebním zpracování Zdeňka Charlieho Blaška, strakonického rodáka, kytaristy, aranžera i producenta. Dva rodilé Moravany, Karla Plíhala a Emila Pospíšila, spojovalo blízké přátelství, ale také moravský původ a několikaletá spolupráce. Zatímco Karel Plíhal pochází z Přerova, tak Emil Pospíšil se narodil v Olomouci, ovšem část svého života spojil s jihem Čech. Tento pořad vzniká na půdě Českého rozhlasu České Budějovice a právě v našem studiu se zrodilo v roce 1988 společné album Emila Pospíšila a Karla Plíhala. Bohužel zákeřná nemoc bolestně zkrátila život kytaristy, hráče na sitar, skladatele a výborného člověka Emila Pospíšila v pouhých 36 letech. Z onoho alba Karla Plíhala a Emila Pospíšila je také půvabná písnička s výmluvným názvem Prší.

Tak to byla českobudějovická rozhlasová nahrávka Karla Plíhala a Emila Pospíšila, písničky Prší z pozdních 80. let. Docela pohnuté a vpravdě nesledné bylo dětství velikánské hvězdy pop music 50. let Johnnyho Raye. Od jehož narození příští rok v lednu uplyne 100 let. Johnny se narodil v Dallasu, v Oregonu a ve 13. při jedné chlapecké hře přestal slyšet na levé ucho. Následná operace se nezdařila a Johnny byl téměř hluchý a odkázán na naslouchátko. Tento handicap vnitřně silně cítil a Johnny se stal samotářským. Zároveň v něm sílila touha vyniknout a vyjádřit nahromaděné emoce. Johnny Ray byl výborný zpěvák, který dokázal zpívat swing, standardní pop, ale také muzikálové šlágry a podle některých vyšlapal svým způsobem zpěvu i frázováním cestu k rock'n'rollu. I když měl Johnny Ray několik vážných vztahů s ženami, některými i slavnými, celou jeho kariéru provázely skandály i pověsti o jeho homosexualitě. Tento zpěvák zemřel před 36 roky. Největším hitem Johnnyho Raye byla v roce 1956 písnička Just Walking in the Rain. Právě

Johnny Ray se procházel v dešti ve svém největším hitu Just Walkin' in the Rain. Mimochodem, tento superhit má zajímavý původ. Jeho autory byli vězni Johnny Bragg a Robert Riley. První z nich, Johnny, při procházce na vězinském dvoře prý pronesl poznámku: my tu chodíme v dešti a co asi dělají holky venku? Nakonec tento povzdech zanesli oba do písničky. Tu pak Johnny Bragg po opuštění žaláře se svou skupinou s příznačným názvem Prisoners, tedy vězni, natočil a písnička v roce 1952 měla v jejich podání docela slušný úspěch. Chci ho a potřebuji ho a jednoho dne se s ním potkám. Bude tak trochu plachý a bude také dobře vypadat a budu si jistá, že je to můj kluk podle věcí, které bude rád dělat, jako se procházet v dešti a toužit po hvězdách. To byl úryvek z textu Walking in the Rain, tedy jedno z velkých hitů z roku 1963 černošské dívčí skupiny Ronettes. O níž jsem shodou okolností mluvil v minulém setkání pod Světly ramp, kdy jsme se také dotkli jejího objevitele, velmi talentovaného producenta a aranžera a vskutku kontroverzního člověka Phila Spectra, a spolu s ním autorská a manželská dvojice Cynthia Weil a Barry Mann nejenom napsala tuto písničku, ale také všichni tři spolu jednu dobu blízce spolupracovali. O 6 let později s lehce upraveným textem na hitparádě zabodovala s tímto songem naopak mužská skupina Jay and the Americans. Walking in the rain, procházka v dešti.

Jeden velký deštivý šlágr rozhodně nechci minout. Legendární tanečník, choreograf, herec a zpěvák Gene Kelly se znamenitě předvedl v mimořádném hudebním filmu Zpívání v dešti, který natočil jemu velmi nakloněný režisér Stanley Donen. Jde vlastně film o filmu, neboť jeho kulisami jsou hollywoodské ateliéry. V nich se odehrává příběh herce němých filmů Dona Lockwooda, který se snaží prorazit jako zpěvák a tanečník v začínajícím zvukovém filmu. Jednou dostane od své lásky Kathy první políbení a je jim tak zhypnotizován, že v liáku sklapne deštník, zpívá zavěšen na stojanu pouliční lampy a potom stepuje Hsa pokotníky ve vodě. Struhující scéna však byla natáčena velice prozaickým způsobem. Za bílého dne bylo místo natáčení totiž zakryto dechtovou lepenkou. Ze spodu na ní byly připevněny trubky chrlící iluzorní déšť. Jehož větší část však tvořilo mléko, aby obraz byl efektnější. Ginu Kellymu prý byla přitom hrozná zima a do nadšeného tančení a zpívání v dešti se musel hodně nutit. Ale výsledek byl skvělý. Sing in the Rain, zpívání v dešti a Gene Kelly.

Tak jako filmový šlák Regina Kellyho Singing in the Rain, tedy Zpívání v dešti, se jmenuje původní česká písnička autorů Zdeňka Partáka a Jaroslava Machka, kterou natočili v roce 1977 i jako televizní duet Petra Černocká a Zdenek Merta se skupinou Kardinálové. A ta zakončí dnešní Světla Ramp. Přátelé, Jiříka se vám děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře v potřebném i uměřeném množství vlahý déšť a mnoho lásky. Mějte se, jak nejlépe to půjde.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda autora počítačových básní. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT 2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Schodek rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Snižovat se začne až v roce 2027. Písek staví novou sportovní halu za 140 milionů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je ve Velké Británii. Noc bude jasná s teplotami mezi 10 a 7 stupni. I zítra bude slunečno, nejvyšší teploty 28 stupňů. Dobrý podvečer, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Schodek rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ní bude možné až v dalších letech.
4: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
5: My bychom měli příští rok mít 0,9%. Procenta HDP, pak 0,5. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
4: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
6: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
4: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Písek staví novou sportovní halu za 140 milionů korun. Využije na ně 50-milionovou dotaci od Jihočeského kraje. Stavba by měla být hotová v polovině příštího roku. Sportoviště nedaleko staré Sokolské haly nabídne kapacitu pro 500 lidí. Pokračuje starosta z hnutí ANO Michal Čapek.
7: Tato hala by měla být využívána převážně pro házenou, neboť naše házenkářky hrají nejvyšší ligu a současná hala oblouková už není odpovídající, nevyhovuje standardům té nejvyšší soutěže.
2: Regionální muzeum v Českém Krumlově digitalizuje rozsáhlou sbírku historických pohlednic. Přes 25 tisíc snímků zachycuje podobu Šumavy před 70 lety. Muzeum je odkoupilo od soukromého sběratele. Digitalizované pohlednice si zájemci prohlédnou v internetových fotobankách. Pokračuje kurátor muzea fotoateliér Seidl Petr Hudičák.
8: Tyhle pohlednice se pokládají na skener, chvíli se čeká, malinko upraví, musí se ale všechny pojmenovat. Musí se jim dát to číslo, které tam bylo nalepeno. Je třeba přesně určit místo, odkud ta pohlednice je. Pokud je známý autor, také autora, dataci.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Velké Británie na jednání s premiérem Keirem Starmerem. V Londýně se zúčastní taky společné schůzky s německým kancléřem Friedrichem Mercem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním tématem jednání má být obranyschopnost evropských zemí a podpora Ukrajiny. Zelenský na síti X napsal, že zítra se sejde i s králem Karlem III.
0: Počasí.
2: Noc bude jasná s teplotami mezi 10 a 7 stupni, zítra bude jasno až polojasno, k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Foukat bude vítr převážně jižních směrů a biohlásí stupeň číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Stále projíždějte opatrně mezi Planou nad Lužnicí a Turovcem na Táborsku. Auto tady sjelo mimo vozovku. Na místě je policie. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
9: Hezký a pohodový podvečer, jsou tu víkendové melodie podvečera. Kromě telefonických gratulací tu máme i ty písemné a samozřejmě nesmí chybět vaše oblíbené písničky. Jejich hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

stát. Posloucháte Melodie podvečera v neděli 7. června. Svátek slaví Iveta a Slavoj. Nyní ale budeme hrát k narozeninám. Právě dnes slaví své 70. narozeniny paní Zdeňka Bubnová z Volyně. Pozdvihujeme sklenku a připijeme na zdraví naší milé sestřičky a na její neutuchající pracovní elán, neboť její výtečné koláčky snad již ochutnalo celé široké okolí. Zde nesmíme opomenout i jejího zdatného pomocníka manžela Jiřího. Dále nelze zapomenout na její obětavost a pomoc ostatním spoluobčanům. Chceme se připojit k nekonečnému zástupu gratulantů a přejeme ti k těm 70. hodně štěstí, zdraví, klid, pohodu a radost z vnoučat. Milá Zdeničko, posíláme ti velké poděkování za všechno, co jsi pro nás udělala a přejeme ti, ať ti energie neubývá. Sestry Maruška a Věruška s rodinami.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

0: Stále posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a slovo nyní dostává paní Martina. Krásný podvečer vám přeji.
1: Krásný podvečer. Tak tady ta písnička bude pro mě, pro Nelču Baráčku, mýho přítele, že už je to fakt opravdu dávno, letos to bude 18 let, co to známe a je to. A ještě jednou chci poděkovat za dnešní odpoledne za knížku.
0: Vy jste dneska u nás vyhrála v soutěži, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Tak to je krásný, takže vám děláme dvojitou radost. A vy jste mi prozradila mimo éter, že se už brzy chystáte na takovou hezkou dovolenou. Prozradíte kam posluchačům?
1: Do Františkových Lázní. A proto je to už i dávno. A to souvisí i s tímhle, i s těma Frantovkama ze vším.
0: Úplně všechno se vším, je to úplně navzájem všechno propojené.
1: Ano.
0: Tak to je ráda. A vybrala jste si právě písničku s názvem Je to dávno a zpívá jí skupina Ketchup. Tak posíláme, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Stále posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Nyní tu máme další písemné přání. Dobrý den k vám do studia a všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky k narozeninám pro moji kamarádku Janu Borkovou. Milá Janičko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: Melodie pro večera pomalu končí, Michal Hovorka se loučí a brzy opět naslyšenou.
1: Znám jednu vrbu nemladou a tůnku jako díž.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lidi přispěli skoro 250 000 korun ve třetím ročníku benefiční akce Kolotoč pro Ninu. Obce z Pošumaví podali kvůli vrtům na úložiště jaderného odpadu stížnost k nejvyššímu soudu. Dobrovolníci připravují zámek ve Veselí na Klatovsku na víkend otevřených zahrad. Noc bude jasná s teplotami mezi 10 a 7 stupni. I zítra zůstane nebe bez mraků. Naměříme 25 až 28 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobrý večer. Ve třetím ročníku charitativní akce nazvané Kolotoč pro Ninu vybrali lidi skoro 250 000 korun. Peníze tak můžou jít na podporu rodin dětí s nádorem mozku, případně na výzkum této nemoci. Akci pořádá nadační fond Nina, který letos začal víc spolupracovat s psychology. Podle Aleny Javůrkové, vedoucí oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, bývá pomoc rodinám s takto vážnými diagnózami velmi důležitá. Často si o ní ale neřeknou, třeba kvůli pocitu selhání. Říká Javůrková.
2: S tou závažnou diagnózou toho dítěte se může narušit celý ten rodinný systém. Velmi často navstanou potíže mezi těmi partnery, které se taky musí řešit, protože ne vždycky ten partner unese tu diagnózu toho dítěte. A samozřejmě se na to už konečně poukazuje, že ten sourozenec toho nemocného dítěte taky potřebuje nějakou péči.
0: Obce z Pošumaví podali kvůli vrtům souvisejícím s plány na úložiště jaderného odpadu kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Pošumaví je jednou ze 4 lokalit zvažovaných pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Koncem dubna obce neuspěly u městského soudu v Praze se správní žalobou proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které v jejich lokalitě přes odpor všech obcí povolilo geologické průzkumy. Zjistila to ČTK. Stížnost podali obce prostřednictvím právní kanceláře po držení rozsudku. Na zámku ve Veselí u Janovic nad Úhlavou pracují dobrovolníci. Na víkendovou akci neziskové organizace INEX, tentokrát přijel třeba Int nebo Ukrajinka, pokračuje předsedkyně spolku Tvrz Veselí Marta Tomanová.
3: Musíme po zimě uklízet naše 2 pokojíčky, musíme vyčistit prostor u poslední neopravené zdi na východní straně zámku, kde se začíná propadat těžká žulová terasa, a posekáme a připravíme zahradu, aby byla pěkná na víkend otevřených zahrad, který bude příští víkend.
0: Na zámku v posledních letech pracovali už desítky dobrovolníků z celého světa, a to v rámci mezinárodních dobrovolnických workcampů.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná s teplotami mezi 10 a 7 stupni. Zítra bude jasno až polojasno, k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Foukat bude vítr převážně jižních směrů a bio hlásí stupeň číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Srážka osobního auta s motorkářem komplikuje provoz v obci Všemyslice na Českobudějovicku u výjezdu na Neznašov. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří? Vedle zažívacích potíží, určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějak extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující. A pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli koukoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Betty, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšly vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na JIPu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho
3: onemocnění? Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano. Ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně mě podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat, moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda a tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhletom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny. Záleží samozřejmě, jak mé po léčbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky. Prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří tenhle ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostali ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš Instagramový účet, Betinko.
3: Betty_the_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání a já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Mám večer s Teskou dát koňům v řece pít.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Synagoga v Hartmanicích slaví 20 let od znovu otevření. Spravedlivý mezi národy František Jaroš a připomeneme život historika Tomana Broda. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Od roku 1883 byla synagoga v Hartmanicích na Šumavě domem modlitby pro více než 200 obyvatel židovské víry. Po válce v ní byla truhlárna a sklad pneumatik. Po bezmála 7 dekádách, přesně před 20 lety, navrátilo nejvýše položené synagoze v České republice důstojnost občanské sdružení dnes spolek Památník Hartmanice. A my už jsme ve spojení s jeho předsedou, novinářem Michalem Klímou. Dobrý večer. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl dát druhý život zrovna synagoze v Hartmanicích?
2: Tehdy, krátce vlastně po pádu komunismu, se vedla velká diskuse o důsledcích Mnichovské dohody, o vyhnání Němců po válečném. A v této diskusi se zapomínalo na to, že v tom pohraničí žila velká židovská menšina, která měla, přestože by to tedy byla menšina, měla velký vliv, protože vlastně tam provozovala průmysl a dávala zaměstnání všem obyvatelům. Jenom na Hartmanicku byla jedna z největších světových továren na staniolové zátky k lahvím. Byla tam obrovská továrna zrcadla, které se vyvážely do celého světa. Sklářský průmysl, ohromný třevařský a tak dále. To všechno tam provozovali Židé v Hartmanicích, tamní obyvatel pan Bloch. A mně přišlo zajímavé prostě a důležité toto připomenout, a protože taky v té době se otevřel ten bývalý vojenský prostor, který vedl podél velké oblasti, podél hranic s Německem, tak se tam mohlo začít jezdit a já jsem najednou narazil v Hartmanicích na to, že se tam prodává budova synagogy, která byla značně zničená, a říkal jsem si, že by to možná byl zajímavý prostor právě proto, aby se to, o čem jsem mluvil, připomenulo.
1: A podařilo se jakoby oživit tu historii?
2: No já si myslím, že se to podařilo velmi dobře. A když čtu v paměti v té knize návštěv, tak tam je prakticky bezvýhradná chvála a návštěvníci většinou velmi dobře pochopili tu myšlenku, to znamená ukázat to, jak tam ta tři etnika, to znamená Češi, Němci a Židé, žili vlastně v míru několik století a jakým způsobem to spolužití přinášelo všem prospěch. My jsme v té době byli vlastně první expozice, která vůbec mluvila nejenom o Židech, že tam žili, ale že tam žili také Němci, protože tehdy zkrátka byly stále ještě v těch muzeích ty komunistické expozice, které potlačovaly ten fakt, že tam prostě nežili většinou Češi. Takže myslím si, že ta expozice se trefila do toho požadavku nebo do té poptávky návštěvníků a to, že tam vedle sebe jsou pochvalná vyjádření návštěvníků z Izraele, ze Spojených států a současně z Německa, že to svědčí o tom, že se nám to podařilo.
1: Vy zároveň po 20 letech synagogu předáváte dál. Komu a proč?
2: Po 20 letech jsme se dohodli s krajem plzeňským a s muzeem Šumavy, že převezmou i tu budovu, i tu expozici. No jednoduše, protože pro mě to vlastně bylo druhé zaměstnání a to se prostě nedá dělat věčně. Byl jsem tehdy zkrátka, když jsme to koupili, o 25 let mladší a jaksi v

0: hezký večer.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: Herečka a zpěvačka Hana Frejková v žertovné jidiš písni z předválečné východní Evropy vypráví o židovi, kterému jeho obchody ale vůbec nešly.
2: Šprajcich měl mit gitte tricht,

0: spravedlivých mezi národy je více o jednoho Čecha. Izraelský velvyslanec v Česku Amir Weisbrod ocenění tento týden udělil in memoriam Františku Jarošovi a předal jeho potomkům. Příběh Františka Jaroše je svědectvím mimořádné odvahy a lidskosti v době nacistického pronásledování. S Josefem Kapelem se setkal v lazaretu koncentračního tábora Flossenburg, kde mu poskytl pomoc. Ta významně přispěla k jeho přežití posledních měsíců války. Po osvobození jej přivedl do svého domova v Praze, kde o něj společně s manželkou a dětmi několik měsíců pečovali, než nabral sílu k dalšímu životu. Josef Kapel později odešel do Izraele. Na slavnostním aktu natáčela Daniela Brůhová.
1: Mimořádnost slavnostního předání ocenění Spravedlivý mezi národy podtrhlo i oznámení velvyslance Izraele Amira Weisbroda v češtině.
2: Udělání titulu Spravedlivý mezi národy potomkům pana Františka Jaroša je bez pochyby jedním ze nejsilnějších okamžiků tohoto roku.
1: Ocenění převzala dcera pana Františka Jaroše, Alena Vaňková, která byla hluboce dojatá.
3: Pro mě byl zkrátka tatínek. Zemřel v 1980. Ten Pepíček pro mě, to Josef Kapel, mi nejde. Ten se tady objevil vlastně až před covidem.
1: Josef Kapel si dal obrovskou práci, aby našel Františka Jaroše a také jeho dceru Ivu, která Josefovi pomáhala po válce s adaptací na nový život a provázela ho Prahou. Jak komplikované to bylo, popisuje vnučka Františka Jaroše, Barbora Růžičková.
4: Nás oslovil e-mailem AMI, což byl pečovatel pana Josefa Kapela v jeho posledních letech, a pak následně pan Offen Cohen, což je manžel Sigal Cohenové, což byla dcera bratrance pana Kapela, který asi jako jediný spolu s ním přežil tu druhou světovou válku.
3: A navíc jsme se s touhletou částí rodiny sešli. Oni přijeli a vyhledali nás.
4: Zase jsme se dozvěděli jinou část toho příběhu, protože my jsme vznali jenom malý kousek, tak jsme slyšeli i to, co se traduje na té druhé straně. Pan Cohen se svojí rodinou udělali celou takovou brožuru o životě pana Josefa Kapela a dozvěděli jsme se teda něco víc o tom, jak vlastně jeho osud byl po té válce.
3: Mně teda teprve teď došlo, že tím, že ten Pepíček přežil, zase přibylo na země kouli takových lidí. Říkám si, tak nebylo to tak úplně jen tak, že ten tatínek mu pomohl, nebo že si oni si museli pomáhat zájemně.
1: Ano, příběh má své zákruty. Nejprve Josef Kapel pomohl jídlem Františku Jarošovi. Ten zase zachránil Josefa na pochodu smrti. Potvrzuje to i ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
5: Ten příběh sám o sobě je natolik emocionální, že by skutečně vydal na knihu nebo na film, protože když se řekne 6 milionů obětí holokaustu Shoah, tak je to tak anonymní věc. Teprve ten život, který před námi vyvstane, je nesmírně cenný. Já jsem rád, že to je také záležitost, která je společným podnikem českých zástupců paměti národa především, ale také Jad Vašem. A myslím si, že bychom v této spolupráci měli a mohli pokračovat ještě hlouběji, protože Jad Vašem bude otevírat svoji pobočku v Německu, bude v Lipsku, protože i blízkost Terezína určitě hrála roli a možnost přeshraniční spolupráce je také něco, co není zcela obvyklé i v těch izraelsko-evropských souvislostech.
6: Zbrend! Brydalech zbrend!
0: Zbrend neboli hoří skladbu polského jidiš básníka Mordechaje Gebertyga z doby druhé světové války naspívala opět Hana Frejková.

0: Bridalech zbrennt. Oj, unser Ohr im Städtel nebech brennt. Es hoben schon die Feierzungen, das ganze Städtel eingeschlungen und die weiße Winden...
1: Ještě, že člověk neví, co ho čeká, tak se jmenuje kniha vzpomínek, které vydal historik a přeživší holokaustu Toman Brod. 23. května zemřel ve věku 97 let. Jako historik se zabýval československým odbojem za druhé světové války na západě a československo-sovětskými vztahy a se studenty neúnavně besedoval o svých válečných zkušenostech. Jeho pohřbu se zúčastnila Jana Šustová.
2: Pohřeb Tomana Broda se konal ve čtvrtek 28. května. Jedním ze smutečných řečníků byl jeho bratranec, novinář Petr Brod, který připomněl Tomanovo dětství, kdy byl ve 13 letech v červenci 1942 s bratrem a maminkou deportován do Terezína.
3: Toman prošel některými z nejhorších táborů, které měla nacistická říše k dispozici. Tady mám na mysli hlavně Osvětim, kam se dostal z Terezína.
2: Holokaust Toman Brod přežil jako jediný z rodiny. Osvobození se dočkal v pracovním táboře Gross Rosen.
3: Byl zcela vyčerpaný a nemocný a ještě si nesl následky dlouho po válce, když například onemocněl tuberkulózou.
2: Po válce Toman Brod vystudoval historii a začal pracovat ve vojenském historickém ústavu. V roce 1948 vstoupil do KSČ.
3: Toman věřil, že jedině v komunismu existuje určitá hranice nebo mez proti případnému rozšíření nové verze nacismu.
2: Koncem 60. let se však totalitě vzepřel a byl vyhozen ze strany i ze zaměstnání.
3: Napřed musel fyzicky pracovat jako čerpač vody někde na venkově, pak když mu byl uznán invalidní status v důsledku toho, co prožil za druhé světové války, tak mohl nějakou dobu pracovat jako taxikář, ale tam přišel příliš do styku s lidmi, takže ho STB zase odstavila. On potom odešel v zásadě do důchodu předčasného, účastnil se různých disidentských aktivit, psal práce, které vycházely samizdatem, nebo psal je do šuplíku a velice ožil pochopitelně po sametové revoluci roku 1989, která mu otevřela cesty do zahraničí, cesty k publikacím, cesty k volnému projevu, cesty k tomu, že mohl jezdit do škol a vypravovat o svých zkušenostech za nacistické okupace. Zapojil se do editace Terezínské pamětní knihy, kde jsou zaznamenána všechna jména lidí deportovaných do Terezína nacisty, ale on se především věnoval mezinárodní politice, československé zahraniční politice vůči Sovětskému svazu.
2: Ve vzpomínkách na Tomana Broda při pohřbu zaznělo i vyprávění o krásných chvílích, které s ním zažívaly děti. Slovo má Zuzana Brodová.
4: Velká legrace s ním byla, vymýšlel si neustále pohádky, příběhy. Jeho vnučka Rivka například popsala tuto následující vzpomínku. Když si se mnou hrál na pohádky, navrhoval, že on by měl hrát Zlatovlásku, protože kde je psáno, že to nejde.
2: Toman Brod se usilovně věnoval Osvětě mezi mladými lidmi a besedoval s nimi o holokaustu, jak říká Lea Brodová.
5: Mluvil velmi věcně, ale jakoby bez emocí. A to je typický pro lidi, kteří ty hrůzy prožili, protože kdyby ty emoce mohli cítit, tak by je to zabilo.
2: Toman Brod je pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze.
1: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Prezident Petr Pavel oslovil prostřednictvím videokonference Globální fórum amerického židovského výboru ve Washingtonu. Ve své řeči zdůraznil význam demokratických hodnot, mezinárodní spolupráce a boje proti antisemitismu. Sociální sítě v Evropské unii nedostatečně odstraňují nenávistný obsah. Ve své zprávě to uvedlo Appeals Center Europe, nezávislý orgán, který řeší spory mezi uživateli a online platformami. Centrum přezkoumalo 1400 příspěvků, které uživatelé nahlásili jako nenávistné. Platformy je přesto ponechaly dostupné. 70% z nich ale podle analýzy centra odstraněno být mělo. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a neslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
6: Hodin.
7: Český rozhlas
6: zprávy.
7: Na polích v České republice mohou končit toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Výlemnici na Semlsku zmodernizovali a rozšířili kamerový systém. A počasí zítra bude převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Někteří zemědělci v České republice používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomně. Dokument má k dispozici server iRozhlas.
8: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za legální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
7: Vedení Jilemnice na Semelsku nechalo rozšířit a také zmodernizovat městský bezpečnostní kamerový systém. Zaměřilo se hlavně na problematické oblasti, například na autobusové nádraží. Kamery mají pomoci s udržováním bezpečnosti ve městě.
9: U některých kamer můžou policisté nebo strážníci s obrazem otáčet a přibližovat ho. Radnice na umístění kamer spolupracovala s městskou a státní policií a řediteli některých organizací. Projekt obsahoval modernizaci celého kamerového systému po městě. Celkové náklady vyšly na 8 milionů korun. Většinu město zaplatilo z dotace. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Vedení radnice v Šumperku investuje 1 milion korun do 2 projektů, které vybrali obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Letos volili celkem z 10 návrhů. Peníze z rozpočtu města promění šumperská hřiště i sportoviště, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
10: Největší podporu získal návrh na vybudování rodinné zóny s pergolou a vzduchovou trampolínou v areálu baseballového hřiště. Druhým vítězným projektem je osvětlení atletického oválu a fotbalového hřiště u základní školy Sluneční. Sport.
7: Na diamantové lize ve švédském Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armana Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý. Vyhrál Australan Marshall.
6: Počasí.
7: Zítra bude slunečno a teplo, mělo by být jasno až polojasno, až později odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti a maxima mezi 23 a 28 stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
7: Na hlavním tahu 9 z Dubé do Mělníka za Deštnou v Serpentinách stále odklízí následky po nehodě motorkáře. Projedete Kyvadlově, zdržení už ale není nijak dlouhé, maximálně do 5 minut. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Teď už je tu pro vás hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
11: Poprvé v novém měsíci, tedy v měsíci červnu roku 2026, vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, mám pro vás 3 novinky a ty novinky mají Martyho Banda, skupina Slza a zpěvačka Nicole Votrubová a s tou si také o té písnice, která bude nasazena do České 12 dnes, popovídám. To bude ale až za chvíli a mám pro vás logicky i 9 největších hitů týdne. Rovnou vám prozradím, že není příliš změn v žebříčku hitparády Česká 12, ale ty změny, které jsou, tak ty stojí za to. Představíme si dnes 70., 71. a 72. novinku letošního roku, ale začneme písničkou, která před 5 lety dostala ocenění Zlatá Česká 12. Jmenuje se Holka online, zpívají Josef 9. a Majda Čejková.

Josef IX. A Majda Čejková, Holka online, písnička, která v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. My jsme v roce 2026 a já mám pro vás dnešní tři novinky. Ta první bude od kapely, která už soutěžila v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou Loser. A dnes nasazujeme novinku Druhý rande. Ta kapela se jmenuje Martyho banda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: První dnešní a zároveň 70. novinka hitparády Česká 12 v roce 2026, Druhý rande, autor hudby a textu Martin Hon, to byla Martyho banda. Kapela Slza si v poslední době libuje ve spolupracích s jinými interprety. Roztančený singl Mayday napsali Petr Lexa a Lukáš Bundil s Adamem Mišíkem. Track Srdcová dáma zase s fenoménem současnosti a ten se jmenuje Slavíček. A druhý jmenovaný singl se dočkal velké podpory fanů. A možná i to bylo impulzem k další spolupráci s tímto mladým zpěvákem a autorem. Tentokrát vznikla Holka z plakátu.

0: České dvanáctky.
1: Zpěvačka Nicole Votrubová je na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Martine, ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se krásně, úplně úžasně, jak ty?
1: Já se mám taky docela dobře, sedím tady u mikrofonu a čekám na tvoje odpovědi, takže otázka první. Máš novinku v hitparádě Česká dvanáctka, za chvíli všichni uslyší poprvé, kdo ji napsal?
2: To je úplně skvělý. Prosím tě, napsal jí Peťa Jablonský, co se týče textu, a hudbu k ní složil můj klávesák Petr Daniel Varous. Zároveň je to úplně jeho první píseň, kterou složil, takže z toho máme všichni obrovskou radost.
1: A jak k tomu došlo?
2: Došlo k tomu tak, že Peťa měl nějaký nápad na melodii a začal mi hrát a já říkám, to je tak krásný, co to je za písničku, co neznám, a on, to jsem si teď vymyslel, říkám, jo, to jsi vymyslel, no tak jdem ji udělat.
1: Takže tady vzniklo to tak, že nejprve byla hudba a potom text?
2: Přesně tak, nejprve vznikla hudba, Peťa mi to nahrál, já jsem potom oslovila Peťu Jablonského, který už mi pár textů napsal, a Peťa je prostě neuvěřitelně šikovnej na texty. A vlastně jsme přemýšleli nad tím, jaké téma zvolíme k této písni, tak jsme se s Peťou sešli a teď vlastně jsme si povídali a nakonec asi po hodině, co jsme si jenom povídali a nemohli jsme přijít na to, o čem ta píseň bude, tak se mě Peťa zeptal, no a jak se vlastně máš? Říkám, hele, vlastně dobře, ale tak víš co, jsou dny, kdy to je takový lepší, pak jsou dny, kdy bych se nejradši zavřela doma a vůbec nevylejzala, a on říká, no tak to je úplně nejlepší téma. Takže takhle to vlastně vzniklo úplně random.
1: No a my jsme začali vlastně tou otázkou, jak se máš, takže tím také skončíme. Ať se máš ještě lépe, měj se hezky, ahoj.
2: Moc krát děkuju, mějte se taky moc krásně a děkuju.
1: Není zač, a tady už je novinka, která má název Jsou dny, zpívá Nicole Votrubová.

0: Vinohradská 12. Rekapitulace.
1: Známe tři novinky, můžeme začít hlasovat. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMSky, a to ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat, tedy hit Mezera 12, 11, hit Mezera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Hlasovat můžeme klidně pro všechny písničky, jak jsem to teď říkal, ale pro každou z nich můžeme hlasovat jen jednou. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, tady je SMSka hit Mezera 12. Hit Mezera 11 má písnička Holka z plakátu skupiny Slza. A poslední dnešní novinka jsou dny Nicole Votrubová. Ta má SMSku hit Mezera 10. Jdeme na aktuální žebříček této hitparády a než vám pustím písničku, která je na 9. místě, musím říci, že podle nejnovějších průzkumů poslechovosti, nejen že poslouchá hitparádu Česká 12 víc lidí než v tom předcházejícím období, ale to se mi líbí nejvíc, já už jsem to říkal před týdnem a tak to rád zopakuji, máme i nárůst vás posluchačů během té hitparády. To znamená, že vás zajímá nejen to, co je nového, tedy ty tři novinky, ale hlavně to, kdo vyhraje hitparádu. No a to je celkem logické. Kdo vyhraje dnes, to se dozvíme ještě za dlouho. Teď to 9. místo. Toulaví zpěváci, skupina Jelen a Adéla Orlová.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Toulaví zpěváci a Jelen s Adélou Orlovou. Když autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý psala tuhle písničku před několika desítkami let, nikdy nemohla tušit, že v roce 2026 ji někdo opráší a natočí jako svůj nový singl. Minulý týden místo 9. a i dnes je to 9. Na 8. místě je kapela Genius Loci, což je hudební seskupení z Mostu působící už několik let a teď se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v Mosteckém studiu. Tak jim držme palce. Autorem hudby a textů je Ivan Brzobohatý a to platí i pro následující písničku, která má název Poločas rozpadu.

Předminule místo deváté, minulý týden místo šesté a dnes místo sedmé starší kluk a mladý pán Petr Janda a Jan Svigmátor jako zpěváci, jako interpreti a Petr Janda a Lukáš Koranda jako autoři tahleté písničky, která je v hitparádě už 9 týdnů a stejných 9 týdnů je zde i Maják, což je autorská píseň Jany Vaculíkové. Minulý týden místo páté a dnes šestka.

Pojďme se podívat na seznam, kdo všechno už byl letos hostem v hitparádě Česká 12. A můžeme všechny ty hosty také přepočítat. Takže byli tady zpěváci Petr Kolář a Bohuš Matuš, byla tady zpěvačka Bigo, která spolupracovala na té nahrávce, která v hitparádě byla se skupinou Premiér, byl tady Jakub Kohák, byla tady zpěvačka Rozálie, která si přišla pro ocenění Zlatá Česká 12. Také jsme telefonovali členovi skupiny Turbo, což je bubeník a zpěvák Jiří Lang. Byl tady kolega moderátor Jan Rosák, byl tady zpěvák Michal Horák, byla tady textařka a manažerka skupiny Olympic Helena Machová, byl tady také legendární zpěvák Milan Drobný, to je 10, jestli se nepletu. Jan Smigmátor přišel představit duet Starší kluk a mladý pán, Šimon Bylina tady byl ve studiu, Ondřej Soukup, který slavil 75. narozeniny, byli tady také Josef Melen a Luděk Minka, jejich písničku za chvíli uslyšíme. Na telefonu byl zpěvák skupiny No Name, který v tu chvíli byl někde ve Vysokých Tatrách, Igor Tymko, byli tady také zpěváci Láska a Radek Tomášek, byl tady také textař Jan Krůta, dnes byla na telefonu Nikol Votrubová, to je celkem 20 a 21. hostem je v tom, ne sice v pořadí, ale v tom seznamu, Heidi Janku, která se svým Heidi Bandem natočila novinku a tu nám tady představila a my si ji teď poslechneme. Jmenuje se Milé ženy.

Heidi Janku a Heidi Band, milé ženy, autoři, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Fava Čechová. To je písnička, která se vrátila na 5. místo, minulý týden byla 8. Takže jde zpátky nahoru. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci, protože právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasovat můžete i pro písničky, které už jste slyšeli, nebo pro ty, které teprve přijdou. Na čtvrtém místě je jedna z novinek z před 14 dnů. Jmenuje se Děti jsou taky lidi. Tohle je projekt Holky Tong.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Před 14 dny novinka, minulý týden 7. místo, dnes postup na místo 4. Veronika Doudová, autorka písničky Děti jsou taky lidi a Holky Tonk. Písničky z této hitparády si můžete také poslechnout, a to buď na YouTube nebo na Spotify. Jsou tam seznamy, které se jmenují stejně, jsou totožné seznamy s názvem Hitparáda Česká 12 2026. Tam najdete všechny písničky, které jsou na těch platformách, o kterých jsem teď hovořil. No a můžete se také dívat na můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, protože tam občas prozrazuji, kdo bude mít novinku v hitparádě Česká 12. Dnes budeme mít jeden z rekordů této hitparády, ale ten přijde až za chvilku, i když ta písnička, která teď zazní, je také rekordní, protože zatím je jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 6 týdnů a zatím jsou to skutečně jenom stupně vítězů. Minulý týden 3. místo a i dnes místo 3. Pro mámu Luděk Minka a Josef Melen.

Předminule druhé místo, minulý týden trojka a dnes obhajoba právě toho třetího místa. Pro mámu autorská dvojice Josef Melen, Luděk Minka, pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Když jsem před chvilkou říkal výčet všech těch hostů, těch 21 hostů letošního roku, tak ti dva samozřejmě byli mezi těmi hosty a vysvětlovali tady zrod téhleté písničky. Momentálně jsme u místa druhého a když jsem před chvilkou říkal, že písnička

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: I minulý týden jsme měli tři novinky, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová, Slyším tě hrát, Naďa Válová a Na novém světě, Martin Chobot. Ani jedna z těch novinek se po vašem hlasování nedostala do dnešního žebříčku, ale já vám představím novinky a pak písničky, které jsou od 9. až po 1. místo a vy můžete teď kompletně hlasovat. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písně, ale pro každou z nich jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, hit Mezera 12. Holka z plakátu, to je novinka číslo 2, skupina Slza, hit Mezera 11. A třetí novinka jsou Dny, Nicole Votrubová, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adela Orlová, hit Mezera 9. Osmička, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, 4. místo, hit Mezera 4. Trojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3, druhé místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2 a vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Na prvním místě je hit, který už má

0: ocenění Zlatá česká dvanáctka a má skutečně na dosah i platinovou českou dvanáctku, protože je to hit, který během 14 týdnů 11krát vyhrál a v posledních týdnech je to 7krát za sebou, což je rekord. Jetplane, Ruda Sakala, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
1: Jedna hodina.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, plánuje to ministerstvo financí. Liberecký kraj nechce měnit pravidla pro obsazování post ředitelů středních škol. A počasí v Česku zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Schodek českého státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než letos, řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ministryně bude možné až v dalších letech.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
3: Kdybychom měli příští rok 0,9% HDP, pak 0,5. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
4: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bezesporu nižší než v roce letošním.
2: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj uzavřel další tři konkurzy na ředitele středních škol a školských příspěvkových organizací. Šlo o střední zdravotnickou školu v Liberci a dětský domov Duba na Českolipsku. Odborná komise tam doporučila ponechat stávající ředitelky. Naopak v případě střední umělecko-průmyslové školy v Turnově se vedení od letošního srpna bude měnit. Podle hejtmana Martina Půty bude kraj v konkurzech na ředitele škol po jejich šestiletém funkčním období pokračovat i v budoucnu.
5: Mnoho zřizovatelů nedělá po šesti letech. Automaticky dá výběrová řízení na ředitele s tím, že potvrzují ty původní. Jsem rád, že tady existuje dlouhodobá dohoda, že i tam, kde jsme s řediteli spokojeni, stojí za to, když si připraví koncepci na další 6 let, jdou před komisi.
1: V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíce nefunkčních domácích elektrospotřebičů, například starých mobilních telefonů, nabíječek nebo rychlovarných konvic. Do ekologické soutěže se zapojily všechny novojičínské školy. V součtu se podařilo nashromáždit přes 11 000 kusů, říká mluvčí města Marie Machková.
6: Díky školákům tak tyto věci neskončily na skládce, ale mohou se recyklovat. Pomáhají jak životnímu prostředí, tak i našemu městu, protože za ukládání směsného odpadu na skládce musíme platit vysoké částky z rozpočtu, ale za tříděný odpad, kam patří i elektroodpad, v některých případech naopak město od odpadových společností peníze dostává.
0: Sport.
1: Vítězem mužské dvouhry na letošním Roland Garros je Němec Alexander Zverev. Ve finále porazil Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety a získal svůj premiérový grandslamový titul.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme v České republice slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekáme v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima většinou mezi 23 a 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici 13 Chomutov Karlovy Vary stále brzdí provoz srážka dvou osobních vozidel. Nehoda je ve Stráži nad Ohří, projedete Kyvadlově, trochu se zdržíte, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hvězdárna ve Slané vznikla před lety z čistého nadšení a své pomocné práce místních amatérských astronomů. A právě odsud teď budeme živě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Sedmi krásky na nebi.
7: Ano, jsme ve Slaném mezi Slanečky, Slaňochy, Slaňany. No prostě, jak to je vlastně vůbec s tím označením místních obyvatel, to se dozvíte během dnešního vysílání taky, ale teď vás zdravíme z nádherné hvězdárny, která má vlastně ještě takovou velmi zajímavou lokaci, že jo, Jiří?
8: Ano, tady je Jiří Dušek, také vás všechny zdravím. My se nacházíme vlastně ve vilové zástavbě, takže ta hvězdárna, která je velmi krásná, je sevřená vlastně okolními domky.
7: Ano, je to takové místo, kde byste to nečekali. Spoustu věcí byste tady taky nečekali a my vám je ozřejmíme. Samozřejmě nás taky čeká dneska i pohled na, myslím si, že velmi jasnou oblohu, tak ano, se určitě podíváme.
8: Budeme se bavit taky o zajímavém seskupení dvou planet, které nastane už zítra a pozítří.
7: A taky se dostáváme takového zajímavého milníku pro Českou republiku, který bude už zítra a my vám k tomu prozradíme trošičku víc, když budete poslouchat dál Sedmi krásky na nebi. Ještě připomenu e-mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak, jestli zrovna něco pozorujete, nebo když budete mít jakýkoliv astronomicko-kosmonautický dotaz, tak ho rádi zodpovíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
0: Sedmi krásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii a kosmonautice. Zdraví vás Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a taky vítáme našeho dnešního hosta, kterým je Eliška Třešňáková, tady zdárně ve Slaném. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s těmi obyvateli Slaného?
1: Jsou to slaňáci,
0: slaňáci,
1: ale občas si říkají třeba i slanečci.
0: Slanečci, tak to je dobře. Taková na začátku taková češtinská vsuvka. Jinak teda já jsem teď
2: zase na Jižní
0: Moravě dostal dotaz, proč se ten náš pořad jmenuje Sedmi krásky na nebi, že to dlouho neříkali.
2: Ano, ano.
0: Ono to vlastně vzniklo tehdy pouze jako pořad pro brněnské vysílání Českého rozhlasu, to naše vysílání, a taková brněnská hymna je Hvězdy jako Sedmi krásky nad Brnem. Že?
2: Ale pak už vlastně se to změnilo a teď už vysíláme na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Takže to vysvětlujeme takhle rádi i posluchačům v Plzni, třeba v Ostravě, anebo tady ve středních Čechách, kde dneska jsme na takové hvězdárně, která je velmi zvláštní, protože jak už říkal Jirka, tak jsme uprostřed takové vilové zástavby. Co to bylo za nápad postavit takhle jako
3: hvězdárnu mezi domy?
2: Hvězdárnu mezi domy jako takovou další jako rodinnou stavbu téměř.
1: Tak hvězdárna vlastně v letech, kdy vznikala, tak byla na konci města, opravdu tady žádný domečky nebyly. Bylo to teda v letech 1961 a 63. Až bohužel časem, hlavně v období, kdy hvězdárna koncem 80. let nefungovalo, tak došlo právě k té okolní zástavbě a potom na přelomu tisíciletí.
2: Aha, takže vás obestavěli prostě postupem času.
1: Přesně tak.
2: Ten úplný začátek v těch 60. letech, tak jsme to taky trošku naťukávali,
0: to byly asi úplně nadšenci, ne? Nebo jak to tady bylo?
1: Přesně tak. Vlastně hvězdárna vznikla na popud astronomického kroužku, který byl jinak vedený na základní škole na Hájích, které kousíček od nás, kde pozorovali zvykýře ve střeše, on je to na kopci, takže měli tam opravdu krásný výhled, ale ten zájem byl tak veliký, že se tam už nevešli, takže byl to popud pro stavbu lidové hvězdárny.
2: A oni měli tenkrát, myslím, astronomicky daleko let, který je dneska tady nainstalován, je to tak?
1: Já si nejsem jistá úplně přesně, ale máme tady i inventarizační číslo 1, které je starší než 1910, takže to tu ještě máme. Asi
2: takže
1: jediné.
2: Takový krásný jako historický přístroj.
1: Přesně tak.
2: Možná, že posluchači nad námi slyší takový zvuk, takový svistot. My jsme tady vlastně kousíček vlastně od ruzinského letiště pražského, takže to tady přistávají letadla, takže tady máte docela, nejen, že jste obestavěni, asi vám tady svítí, ale docela občas i trošku hluk, ne?
1: Trošičku.
2: Jaké byly vlastně peripetie té hvězdárny? Protože vy jste říkala, že 80. leta byla taková jako prazvláštní, pak se to teda nějak schopilo a dneska teda je to, musím říct, že teda neuvěřitelné, protože máte moc hezkou hvězdárnu.
1: Děkuji. Tam bohužel zemřel pan hvězdář a hvězdárna vlastně byla, dá se říci, bez vybavení, byla tady chvíli i zkušebna rokových kapel, takzvaný takový squat, až se vlastně město po revoluci rozhodlo postupně, že hvězdárnu znovu obnoví a našli vlastně tenkrát začínajícího amatérského astronoma Jaroslava Trnku, který se svými kamarády vlastně vyklidili budovu, schánili nové vybavení, až se mohla v roce 96 otevřít. Byl to právě Jaroslav Trnka, po něm se nyní hvězdárna jmenuje. A asi je důležitý zmínit jeho dva kamarády, byl to Jakub Haloda, Jakub Rozehnal, možná jména určitě znáte, Jakub Rozehnal je přímo ředitelem pražských hvězdárny a planetárií.
2: Je to tak.
1: Takže jsme moc rádi, že máme i velice dobré vztahy právě s pražskými hvězdárnami.
0: A k těm kapelám vystupovala, nebo se kde zkoušela tady nějaká, jako řekněme, celorepublikově známá?
2: No, protože když jsme byli v Jičíně, tak tam začínali činasky, myslím,
3: tak,
2: že?
3: Ano,
2: nebo
3: ano.
2: Něco takového, tak třeba tady pražský výběr, nebo něco takového.
1: To bohužel ne. Ona kapela časem jako přestala fungovat. Říkali si odnože, ale nedávno vlastně znovu obnovili činnost. Písničku, kde zazní, že zkoušíme na hvězdárně.
2: Aha, tak třeba ještě do budoucna necháme. Ta hvězdárna, ale na druhou stranu, i když teda, jak jsem říkal, je malá a teda v takové jako vilové zástavbě, tak kupule velkorysá teda zase.
3: To máte tady my vlastně z ní teďka vysíláme, tak bychom asi měli prozradit.
1: Ano, kupule má 6,5 metru. A je tady, má tady historické vybavení, máme tady krásný dalekohled. Buřt, zabučený právě ze Štefánkovy hvězdárny.
2: Proč buřt?
1: No, on i tím tvarem trošku připomíná.
3: Špekáček. Plechový špekáček.
1: Přesně tak. A na něm vlastně máme ještě další taky historický kousek, refraktor z roku 1910.
0: To je to jenom dárný číslo jedno, jo?
1: Skoro.
3: A ten boost má jaké parametry, protože přeci jenom naši posluchači tady nevidí.
1: Tam je zrcadlo 350 mm, je teď nedávno nově okovené, přebroušené, takže boost je ve skvělé kondici, i když vznikal vlastně v 60. letech v Německu, ale od roku 1974 byl právě na Štefánkově hvězdárně.
3: A je tady samozřejmě vilová zástavba, takže tady asi docela svítí v noci světlo, myslím tím umělé. Navíc Praha nedaleko, Kladno nedaleko, ale co tím daleko ty vlastně pozorujete, kromě té světelné záře?
1: Máme problém opravdu s tím pozorováním objektu níže nad obzorem, ale můžeme i odsud vidět, když se je hodně dobrá obloha, tak takový nástin Mléčné dráhy a hlavně tady pozorujeme měsíc a planety jako nejvděčnější objekty.
0: A tak když tady vidíte kus Mléčné dráhy, tak to zase není taková tragická obloha, že jo? To by vám tady říct brněnské hvězdárny mohl závidět. Fajn, dobré. My se za chvilku po písnice vydáme a možná vlastně by i zpropagujeme akce, které tady máte, protože vy tady k tomu máte krásnou zahradu, na ní máte takovou pozorovatelskou boudičku, když to tak řeknu, takový domeček malinký, ale chystáte tady i takové akce dokonce spojené s vínem, tak na to se moc těšíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
4: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

Ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, od mikrofonu vás zdraví stále Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. My se trošku omlouváme, protože jsme tady měli asi zřejmě nějaký technický problém s mikrofony, tak doufám, že nás dobře uslyšíte teď v našem vysílání.
1: Aspoň je vidět, že to není nahrané a že vysíláme
0: to
1: živě.
0: Ano. Tak, my jsme říkali, že se podíváme vlastně ven, tady na vaší zahradu, kterou máte krásnou, tady hned vedle hvězdárny. Tam máte takový domeček pozorovací. Tak jak to tady funguje?
2: Na zahradě máme venkovní pozorovatelnu. Ta vlastně slouží hlavně pro astronomický kroužek a klub. Tam je moderní dalekohled, automatický, robotický, takže aby se i ty děti naučily ovládat jiný dalekohled než ty historické, co máme v kopuli.
0: Na té zahradě ta taky funguje jako pozorovatelna, když to tak řeknu?
2: Ano, a funguje i jako se vzdáleným přístupem, takže si můžeme na obrazovce kopuli vlastně udělat porovnání toho, co vidí lidi očima a to, co vidí vlastně ta kamera na tom automatickém dalekohledu.
0: Mm-hmm. A prý tady míváte i akce spojené s vínem.
2: Loni jsme zkusili jako premiéru pozorování Perzej s degustací vína.
0: Takže v půlce srpna?
2: Přesně tak, takže máme zatím termíny vypsané kolem toho 12. srpna, kdy nás čekají částečně zatmění slunce a podle počasí potom upřesníme termín. A vlastně na zahradě hvězdárny máme lehátka a zpříjemníme si vlastně to čekání na tmu a na ty Perzejdy.
0: Je, tak to je hezké. Tak to musí být ale docela zájem, ne?
2: Docela jo.
0: Jak je to spojené s jídlem, s pitím, že? Tak to funguje.
2: Přesně, jsou ty gastro-astro akce.
0: Tak to má být.
1: Jestli já můžu, tak také jsem si všiml, že provozujete kino.
2: Ano, jsme zaregistrovaní jako kino Hvězdárna. Vlastně hlavně v zimních měsících, každý měsíc máme promítání různých zajímavých filmů, vlastně hlavně na přání klientů nebo kdo přijde.
0: Jaké tady promítáte filmy?
2: Snažíme se s astronomickou tématikou, ale máme tady i třeba expediční kameru, Snow Film Fest a i třeba festivalové snímky, takže to, co není úplně do komerčního kina.
0: Jaký je zájem o Hvězdárnu? Kolik sem tak jako přijde lidí třeba za rok?
2: Asi to nejlepší, když jsou velké akce, tak je kolem těch 20 tisíc a jinak hlavně přes sezónu chodí hlavně školky přes den, protože jsme vlastně jediná hvězdárna tady v okolí, takže jsme moc rádi.
0: To 20 tisíc na takovouhle hvězdárnu, to je solidní výkon teda, to je dobré. Je vidět, že se teda snažíte, já jsem si říkal tak jako, když jsem viděl to v té vílový zásobě, jestli sem chodí někdo jiný ještě než jako lidi tady z okolí, ale tak 20 tisíc, já nevím, kolik má Slaný obyvatel, jakože to...
2: Slaný má asi 15 tisíc obyvatel, tak nějak, ale...
0: Takže každý jednou, někteří dvakrát.
2: Opravdu chodí hlavně i z těch okolních měst, protože vlastně ani Rakovník, Kladno, Kralupy, Hvězdárnu nemají, vlastně ani Louny, takže se sem opravdu sjíždí z okolí.
1: A asi bychom měli taky říci, že vy neděláte akce jenom tady na Hvězdárně, ale i vlastně po celém městě.
2: Ano, ta návštěvnost je daná, i když se nám podaří udělat větší akce třeba s nafukovacími modely v Kumpánově zahradě ve Slaném, tak to má, tam je vždycky obrovský zájem.
0: Bezvadné, tak jo. Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který je věnovaný astronomii a kosmonautice. Obojímu se budeme věnovat. Teď jsme se zaměřili hodně na hvězdárnu, ale taky nás čeká dneska pozorování večerní oblohy, když uvidíme, protože furt je teda hodně jasno. A samozřejmě budeme rádi, když nám taky napíšete na mail sedmikrásky@rozhlas.cz, kdy a nás, jak nás posloucháte. Zdraví nás mimochodem teď přes mail náš pravidelný posluchač Jakub Albert, tak ho taky moc zdravíme.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrý večer, tady je vysílání regionální stanic Českého rozhlasu. Všechny se spojují, aby odvysílali pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který se věnuje právě kosmonautice, astronomii. A dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném. Zdraví vás od mikrofonu Jiří Dušek, Jiří Kokmotos a taky náš dnešní host Eliška Třešňáková. Pojďme si ještě říct vlastně, protože už jsme tady říkali, že jaké máte dalekohledy a tak dál, že tady pozorujete slunce, co pozorujete v noci?
1: Tak pokud je jasno, tak pozorujeme hlavně měsíc.
0: Určitě planety. Se vás lidi ptají, kam až dohlednete. Že...
2: Jak velký zvětšin ten daleko let má.
1: Takhle, pokud je zataženo, tak je to samozřejmě horší, ale máme tady už vychytávku, máme tady velký komín, na kterém je žárovka, takže i v mlze se dá relativně použít dalekohled, že koukáme na vlákna žárovky na místním komínu.
0: A to ale vůbec není špatný pohled zase jako na druhou stranu. Kde jsme to byli? To bylo v Havlíčkově Brodě?
2: V Havlíčkově Brodě například, tam taky zaměřovali na komín.
0: Ano. A tam v té jedné žárovce byla taková vlastně pětcípá hvězda až hrudá, takže zajímavý, tam to vlákno bylo také zajímavě udělaný. No.
2: Ale on vůbec ten výhled ve dne tady je docela hezký.
1: Ano, my vidíme krásně vlastně na Slánskou horu, zleva vedle Slánské hory na Prahu a zprava můžeme pozorovat i dokonce věžáky na Kladně a o kousek ještě víc doprava pak máme výhled na zámek Smečno.
0: A tam byly i nějaké tovární komíny, to je bývalá Poldovka nebo v Kladně?
1: Ano, ano.
0: Jo, takže tady máte krásný přehled o širokém dalekém okolí.
1: Přesně tak.
2: Vy nabízíte pozorování samozřejmě pro veřejnost, to znamená, že se můžou přijít normálně lidi se podívat, když máte otevřeno, ale už se trošku nakousla, nabízíte i poměrně rozsáhlý program, řekněme, pro poučené laiky, jako různé přednášky a podobně. Tak co všechno se tady děje?
1: My se snažíme pořádat pravidelně odborné přednášky, hlavně tedy mimo prázdniny. Zveme si různé odborné hosty z celé republiky.
2: Koho například?
1: Například u nás byl vlastně expert na kosmonautiku z Brna Tomáš Přibyl, byl tady profesor Podolský, Kulhánek, Jakub Rozehnal. Opravdu jako různá významná jména, vlastně letos na Den hvězdárna planetárií Václav Pavlík. Takže experty ve svém oboru. A do toho máme vlastně astronomický klub, kde se schází tady místní nadšenci do astronomie každý měsíc a probírají zajímavá témata. A pro malé děti máme klub malého hvězdáře a astronomický kroužek.
0: Takže tady vychováváte budoucí hvězdáře, jakože se vším všudy, fakt jakože tady fungují kluby, kroužky, to je super.
1: Ano, snažíme se už od malinka, už nám postupně odrůstají a přechází do dalších kroužků.
0: Jak jim to jde, baví je to?
1: Ano, jsou to většinou nadšený malí experti.
2: Tak oni sem chodí dobrovolně, ne? Tak kdyby to nebavilo, tak asi přestanou chodit. To není povinné chodit do toho kroužku.
0: A co tady vlastně třeba s dětskama děláte? Jako, že malýma jenom jako pozorujete, nebo je nějaké hry, jak to mají?
1: Ty malinký, tam většinou tak půl hodinky si povídáme na nějaké téma dané, ať už ze sluneční soustavy, různé planety, nebo právě ta kosmonautika a pak zbytek už vyplníme buď pozorováním, když je počasí, a nebo nějakými hrami s astronomickou tématikou.
0: Fajn, dobré, tak jo. Poslouchejte dál naše vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Mohli bychom se za chvilku dostat už pomalu, ale jistě k té kosmonautice a potom až na konci se podíváme na hvězdnou oblohu.
2: Přesně tak.
0: Protože čekáme na to, až bude úplná tma. Slunce zapadlo dneska ve 21.09, no tak to ještě bude chvilku trvat.
2: Přesně tak. Hlavně nám když tak napište, jestli máte pěkné počasí. A jestli pozorujete s námi.
0: Ano, náš mail je sedmikrásky@rozhlas.cz.
3: Sedmi krásky na nebi. Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

0: Tady je Český rozhlas, pořad Sedmi krásky na nebi, u mikrofonu Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a Eliška Třešňáková, s kterou si dneska povídáme tady ve Hvězdárně ve Slaném. Tak pojďme si taky říct, protože léto je takový ten čas, kdy lidi moc rádi pozorují oblohu, dívají se na hvězdy. Tak Jirko, co jsou takové věci, které bychom teď neměli opomenout?
1: Tak hlavně bychom měli říct, že zatím ještě není léto, že nám to projekt končí jaro, protože máme ještě pár dní do letního slunovratu, kdy úředně začne astronomické léto.
0: A to je kdy teda?
1: A to bude v neděli 21. června a přesně v 10 hodin a 24 minut našeho času.
0: Dopoledne.
1: Dopoledne. Tehdy totiž slunce na své pozemské dráze, nebo na své dráze pozemskou oblohou, dosáhne nejsevernějšího bodu. Mm-hmm. A ten bod se nachází v souhvězdí Býka, poblíž souhvězdí Blíženců, a tomuto okamžiku říkáme tedy letní slunovrat. Od toho okamžiku se nám opět začnou zkracovat dny a prodlužovat noci. Mm-hmm. A úředně začne teda astronomické léto. Takže do toho léta máme ještě kousek, byť samozřejmě není léto jako léto, protože je třeba léto fenologické nebo meteorologické, to jsou trošku jiná léta, jinak definovaná, takže z některého úhlu pohledu už vlastně léto prožíváme.
0: Dobře, tak léto ještě nemáme, ještě máme končící jaro, teda dobře, ale teda s tou oblohou.
1: No, s oblohou určitě doporučuji se podívat hnedka dneska večer, pokud mají posluchači pěkné počasí, a tady ve Slaném máme hezké počasí, máme výhled na vlastně tu večerní oblohu, protože v těchto dnech, o těchto večerech probíhá setkání velmi zářivé planety Venuše s neméně nápadným, byť poněkud slabším Jupiterem. Oba ty objekty jsou krásně viditelné po západu slunce nad západním obzorem a v pondělí zítra 8. června a v úterý 9. června budou od sebe vzdáleny pouze 1,5 úlového stupně, což je taková vzdálenost, že když člověk natáhne ruku, tak ty planety zakryje palcem. Aha. Řekněme. A samozřejmě, že budou blízko sebe jenom při pohledu jako ze Země. Oni se vlastně promítají na tu hvězdnou oblohu kousek od sebe. Ale bude to hezká podívaná už dneska večer, ale potom těch dalších jako večerech to bude ještě hezčí a ještě zajímavější.
0: Přátelé, mimochodem, když byste chtěli si teď v létě udělat radost a podívat se někde na nějaké pěkné hvězdárny, tak bychom taky měli připomenout, že máme náš Bedekr, který vznikl z tohoto pořadu, který si můžete pořídit na radiotéka.cz a nebo taky v knihkupectví, vydal to teď Radioservis nakladatelství Českého rozhlasu.
1: Ano, přesně tak. Je tam dokonce i malinký odstaveček o hvězdárně ve Slaném, protože knížka vyšla předtím, než jsme sem dorazili, takže v dalším vydání tam už bude úplně krásná velká kapitola.
0: Je to mít celou kapitolu, Eliško.
1: A, ano. A je to takový průvodce o tom, jak vypadají hvězdárny, planetáry v České republice a také různá astronomicky zajímavá místa, kde jsou sluneční hodiny nebo kam třeba spadl nějaký meteorit.
0: Je tam vlastně 25 kapitol, takže 25 různých zastavení po celé České republice. Je to opravdu otaše až po Jablunkov, takže se tam dočtete, když pojedete třeba teď někam přes prázdniny na léto, na výlet, tak samozřejmě se tam vždycky najde nějaká hvězdárna v okolí nebo nějaké místo, kde pozorovat krásně oblohu.
1: Co tam taky výslovně upozorníme na to, kde jsou oblasti s relativně tmavou oblohou, což mě jako nabízí otázku, kde tady vlastně kolem Slaného je nějaká hezká oblast, kde se dá pozorovat hvězdná obloha.
2: Tak od nás nejblíž je vlastně Manětínská oblast tmavé oblohy, mm-hmm. takže tam určitě se vyplatí vyrazit kor třeba na pozorování Perseid. Je to kousek směrem vlastně na Jesenici, na Rakovník, takže tam určitě to stojí za to.
0: Ale na rozdíl od Slaného vám tam nikdo nalije víno k tomu, těm Perseidům. Dobrá, tak jo. Oni tady v okolí jsou různá zajímavá místa, kam se dá podívat za různými astronomickými pamětihodnostmi, tak není to tedy jenom Manětín, kde to je skvělé teda na pozorování právě krásné přírodní oblohy, ale různé stavby a tak dále. Tak i k tomu se možná dostaneme v našem vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Tak poslouchejte dál všechny regionální stanice Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady sedmi krásky na nebi, pořad o hvězdách, hvězdárnách, astronomii, kosmonautice. Dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném, ale mohli bychom se zastavit taky třeba někde v okolí. Jirka Rušek vždycky pátrá, co se tady v okolí hvězdáren dá najít ještě zajímavého astronomického. Tak co jsi našel tady k Slanému?
1: Tak přímo k Slanému toho moc není, nicméně hnedka třeba v Mělníku jsou krásné sluneční hodiny z poloviny 16. století, takže možná i dokonce jedny z nejstarších hodin na území České republiky. A zajímavou stopu také vesmír zanechal v Ploskovicích. Tam jsem teda mimochodem kdysi dávno byl na Chmelové brigádě, teď jsem si uvědomil.
0: Aha.
1: A tam...
0: Ale to není ta stopa.
1: Ne, to není ta stopa.
0: Je to taky takový archeologický už ten.
1: No, to ano. Tam vlastně krátce po poledni 22. června roku 1723 spadlo několik desítek kamenných meteoritů. Nalezlo se jich nakonec 33. Dohromady měly hmotnost skoro 40 kilogramů. A byla to asi náramná událost, která vzbudila velký zájem veřejnosti, protože ten zvukový doprovod prý byl slyšitelný až v Praze, toho pádu. Kameny prý zapáchaly po síře a dnes vlastně se s těmi vzorky těchto meteoritů potkáme v řadě velkých muzeí, například v Londýně nebo v Přírodopisné muzeu ve Vídni.
0: Tak to je o tom, když něco spadne z vesmíru k nám,
1: ano.
0: Ale nám se taky blíží doba, kdy možná něco vyšleme do vesmíru my, teď mám na mysli nás jako Českou republiku. Chci říct a trošku napovědět našim posluchačům, aby zítra sledovali média, sledovali třeba taky web a sociální sítě České cesty do vesmíru, protože takový vlastně projekt, který sdružuje všechny možné kosmonautické a astronomické aktivity České republiky. A třeba se něco zajímavého dozvíte, co se týká Aleše Svobody, který v tu chvíli je vlastně ve výcviku na astronauta.
1: Přesně tak.
0: Brňák už se napovědět nemohl.
1: Ano, přesně tak. Brňák Aleš Svoboda, my tu jeho cestu sledujeme už nějakou dobu a určitě se o tom budeme mluvit i na vlnách Českého rozhlasu.
0: Je to tak. Mimochodem vlastně, když teď vysíláme tady ve středních Čechách, tak vlastně Praha a střední Čechy jsou taky závěrečným místem, kde probíhá Space Bus Tour. To je taková vlastně maketa rakety, která je připojena k tahači, je to na tom návěsu, prostě jezdí to vlastně víceméně po celé republice, bylo to v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském kraji, v Plzeňském a teď teda Praha a střední Čechy, kde přesně ten Spacebus bude, tak najdete taky právě na webu Česká cesta do vesmíru .cz a tam stačí se podívat na tu záložku Spacebus a zítra právě 8. června to bude v Praze na výstavišti v Holešovicích, tak bude to tam s velkou akcí, ukáže se tam i nějaké armádní záležitosti, tam budou bojová vozidla.
1: Modely vesmírných těles.
0: Z brněnské hvězdárny, přesně tak. Takže tam bude spousta zajímavých věcí, takže zítra celý den od rána až do pozdního odpoledne na výstavišti v Holešovicích se můžeme na vás těšit.
1: My tam budeme také.
0: My tam budeme taky, ano, přesně tak. Já nevím, jestli budeme úplně atrakce, ale, ale přijďte se podívat. Bude tam vlastně konec konců, a to musíme říct, důležité. I autogramiáda několika významných astronautů. Vladimír Remek přijde.
1: Aleš Svoboda bude.
0: Andrew Feustel bude. A další a další. Takže přijďte se určitě podívat. Autogramiáda tuším začíná ve 14 hodin. Takže na výstavišti v Praze Holešovicích to bude zítra veliké. Tak, pojďme dál. Ještě si možná uděláme takové potom rychlé opáčko k té hvězdné oblasti a tak dál, ale to až za chviličku v našem vysílání v pořadu Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi. Planetárium regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: jsme teda i výrazně menší. Vzpomínám na Kroměříž, tam měla 3x3 metry.
1: Tohle je regulární hvězdárna.
0: Tohle je regulární hvězdárna, takže já nebudu říkat hvězdárnička, protože tady je přednáškový sál, máte tady krásnou vstupní halu, kde jsou i vlastně vzpomínky na začátek té hvězdárny, když tady ještě v okolí nebylo vůbec nic a teď je tady hromada baráků. Hned kousíček vedle je taky ruzyňské letiště, já bych řekl, že možná takových 20 kilometrů odsud. A to mě trošku zmátlo, protože já jsem teď, jsme tady vyhlédli z kopule a já říkám Mirkovi, takže vidím Venuši a Jupiter. On říká, no tím směrem teda ne. Říká, tamhle vycházejí plato dvě přistávající letadla.
1: Ano, jedno blíž a jedno dál, takže jedno bude jasnější a druhé slabší. Ale každopádně, přátelé, pokud máte dneska pěkné počasí, určitě se podívejte, protože ta Venuše s Jupiterem už je nepřehlednutelná na té obloze. Nad západním obzorem nám svítí hodně vysoko a budou ještě tak nejméně 2 hodiny tam zářit. A hlavně se budou k sobě dál a dál přibližovat, takže zítra a pozítří to bude skutečně parádně podívaná.
0: Těch podívaných na obloze teď bude asi čím dál tím víc, že vždycky v létě je to fajn, že se dá koukat. My jenom ještě připomeneme vlastně kolem 12. srpna, to bude tady u vás velkolepé. Na to bych se teda možná dokonce i rád přijel podívat. Teda.
2: Určitě doražte, budeme mít pozorování Perzej s degustací vína, tady s vinotékou U dvou srdcí. A samozřejmě 12. budeme doufat, že vyjde i počasí a budeme pozorovat částečné zatmění slunce. I když to budeme muset bohužel z naší hvězdárny vyjet trošku dál, zřejmě na Vinařickou horu nebo někam do okolí, abychom měli právě výhled na ten západní obzor.
1: Ale tohle bude problém asi řady hvězdáren, protože i třeba z Brna to zatmění nebude pozorovatelné, protože nám zase vadí vzrostlé stromy a taky vzdálenější zástavba. Nicméně, že jo, já vždycky všem říkám, přátelé, nezůstávejte doma, ale 12. června se vydejte do Španělska, protože tam bude zatmění úplné a pravděpodobnost pěkného počasí je poměrně veliká a navíc se tam v zásadě dá dojet autem. Že jo. A takhle blízko to zatmění zase až tak zase nějakou dobu neodehraje. Ale každopádně prostě 12. srpna se budou dít zajímavé věci.
2: Přesně tak.
0: Tak jo, takže do Španělska ideálně. To bude to nejlepší místo na evropském kontinentě?
1: No na evropském kontinentě ano, protože jinak to bude v Atlantickém oceánu a přeběhne to samozřejmě ještě přes Island a Grónsko, ale tam je velká pravděpodobnost, že bude škaredé počasí.
0: Jo, takže když, tak Španělsko anebo potom někde z lodi.
1: Ano, a nebo si počkat ještě rok a za rok v létě opět v srpnu bude viditelné zatmění slunce, kde ten plný měsíční stín přeběhne přes severní Afriku a také Egypt. A vlastně nejlépe bude pozorovatelný v okolí Luxoru u Nilu. Oh. Tam bude slunce skoro v nadhlavníku, zatmění potrvá přes 6 minut, ale taky tam bude asi 50 stupňů ve stínu. Teda pokud zrovna to sluníčko nebude schované. Takže to bude takové dost vražedné tam.
0: Tak trošku se ochladí, ne, když se to...
1: No, ale trošku, ale jenom na chvilku.
0: A trošku jenom na chvilku. Eliško, jenom pojďme říct, protože jdeme do pomalu do finále s naším dnešním vysíláním tady odsud z hvězdárny Veslanem, tak pojďme si říct, kde vlastně najdeme informace o tom, jak jste otevření, co se tady děje za akce a tak dál.
2: Tak hlavní informace najdete na našich stránkách www.hvězdarna-slaný.cz a určitě aktuality vždycky na Instagramu a Facebooku Hvězdárna Slaný. Takže tam se snažíme.
0: Jedete ve velkém sociální sítě?
2: Snažíme se.
0: Vím, teď jsme, už tam jsou fotky tady z našeho vysílání. Takže sociální sítě a tak dále. Jak jsme říkali, i děti jsou tady vítány, že jo?
2: Určitě.
0: Do astronomického kroužku a, nebo do klubu, takže...
2: Přesně tak. Vítáme i školy, školky na návštěvy přes den s pozorováním slunce.
0: Mimochodem, vlastně vy jste říkala teda, zájmem úplně jako nezájmem netrpíte, to je dobře. Ale ono přeci jenom tady jako v konkurenci pražské hvězdárny, která zase není zase tak jako daleko?
2: Samozřejmě, hodně lidí, ale většinou i ty školy, školky se rádi zajedou do pražského planetária, i na Štefánikovu hvězdárnu a pak i k nám. Protože my můžeme zase nabízet tím, že máme větší prostor třeba na to i individuální prohlídky na přání a různé doplňky k programům i různé dílničky a podobně.
0: To je pravda, v Praze už je to potom pásová výroba. Dobrá, tak moc krát děkujeme za to, že jsme tady dneska s váma mohli být. Bylo to moc hezký. Eliška Třešňáková, Hvězdárna Slaný, děkuji moc krát.
2: Děkuju.
0: My jenom připomeneme, že samozřejmě si můžete udělat krásné léto a podívat se do astronomického bedekru, který se jmenuje
1: Sedmi krásky na nebi, podobně jako tento pořad. A my se ozveme 12. července
0: ano.
1: Z Brna,
0: ano.
1: Protože to bude poslední.

0: Poslední den červencové části festivalu Planet, tedy takového toho festivalu těch obřích nafukovacích těles.
1: Tak se na vás těšíme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy. Velká část plánované radlické radiály v Praze by měla vést pod zemí a počasí zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GC Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Upřesní mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
3: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
2: Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dlouhé 4 kilometry z celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevírá cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt připraví, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
4: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
2: Stavba radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun. Zatím není jasné, kdy práce začnou. Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti. A co konkrétně odborná porota ocenila, upřesnil nezávislý starosta Jan Kučera.
5: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty, do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví. Sport.
2: Český kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Praze Troji druhé zlato. Po výhře v pátečním slalomu dnes uspěl také v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale Krejčí snažil nepřemýšlet.
6: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 8 stupni na západě republiky a v údolích až kolem 6. Zítra přes den slunečno a teplo. Má být jasno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu oblačnosti bude přibývat. Zatím ale bez deště. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A povane jen slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor, v obci Nové Sedlo na Sokolovsku v Karlovarské ulici se srazil na přejezdu vlak s osobním vozidlem a pokračuje tam vyšetřování nehody. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
8: Mami, můžu?
7: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
9: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
8: No. Jsem šel ze školy.
9: Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. A je, koloběžka, to poznáme.
8: Ano.
9: Motorka?
8: Pionýr.
9: Pionýr.
8: Ano. Vojna? Ano.
9: Odezdáváš samopal?
8: Ne, vojna není kojná.
9: Jo, tak.
8: Ano, tak.
9: A? Gorilý samec?
8: Ano. Ano. Ano. Ano.
9: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
8: Já jsem se ženil čtyřikrát.
9: To je zkrátka, samec.
7: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
2: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
3: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
2: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
3: Rodiče, chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku, a nějaký políčko, nějaký záhumenek. A protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi, jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice, víc nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář skloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni se opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
2: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978. A protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
4: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp, radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned. No, rozbal ti to.
3: To je pro mě?
4: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
3: Jak to?
4: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
3: Máš něco k jídlu?
4: Co se stalo, Vašku?
3: Co by se stalo, mamela?
4: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
3: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
4: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
3: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
4: Co jsi mě sám poradil?
3: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
4: Na co?
3: Že to prostě není možný.
4: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo...
3: Tak vidím,
4: ne, jo, ono to není možný! Ono není možný, abych já měla normální dítě! Se s tím mužem, že jo, u všech ostatních to možný je. A u mě to možný není, jo?
3: Já ti věřím.
4: Ono to není možný.
3: Ne, ne.
4: Ono to není možný. Co?
3: Martičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
4: Nestalo se ti nic.
3: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor a v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
5: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo, byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník SMBank a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize,
2: kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
6: Umí zpívat z lístku?
4: Jak z lístku?
6: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
6: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově jako slabší.
6: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
4: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
6: Pojďme.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze. A abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla. Proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu. Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušej a on nemusí. Jo. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. To tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, v pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu že ho napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce. A protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej sem dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěnej. Teď začala Vznikla debata jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zloboty. Zadek žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, milospaní, nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
5: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama bytě.
5: Tak to ne. Já přeci jsem zavol a teď abych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si nepamatuju, že bych vám něco slíboval. I když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, kdyby mezi štěla počítat, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
4: Dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hrači tady začal plnit nějaký blbý sliby nebo co?
5: Ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Jméno.
5: Polednice.
3: Příště i křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát. Ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba? protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, jo?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Mm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
8: Celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, to, co umím, to.
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo? No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no, ha?
3: Halo, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Odposlech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče, slyším.
3: Halo. No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Ja.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zabrat službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Tí musí být nejmín 20 roků už podle. A podle vasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím. Kus? Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: no.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se.
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
6: Teda, pánové, vidíte, co?
2: Co vidíme?
6: No tak, jako rozumíte, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
6: No tak.
2: Senzor, že jo? No.
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak pádíme, mějte
2: zdravíčko.
4: Se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale víte, co byste dělal teďko? Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
2: Pane poslanče,
4: ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hm. 14 dní jsi byl mimo. Hm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Lhal by? Nelhal.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
6: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
7: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj. Já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo. A František Filip, který no to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo. My jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
8: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
8: Tě tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
8: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
8: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
8: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vomáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
8: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
8: Venco!
9: Kašli se na něho, teď je to Grázl.
8: Je to Grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

mes, kdo zhojí naše duše hladovějící, kuchař s bílou čepicí. Jsme lidé různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám je lahodné, my dohodnem.

0: Černých hlasů Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit Paňácové. Jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
1: Zabraň se, kdo můžeš! SOS!
2: A když jsi chtěl plavat?
3: No jo, no pojď a hop! Já bojím, bojím, bojím!
2: Ale neboj!
3: Podívej se, co je vody, já neumím plavat!
2: SOS!
3: SOS!
1: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
3: To je nápad!
2: Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
3: No, poroučej.
1: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
4: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka. A už to šlo.
5: Fíku? Co tam děláš?
6: Pravuju, povídá Fík.
5: Ty nevíš, co říkal tatínek?
6: Nevím.
5: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
6: No, na něčem se musím učit, ne?
5: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
6: Proč by ne?
5: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
5: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
6: Dobrý den,
5: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer, Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, to je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zásvivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě

0: odnese je zpátky. Jinak to dám k soudu.
1: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
0: Na kousek dál,
1: křičí babka. No, budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer. Někdy stačí jen pár minut a člověk se ponoří do něčeho, co ho opravdu baví. Přestane vnímat čas a najednou zjistí, že uběhlo celé odpoledne, celý večer, celá noc. Každý máme něco takového, něco, co nás chytlo a drží dodnes. Může to být práce, která vás naplňuje, sport, hudba, zahrádka, cestování, sbírání něčeho, co vás drží celý život, vaření, četba, nebo něco úplně jiného. Prostě činnost, ke které se rádi vracíte a která vám dělá radost. Právě o tom si budeme dnes povídat v Noční lince. Co vás v životě opravdu pohltilo? Čemu věnujete svůj volný čas? A jak se na to dívají lidé kolem vás? Pokud máte chuť, zavolejte nám nebo napište. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jarka Barboříková s vámi bude do jedné hodiny.

0: tématická písnička. Co vás se v životě baví natolik, že u toho ztrácíte pojem o čase? Zavolejte a podělte se o to s námi v noční lince Českého rozhlasu. Pan Milan je s námi.
1: Volá Dobrý večer. Hostiné.
0: Zdravíme vás, krásnou noc. Povídejte.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky, zdravím i vás. No a já bych podotknul, že mě baví všechno, co se týče řízení, řízení auta, řízení lodě, řízení vojenské techniky, to jsem taky na vojně vyzkoušel. Prostě a teď prostě mě baví si udělat dobrý kafe a sednout si k němu. Už jsme zestárli, že jo?
0: Mhm. Kdy jste poprvé sedl za volant? Rozumím tomu, že řidičský průkaz jste samozřejmě dostal v 18 letech, ale jako malý kluk jste řídil už co?
1: Ve 12 letech Škoda 100.
0: Škoda stovka. Jak dlouho jste ji měli? To bylo, předpokládám, tatínka.
1: Hodně dlouho, asi 12 let.
0: Řídil jste někdy něco opravdu neobvyklého? Vy jste tam zmínil loď, potom nějakou vojenskou techniku. Co to bylo?
1: Byl tank.
0: Mhm. Takže to bylo, předpokládám, když jste byl na vojně?
1: Ano, byl.
0: A jaké auto je vaše srdcovka?
1: Felicie, ta byla nejlepší. To se dalo couvat všude, pěkně to... Byl pěkný rozhled, mělo to vzadu kufr, tam se toho vešlo. Felicie kombi.
0: Tak to jste dneska měl jít se mnou na jednu akci na sraz veteránů. To by se vám líbilo. Jste řidič pohodář, anebo vás za volantem dokáže něco pořádně rozčílit?
1: Spíš řidič pohodář, ale já už teď neřídím. Když jsem řídil, tak řidič pohodář.
0: Ano, i když možná v dnešní době, když člověk vyjede na silnici, tak to chce pevné nervy, aby se někde udržel. Protože ten provoz je dneska velmi náročný, asi pro každého řidiče. Že?
1: No, já bych řekl, že ne, že když člověk má ty nervy normální nebo v pořádku, tak nepotřebujete se nějak... Když není člověk steklej, tak jako vždycky všechno vyřeší v tichosti a...
0: Milene, a co vám řízení dává? Svobodu, klid nebo něco jiného? Proč je to pro vás taková srdcovka?
1: Klid, uklidnění. Člověk je sám svým pánem v tom autě, že jo? Prostě se svobodný. Člověk uklidní a jede se uklidnit někam.
0: A kdybyste si mohl vybrat jakékoliv vozidlo na světě, co byste si chtěl vyzkoušet řídit?
1: Teď budu jako fantasta. No. Chtěl bych zkusit raketoplán.
0: Tak to vám ještě chybí do vaší sbírky, ano. Jezdil jste po vodě, po souši, tak ještě možná vyletět nahoru. No to by bylo. Milane, tak děkujeme, že jste si s námi povídal, že jste nám otevřel dnešní noční linku Českého rozhlasu. Mluvíme o tom, co nás v životě nejvíc pohltilo. Tak víme, že u vás to bylo řízení. Všeho, co má kolečka, nebo...
1: Řízení všeho, ano. Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Lze řídit. Mějte se dobře. Každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co je to ve vašem případě. Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Co vás dokáže pohltit?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máte koníček nebo zálibu, bez které si už svůj život neumíte představit? Ozvěte se nám, pojďte se s námi povídat v noční lince Českého rozhlasu. Jako to teď udělal David z Písku. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, slyšíme se?
1: Jo.
0: Halo? Halo, halo? Davide, tak to byl krátký pozdrav, ale vidím, že jste z telefonní linky vypadl. Tak mrzí mě to, musím tady zvednout telefonní linku číslo 2. Je to telefonát koho? Krásnou noc?
2: Krásnou noc, tady Vlasta, je mi teda 85, takže jsem v pečovatelském domě.
0: Zdravíme vás, povídejte.
2: Ale když jsem byla mladá, tak jsem prostě šila. Všechno muži. Už asi od 14 let jsem šila na sebe. Dokonce do tanečních jsem šla v jedných šatech, který jsem si ušila sama. No a potom, když teda jsme měli syna, že jo, když jsem se vdala, tak jsem mu pletla a šila na sebe všechno a dokonce vždycky ženský, co ho viděli, a třeba to bylo ze starého světa a něco a tak dále, tak prej, že to mám stůzek.
0: Vlastně a šila jste tady pro sebe, pro rodinu nebo i klasické zakázky?
2: Ne, to ne, já jsem uměla, to já bych si ani, já jsem nedala vyučila, ale no, já jsem měla samouk, že jo. Jenom jednou jsem byla na tom kurzu šití, kde jsem se vlastně naučila ten základ, jak se to stehuje, už je obrátí a tak dále.
0: Mm-hmm. Co jste ušila, co jste si schovala na památku? Třeba jste to ušila už před mnoha lety. Je něco takového, ne, nějaký pokládek?
2: Ne, neschovala, bohužel.
0: A měla jste nějaký vlastní podpis, že jste vždycky něco vyšila a vzadu jste udělala
2: ne,
0: nějakou značku svoji?
2: Jako, já jsem sice měla šicí stroj, který uměl vyšívat, ale já jsem jako nic takhle nevyšívala. Já jsem to prostě si sam. Tenkrát byly ještě ty bordy a žena móda, tak já jsem si ten střih podle těch číslovaných čas obkreslila. No, pak jsem to tou křídou krejčovskou nakreslila, no, stehovala jo a ušel na stroj.
0: Mm-hmm. No a váš šicí stroj, váš poklad, tak kde je mu tedy konec?
2: No, jako jeden šicí stroj, co byl ještě takový starý, tak ten zůstal jako doma, jako u našich. Já jsem odešla v 18 letech z domova. Pak teda je fakt, že jsem dlouho jako nešila, protože jsem bydlela různě po podnájmech a to. No ale pak, když jsem se vdala, že jo, tak jsem si právě na toho našeho syna začala šít. No, tak to jsem si koupila šicí stroj. No a ten jsem měla dlouho a dala jsem ho vnučce, protože jsem si pak koupila šicí stroj, který umí sám si navlíknout jehlu a takové věci. No, ale co si myslíte? Já teď už mám drahý šicí stroj a už si nedokážu nic ušít.
0: Měla jste vždycky vlastičko radost z toho výsledku anebo z toho procesu, že jste prostě u toho relaxovala, mohla jste si u toho třeba s někým povídat?
2: No tak největší radost jsem vždycky měla, když se mi podařilo na to vaši malý dítě. Jo, já jsem byla schopná ušít celou zimní kombinézu, jo. A takový různý, no prostě kalhoty z Lacleba, na ty jedny, no jo, něco jsem, kde jsem dělala aplikace, jsem mu na ten Lacl našla aplikaci třeba lokomotivy a takovýhle věci.
0: No vlastičko, vy jste dobrá. Já jsem se ptala proto, protože vždycky moje babička na otázku, co šiješ, babi řekla, to je jedno. Prostě potřebuju šít.
2: No ne, já jako, takže... jak bych to řekla, já jsem pak ušila jenom málo, jo. I když je fakt, že jsem si ten stroj koupila, tak nějak jsem špatně viděla. Pak jsem šla teda na operaci šedýho zákalu. No mezi tím se mi stal úraz. Já skončila v těch ubytovnách nebo ústavech. Takže to jsem byla 3 měsíce v jedný, kde jsem jenom ležela 3 měsíce v posteli. Uh-huh. A pak mi si zařídili do léčebnu, kde mě naučili chodit. Kdyby mě se nechali v tamtý léčebně, tak já bych už do smrti jenom ležela na posteli.
0: No, tak vlastně, no, já vám teda... Ano?
2: Právě díky tomu jsme byli pak nucený honem rychleji do toho pečovatelského domu, jo.
0: Tak my vám přejeme, aby se vám v tom pečovatelském domě dařilo dobře, ať máte kolem sebe hodné lidi, a moc děkujeme, že jste se podělila o svoje vzpomínky a celý svůj šicí příběh. Bylo vidět, kolik radosti vám to v životě přineslo. Mějte se moc dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou,
2: ano,
0: paní Vlastičko. To byla paní Vlasta. Kdo bude další? Pojďte nám zavolat a říct o tom, co vás v životě nejvíc pohltilo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Snad každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co nás pohltí tak, že často ztrácíme pojem o čase. Je ve vašem životě něco, co vás drží už řadu let? Pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Boženka v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás, vítejte ve vysílání.
1: Já vás taky všechny zdravím a já prostě moje láska byla četba. Já jsem strašně ráda četla. Naučil mě děda číst, ještě než jsem šla do školy. A tak já jsem začala chodit do školy 1942 a to těch knížek bylo málo, ale měla jsem ty dívčí románky, takový ty Kubíček, Kluk ze samoty, Hanička, její družky a to prostě Tygřík, Helenka. To, a já jsem to četla kolem dokola, strašně jsem ráda četla a bylo neštěstí, když mě naši, to ještě se topilo ve sporáku, my jsme bydleli na vesnici a mámka dala na mlíko konvici s meltou a ještě prostě hrnek nebo hrnec se šrotem a já jsem to měla hlídat. Jenže já jsem se tak zabrala do četby, že mě uteklo mlíko, kafe, šrot se připálil, že jo, tak to jsem měla slánku připravenou, hned jsem to prostě vysypala na kamna, no ale stejně jsem dostala vyhubováno, protože to bylo zakouřený. No a později jsem se naučila plíst, jinak jsem teda byla levá na ruční práce, ale já jsem neměla žádnou babičku, tak mě to neměl kdo učit, mamka ta nepletla a já jsem začala háčkovat a začala jsem plíst a pak, když jsem se vdala, tak máme tři děti, tak jsem čepice pletla, háčkovala, svetříky a potom ještě se dělali na takové rámečky, většinou to dělali chlapci na vojně, že se tam natloukly řebiky po centimetru a to se natahoval chemlon a dělali se takové dečky, i plýma z toho šly a bylo to jako moc pěkný. A teď na starý kolena táhnu 90, tak jsem pletla ponožky. No já jsem snad upletla 100 ponožek, jenomže teď po mně začaly jako padat jehlice, že jo, tak jsem se dala ještě do vyšívání. No tak pokud můžu, ale ty knížky mě nepřestaly teda.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli stále čtete. A co, romány, historii nebo něco jiného?
1: No tak já, když mě bylo nejhůř, když mě zemřel manžel, tak jsem sáhla po Javořicky. Jinak jsem četla i cestopisy a ne detektivky, ty jako jsem nemusela. Ale teď koncem našla knížku, prostě takhle, u nás na vesnici rušili knihovnu a knížky odvezli do sklepa, do školy. A je to, jsem nemohla přenést, protože já jsem ty knížky nosila domů. A to byly staré knížky, teď koncem našla knížku, která byla psaná roku 1880 a bylo to prostě, je to od zrušení roboty, ale ještě i předtím. Je to taková rodinná kronika jedné rodiny, která jako bydlela na Mladoboleslavsku a je tam popsaná i válka, která byla v roce 1866, bitva tady u Hradce Králový a Sadový, ale no, je to zajímavé a nemůžu se od toho odtrhnout, ale mám ještě knížku, jsem zase objevila, Sebraný spisy od Boženy Němcové, a tam jsou pohádky, ale úplně jinak, než jsem jako prostě vždycky slyšela nebo četla, takže to prostě, já to nemůžu jako přenést, že bych ne to nečetla.
0: Boženko, tak to je nádherné, že máte doma ten poklad z roku 1880. To je kniha, která v sobě nese kus historie a má dnes obrovskou hodnotu, nejenom tu sběratelskou, ale hlavně tu lidskou. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila, úplně mě láká říct, otevřete tu knihu a chvilku z ní citujte, ale na to nemáme prostor, nemáme čas. I když víte, co možná by to byla dobrá záminka k tomu, dát někdy téma, citujte, čtěte nám na chviličku ze své oblíbené knihy nějaký úryvek, i když samozřejmě bylo by to trošku vytržené z kontextu, ale třeba to nějak vymyslíme, udělat si tady nějaký čtenářský kroužek. Mějte se dobře, zavolejte zase někdy, budeme se těšit, paní Boženko.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju hezkou noc.
0: Naslyšenou. Někoho baví sport, jiného hudba nebo práce na zahradě. Co nejvíc baví vás, co vás dokáže pohltit? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co je tou věcí, která vás v životě opravdu naplňuje? Zavolejte a řekněte nám svůj příběh. Pan Milan z Mladé Boleslavy je s námi. Krásnou noc. Zdraví vás noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Milan. Zdravím vás i všechny posluchači Českého rozhlasu. Moc mě potěšil váš první přispěvatel, a sice řidič, který se zajímá o armádní techniku, takže mě to inspirovalo, abych vám taky přispěl svým příspěvkem a zkušeností jako armádní řidič. Já jsem tedy začal jako ve vojenské základní službě v Pardubicích. Tam jsem se učil s nějakým úvazem 469. Pak jsem tedy pokračoval na těch autech, co byly v 95. roce aktuální, a sice Favorit, jako řidič velitele brigády a náčelníka štábu. Potom jsem pokračoval jako déle sloužící, takže jsem se dostal až na Tatru 815. Měl jsem celkem tři vozy, a sice čtyřkolu 815 Tatru, cisternu na vodu cistu šestikolku a tahače 815 osmikolku s navijákem. Jinak dneska už se tomu řízení taky moc nevěnu, samozřejmě jako šofér nebo jako řidič uvažuji ještě, že bych si dodělal ten autobus, ale mám i zkušenost teda s létáním s vrtulníkem, sice jako výsadkář a jako řidič instruktoru výsadkové přípravy. Bylo taky fajn, rád na to vzpomínám. V dnešní době mám rád přírodu, rád se procházím. Vyzkoušel jsem všechno možný, i jako výběrčí žetonu na italském autodromu. A co se týče přírody nebo sportu, rád se podívám na možnosti kempování. Všiml jsem si, jak se všichni připravují na tu letní dovolenou. A je to příjemné se podívat, co je v dnešní době možné všechno si dokoupit, jak se připravit na kempování, anebo vůbec vymyslet, jak si udělat krásnou dovolenou. A nemusí to být jenom někam do ciziny, na pláž, k moři, může to být i v naší krásné České republice.
0: Ano, to kempování může být v dnešní době velmi pohodlné a komfortní. Ale já bych se, jestli dovolíte, vrátila k řízení těch armádních vozidel. Byla nějaká situace, která byla někde hodně náročná? Já totiž přemýšlím, jestli je to, nebo určitě to není o zábavě, že? Tam je to o dřině, o zodpovědnosti, možná o strachu.
1: Co vás teda
0: na tom baví? Je to právě ten adrenalin?
1: Já si na to vzpomínám, mě to bavilo od malička. Jak říkám, ten váš první přispěvatel mě navedl na tu moji krásnou vzpomínku, když já už ve 12 letech se učil jezdit se strýcovou Volhou, tou starou z 62. roku, ještě to byl nějaký gaz, já nevím, 21, potom tátovou gazíkem 69. A to mě všechno inspirovalo k tomu, že se budu věnovat jako armádní řidič tomu, a je to o tom adrenalinu, snad ani jsem si to tenkrát tak neuvědomoval. Mě to prostě bavilo, to ježdění, a v té armádě to bylo potom zodpovědnější v tom smyslu, že byla dlouhá služební cesta, že jsme jeli z těch Pardubic až někam ještě 90 kilometrů za Ostravu, a tam jsme jaksi měli nějaký úkol, já jsem tam vezl toho zástupce velitele brigády, a na zpáteční cestě už já jsem ráno brzo stával a cítil jsem únavu, tak i když bych to neměl, ale po těch letech už je to promlčený. On to tenkrát za mě vzal, já jsem si skoupil sedačku, asi zdřímnul, a on si taky rád zařídil toho služebního favorita. No tak to je jenom taková připomínka. No s těma Tatrovkama to bylo složitější, když jsem jezdil ze Žadce až do Klatov na technickou, a měl jsem teda kolegyni, která mi dělala jakoby, já byl řidič, ona byla jako velitel vozu, takže třeba bylo nebezpečná situace v Plzni při tom rušném provozu s tou Tatrovkou projet, a já musel sledovat všechny zrcátka, dlouhý vůz. No říkám, autoškolu jsem si udělal v Mariánských Lázních, bylo to fajn. Já jsem začal teda, něco jsem odjezdil na Liasce Iveku a potom jsem se už věnoval těm vojenským vozům, což byla ta Tatrovka tehde. Tak rád na to vzpomínám, no co se týče těch vrtulníků, pokud by to někoho zajímalo, tak jsem si odskákal 21 se skoku, 19 z MI-17 vrtulníků a z AN-26, což je Antonov, dva se skoky v Českých Budějovicích, jinak jsem převážně Bechyni sloužil. Pak jsme se stěhovali teda do Benešova a z Benešova do Žatce.
0: Já tady se přiznám, že úplně nerozumím té technice, o které jste mluvil, ale umím se představit, že vaši kolegy, kteří si prošli třeba tím samým výcvikem a teď třeba mají stejné zkušenosti, tak že jste velmi potěšil, protože jste je přenesl zpátky do těch časů, kdy třeba jezdili jako vy s tou Tatrou nebo jinými vozidly a kdo ví, možná jste byli s některými z nich parťáci. Já vám moc děkuju, že jste nám zavolal, podělil se o své zážitky z řízení vojenské techniky, přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, ať je to cokoliv.
1: Tak snad jsem taky někoho inspiroval, ať je to šoférství, nebo já teďka uvažuji ještě o tom autobusu, ale to už jsem tenkrát v těch Mariánských Lázních udělal na ten autobus ten plný počet, tenkrát to bylo 65 bodů, dneska se to taky všechno už jak si změnilo ta doba, ono už je to taky přece jenom možná 20 let od té doby, co jsem skončil v armádě, takže rád na to vzpomínám, někdy se mi ty vzpomínky vynořují a pěkná inspirace byla od vašeho prvního přispěvatele do vašeho pořadu večerního Českého rozhlasu. Děkuji vám.
0: My také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte něco, co vás baví natolik, že se na to vždycky najdete čas? Dnes si o tom můžete popovídat i se mnou v Noční lince Českého rozhlasu. Krásnou noc.

0: čemu věnujete nejvíc svého volného času a proč právě tomu? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat i 12 minut před půlnocí. Paní Marie je u nás. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc, ale já jsem, jak jsem se vdala, tak jsem dostala šitý stroj od rodičů jako svatební dar. A jak se mi narodili děti, tak jsem jim šila. A pak z srdce jsem ušila kombinazu, které chodila dlouho, pořád se mi to musela prodlužovat. Jak byla v 9. třídě, tak si vzala a ušila si sama sukníčku a vestičku a od té doby šila ona. I dokonce si i na promoční šaty ušila sama.
0: Mm-hmm. No, takže to převzala ode mě. Zaujala tím, že jste řekla, že jste ji ušila kombinézu a ona si potom
1: ona to věděla,
0: prodlužovala.
1: Protože ona byla tak štíhlunka, tak hubenoučka, že jsem věci na ní nedostala, tehdy se nedostali koupit. Takže jsem na ní šila.
0: Mm-hmm.
1: A takže ona to bědi viděla, že zkoušela mi věci a to chodila v tom. Tak pak se sama rozhodla, že to a ušila si někam. První věc bylo, jak šla v 9. třídě na podobysvědčení, tak si ušila sukínku a vestičku. A pak šila pořád na sebe a nakonec i na promoci si ušila šata sama.
0: Mm-hmm.
1: Takže to převzala dcerka po mně.
0: To je hezké. Takže teď je dcera vždycky, když sedne ke stroji, tak se vzpomíná na vaše rady, jak to dělat a, nebo jak to nedělat. Ono tehdy možná ani nešlo tolik o zábavu a o ten koníček jako samotný, ale bylo to nutnost, jak jste říkala.
1: No,
0: některé
1: nutno,
0: velikosti nebyly ani k dostání nebo některé
1: právě.
0: Zboží, takže
1: to
0: v tomto
1: nutnost,
0: případě se ale dalo spojit to příjemné s užitečným, že vás to třeba i bavilo, že vám u toho hezky ubíhal čas a dělalo vám to radost.
1: No a teď mám záliby v knihách, jako tak, jak zamluvila paní přede mnou. Takže čte, já taky čtu hodně, ale teďkom z knihovny mi nosí dcerka věci.
0: To je perfektní. A čtete spíš večer nebo přes den?
1: Přes den, večer. Večer se ukládám ke spánku.
0: Jaká kniha vás naposledy zaujala? Že byste třeba doporučila ostatním?
1: Já čtu ty románky pro ženy, takže to jsou různé věci,
0: mm-hmm.
1: Ta knihovně.
0: A je nějaká kniha, paní Marie, kterou jste četla několikrát?
1: Ano, byla to knížka od Boženy Němcové babička.
0: Mm-hmm.
1: Tuto knížku máme jako dědictví.

0: od své maminky. Takže ta kniha už má několik desítek let.
1: No.
0: Opravdu to, říkám, to jinak, to opravdu ten se ani nedávali do ruky, jak to museli číst se z naší přítomnosti, aby se to neponičilo.
1: No to věřím. To nedávat z ruky, anebo je číst to
0: ne,
1: jenom
0: ne.
1: S dětmi Česka pod žádnou kontrolou.
0: To schované pro svoje vnuky, no.
1: Mhm. Tak ono to vzniklo kolem roku 1850, jestli si to dobře pamatuju, takže to si myslím, že nebo babička takto byla vydaná a to určitě muselo vzniknout nějak asi v tomto
0: období. Tak,
1: že
0: ano, to tak vzniklo určitě.
1: Nebo máte tam datum z druhé strany? Pamatujete si?
0: Ne, je to teď už nemám u sebe, už to má dcerka u sebe schované. A takže je tam určitě, to se podívám na to, ale říkám, moje maminka, teda tchyně se dožila 90 a ona jako dítě to dostala, tu knížku, jako tak.
1: No, vy jste říkala, že se to počítá na desítky let, já bych to možná počítala už i na stovky. Paní Marie, to teda je nádhera. To, k tomu bych si chtěla, víte co, čichnout a přičichnout, jestli bych cítila tu vůni těch starých knih.
0: Jo. Ale říkám, to je taková krása, to obracíte ty lísty, tak to žijete s tím, protože to opravdu je to něco nerazné. Pak ještě máme knížku, dvě knížky, Pane zvednicí, to je taky na křídovém papíru.
1: Děkuju, paní, teď se měří s paní babičkou, jak to mám v hlavě. Děkujeme vám, paní Marie, že jste nám zavolala, že jste si s náma povídala o tom, jak ráda trávíte svůj volný čas. Tak vám přejeme, aby vás dále knihy bavily a pokud zrovna nebudete číst, tak doufám, že budete trávit čas spolu s námi, s Českým rozhlasem.
0: Určitě.
1: Zdravíme ze Zlína do
0: Orlova. Děkuji, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Děkujeme všem, kteří už jste se nám ozvali a sdíleli svoje příběhy. Je krásné slyšet, co všechno vás v životě provází, ať už je to čtení, vzpomínky na školu, šití, řízení nebo jiné obyčejné věci, které mají ale velký význam. I v této části pořadu budeme pokračovat v tom, co vás v životě nejvíc pohltilo, co vám dělá radost, k čemu se rádi vracíte a co byste si neuměli představit, že byste už nikdy nedělali. Jsem ráda, že jste s námi a budu se těšit na další vaše telefonáty i zprávy. Noční linka s Jarkou Barboříkovou pokračuje. 731 800 900, to je telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Čemu se rádi věnujete, když máte koneční chvíli jenom sami pro sebe? Podělte se o svůj příběh, jako právě teď pan Mirek.
1: Mirku,
0: vy jste říkal, že dřív jste volal z Rašova a teď odkud, jestli jsem
1: ano, to pochopil? Ano, Mirek z Rašov býval pojem na noční lince a na rádiu Pardubice.
0: Vy jste říkal před 10 lety. No, proč jste měl takovou
1: pauzu? To, co mě pohltilo v mládí, to byl tramping.
0: Mirku, můžu se zeptat, vy jste
1: teda... Jak si říká, řemeslo až do smrti.
0: Vy mě neslyšíte.
1: Ale tak člověk stárne a taky se třeba věnuje postupem něčemu jinému. V ní jsem zase těšil, takže zvířátka a tak podobně. To už trampingu moc nesvědčí. A co mě pohltilo posledních 10 let, ale odjakživa mě zajímala historie, protože jsem těšil historická vesnice, máme tady pozůstatky nějaké středověké stavby. A posledních 10 let mě pohltily rodokmeny. Takový rodokmen, to je detektivka. To se do ní ponoříte a zkoumáte a zkoumáte a zcela vás to vtáhne do děje a nemůžete přestat, protože každý večer se ponoříte do matrik a bádáte, až tomu zcela podlehnete a ono, asi je to taky únik od dnešní reality. Když člověk vidí, co se všechno děje, takže se hrabat z té historii je takový jako pohlazení po duši, takový milejší. A teď si to představuji, jak ty lidi žili v tom 17. a 18. století a jak to prostě na té vesnici chodilo. A takový ty romantické představy, i když tenkrát o romantice ani náhodou, že to tak do romantiky ten život měl strašně daleko. No a jak říkám, je to i tak trošku únik od dnešní reality. Ta doba je trošku taková hektická.
0: No, Mirku, tak já vám do toho...
1: se přiznám, že mě to trošku nahrazuje nízký důchod. Ano, slyším vás.
0: Mirku, jak daleko se vám podařilo v rodokmenu dostat, když jste pátral po svých předcích? Kam až se vám podařilo dostat?
1: Po mých předcích konkrétně se mi moc daleko nepodařilo. 1779 a tam nejspíš došlo k tomu, že náš rod byl, se přejmenoval, jo, protože Josef II. Ustálil příjmení a tak dále, a takže jsme se nejspíš náš rod jmenoval nějak. Ale jak říkám, já se tomu věnuju celkem jako nejenom u svého rodokmenu, ale jako na takové větší bázi, takže mám za sebou tak 150 rodokmenů za těch 10 let zhruba. A takže nejdál se mi podařilo dostat 1748 Bína Jankovice Kozašice. Ale taky díky tomu, že byl richtářem v té vsi, protože tenkrát v té době 1648, snad jsem to řekl dobře, taky v té době asi nezapisovali úplně každýho a taky bylo štěstí, že to patřilo pod matriky římskou katolickou církev Přelouč, která má matriky od roku 1638, takže
0: vy jste říkal 1600, anebo 1700?
1: 1648.
0: No,
1: ale to není jako můj rodokmen, protože já se tomu věnuju.
0: Rozumím, ano, to jsme pochopili. Ale to je úžasné, to jste pro některou rodinu udělal obrovský kus práce a dal jim obrovský poklad.
1: Ale nejhorší je, že tak samozřejmě ty data podlíhají GDPR a podobnému, a že ty dnešní potomci by samozřejmě chtěli vědět, kde byli jejich předci a odkud a tak dále, ale ty data vstupní, to je prostě, že jo, jak to bylo. Dokud bylo koho se ptá, tak jsme se neptali, a když se chceme zeptat, tak není koho.
0: No,
1: takže
0: tak.
1: Ty, kdo prodal 100 let na narození a tak podobně, takže pak je těžký se dostat k těm vstupním datům, ale jakmile se dostaneme ke vstupním datům, jak říkám, tak takzvaně se chytnout, tak pak už je to detektivka, pak už vás to vtáhne a denně v těch 4-5 hodin prostě, no dneska už jsem přestal, o půlnoci jsem přestal a teď jsem si vás pustil, tak jsem
0: Mirku,
1: na to konto zavolal, no, protože mě to skutečně pohltilo.
0: Jak reagují lidé, když potom dostanou ten hotový rodokmen?
1: No tak jak kdo? Někdo si to udělá, jako aby to měl, ale mě vždycky potěší zpětná vazba. Zpětná vás, víš, to skutečně lidi přečtou údaj pod každou matrikou a začnou se ptát, mají doplňující otázky, doplňující a tak dále. Někdo to prostě veme, ano, mám, tady máš a odchod, jo. A to je takový, jak bych řekl, takový šosácký, nebo jak ne, teď mě schází na to výraz.
0: Já věřím,
1: prostě
0: ale že to je minimum.
1: Ale někdo má skutečný zájem a když vidíte, že to skutečně přečet, tak to mě baví. Jo? A když má ještě doplňující otázky, tak to je ta zpětná vazba, která mě naplňuje.
0: Mirku, a stává se vám někde, že objevíte nějaké překvapení v rodině, nějakého levobočka?
1: A tak no, levobočka neuvidíte, že jo. Jakmile zjistíte, že vdova roka půl po smrti manžela se jí narodil syn a teď bych měl pokračovat v tom rodu, tak v tom rodu už nepokračujete, protože to asi s tím nemělo co dělat, že jo. A levobočka, no, tak já jsem už to uváděl, jsem loni měl trošku relaci, se mě paní Slezáková pozvala do určitého pořadu na Pardubicích a tak jsem tam uváděl Limax příjmení, že si taky mysleli, že byli potomci rodu nebo nějakého francouzského vojáka a došel jsem, já nevím, po roce 1700 Kostelec u Pěti, je někde u Prahy, to je, já už, si to, už se mi to dneska plete, Kostelec u Pěti, čeho? Křížů? Tak nějak, jo, prostě už tady byli ty potomci rodu Limax začátkem 18. století, no. Asi tak, no. Někdy je to třeba pro tu rodinu zklamání, že jo, že si mysleli Buchvice, jo, a dělal jsem třeba i rod Kajínek a podobně, a nebo a těch je v republice, já nevím, 500, teď dělám rod Šolta, tady je to rozšířené příjmení u nás, a ono jich je v republice taky asi kolem 300. Jenom.
0: Aha, no.
1: Takže jsou takový určitý regionální příjmení a tak, ale tam je to prostě detektivka a tak. Různě dělám historie vesnic starý okolo a tak podobně, no.
0: Mirko, já vám děkuju za zavolání a za to, že jste se s námi podělilo tuto zajímavou práci i příběhy kolem rodu kmenů. Přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, protože to přináší radost a opravdu kouzelné památky a vzpomínky pro ostatní. To je hezké, to se vlastně vám potom ta radost násobí, když to má tu zpětnou odezvu, kterou jste očekával, pokud je tady tak kladná. Mějte se co nejlépe a zavolejte zase, ano?
1: Ano, mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byl příběh, to bych si taky přála znát rodokmen svých kořenů, no, tak možná to nainspirovalo mě i vás. Jaká činnost dokáže úplně pohltit vás? Na to se zeptám i za chvíli.

taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

0: Je něco, o čem by vaše blízcí řekli, že je to vaše velká vášeň? Čím nejraději trávíte svůj volný čas a jak jste se k tomu dostali? Pan Pavel z Českých Budějovic je s námi. Noční linka Českého rozhlasu, je to pro všechny posluchače. I pro vás, Pavle, jsme rádi, že posloucháte i že voláte. Máte prostor.
1: Já vám přeji už téměř příjemné ráno. Jako teď už se tím nezabývám, páč už jsem trošku ve věku, ale miloval jsem automobilové závody. Aha. A s kamarádem Petrem jsme si pořídili Škodovku 130 RS. Byla v takovém podivném stavu, my jsme ji dali dohromady, vyladili a jezdili jsme rally. A byli jsme do toho nadšení obrovským způsobem. Veškeré, jako ono tenkrát jako to financovat bylo dost velký problém, protože to z rodiny rozpočtu to nešlo, takže jsme schánili peníze, kde to šlo. A dostali jsme se tak daleko, že jsme byli na České republice, tenkrát se jezdili velké závody, to byl federální závod, a pak se jezdila Česká republika, my jsme tomu říkali malej závod. No a v tomto malém závodě jsme byli dvakrát první a jednou druzí. A to už se objevili i kamarádi, kteří říkali, hele, tak my vám něco přispějeme a tohle dáme to dohromady a vy jste šikovní. A tak jsme jezdili a nám se to tak líbilo hrozně, že jsme do toho byli prostě udělaný. Jenomže v rodinách jsme neměli pochopení.
0: Měli obavy, že se vám něco stane, nebo jim bylo líto těch peněz.
1: Ano. Moje žena mi říká, prosím tě, máš malou dceru, co do toho lezeš? Já jsem říkal, hele, tak si do toho pojď sednout a uvidíš, že to auto je tak bezpečný, že se ti nemůže nic stát. Tam byly roury všude svařený, tam se lezlo jak do ponorky. To auto bylo naprosto bezpečný. Já jsem říkal, to se čtyřikrát obrátí po střeše a budem tam sedět a čekat, až se to zastaví a pak vylezem.
0: No. Nevím, jestli to trošku nezjednodušujete, Pavle. Chápu, že jste chtěl ženu uklidnit, ale... No tak jak to pokračovalo?
1: Tak skončili jsme v podstatě, jako jezdili jsme ty český závody, dosáhli jsme docela dobrých výsledků a krásný bylo, když jsme dali rally, tenkrát ještě Gottwaldov, Barum rally, a přijeli jsme tam a měli jsme na autě nápis od jednoho sponzora z Moravy. A přišli za náma Moraváci, teď viděli ten nápis na tom a říkali, prosím tě, kde jste sehnali tohohle sponzora, o toho my usilujeme takový leta. Jsme říkali, jo, kluci, musíte umět jezdit. Ja. To se nám povedlo tenkrát, ale jako dosáhli jsme toho, čeho jsme dosáhli, chtěli jsme dosáhli. Na to, že jsme to auto v podstatě udělali sami a že jsme pod tím leželi x hodin, dávali jsme to dohromady a my jsme teda jezdili potom pod lavičkou Mototech na České Budějovice, jenomže já jsem šel za tím šéfem a říkám, helejte, tak my jsme pod váma jezdili, jestli to jde. A on říkal, jo, to kluci můžete, dejte si Mototech na České Budějovice, ale musím vám říct, nedostanete ani korunu. Já jsem říkal, tak dobře, no tak nedostaneme, ale aspoň my jsme museli pod něčím jezdit, jo, my jsme jako soukromíci sami dva jezdit nemohli. To byly 70. leta v podstatě.
0: No, takže jste jezdili až do?
1: Do roku 82. Tam jsme skončili, protože bohužel Petr, můj kamarád, s kterým jsme jezdili, onemocněl, takže toho musel nechat. No a já už jsem nesehnal jinýho a nechali jsme toho v podstatě, no.
0: A to jste se k tomu nevrátil ani později?
1: První v České republice, cože?
0: To jste se k tomu nevrátil ani později?
1: Ne, to už ne. To už nešlo.
0: Tak zůstaly vzpomínky a manželka byla ráda.
1: Petr, no tak manželka ta do dneška, jo, mě je 74 teď už. A moje manželka ještě, když jako začnu vzpomínat, tak mi řekne, o tom mi nevyprávěj. To byly nejhorší leta mýho života.
0: No tak měla strach, takže se to dá pochopit.
1: Ale no tak jako, dělejte, ano, je to strach, já to chápu. Ale jako, kdyby si do toho auta jednou sedla, tak pochopila, že se tam nemůže opravdu nic stát.
0: Hmm. Pavle, já myslím, že vím, jak to myslíte a jak přemýšlíte, že ty bezpečnostní prvky jsou na tak vysoké úrovni, že se nemůže stát tak lehce nic fatálního, ale může. Určitě. Já jsem žena, já rozumím vaši manželce.
1: Já to takže... chápu, ne, ano, ano, jsou na to rozdílné názory, jenomže já, když vám řeknu, že tam byly svařený roury v tom autě tak, že to byla klec.
0: Hmm. Dobře, Pavle, já se vás zeptám, dokázal jste to pak něčím nahradit? Jaký koníček následoval?
1: Jako pro mě?
0: No?
1: No, koníček, jak by vám to řekl.
0: Skončily automobilové závody, tak co bylo dál?
1: Lyže.
0: No, tak.
1: No, jenomže to zase...
0: Tam je to zase o té rychlosti, že? Takže jde vidět, že máte rád adrenalin.
1: Takový ty extrémní lyžování, mě nebavily sjezdovky jak v loučky.
0: No, to si myslím.
1: Takže jsem to zase pouštil z těch velkých svahů a moje žena teda lyžovala taky, ale... Jako ty obloučky spíš, no.
0: Ty obloučky, ano.
1: Mě tyhle sestavky takový ty obloučkový moc nebavily, no.
0: Perfektní. Pavle, děkuji, že jste se s námi podělilo svoje zážitky se závodění. Přeji vám, ať máte i nadále hezké vzpomínky na všechno, co děláte. Užívejte klidu, pohody a děkujeme za zavolání.
1: Teď jo, ale můžu vám říct, že na ty závodní dny strašně rád vzpomínám. Strašně rád.
0: To věřím. Tak si to oživujte, co to jde povídáním s těmi, co to prožili s vámi. Možná máte nějaké videa, fotky, medaile. Tak to je důležité. Mít ty vzpomínky na očích a vzpomínat s úsměvem, moc to neprožívat, aby jsme se do toho moc nezabořili, nezabředli, ale vzít si z toho to dobré. Tak mějte
1: tak, mějte se hezky a přeju pěknou dobrou noc.
0: Vzkaz vláhy Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková dospívala minutu po půl jedné. Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Je něco, čemu se věnujete skoro každý den, i kdyby jenom pár minut, nebo čemu jste se věnovali? Právě o takových věcech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Paní Marcela je s námi. Vítejte.
1: Dobrý večer. Mě inspiroval ten předcházející pán, protože já teda jsem neměla čas na žádný velký koníčky a na nic takového, ale manžel se plně věnoval, jezdil závody do vrchu, jezdil okruhy a vyjezdil si mistra republiky v obojích těch, po čase samozřejmě, po nějaké době. Takže jsme projezdili, bohužel jsem mu vyčítala, že teda už jako když už jenom ty přípravy a takový, když mi chodil domů až v půlnoci a od půlnoci si telefonoval s těma svýma kolegama, jak budou mít převodovku a jak tohle dopřed, no hrůza. Ale žila jsem tím, protože jsem pracovala v mototechně, takže jsem tomu byla blízko. Ale ono, co je moc, to je moc. Takže mě na moje nějaký koníčky nebo na nějaký tyhle ty věci vůbec nezbyl čas. Ale naprosto jsem teda s pochopením poslouchala toho pána, toho přede mnou. A opravdu musím potvrdit, protože jsem po těch závodech jezdila s ním, takže měl několikrát bouračku, to jako jo, otočil auto na střechu při jedněch závodech do vrchu, při závodech v Píšťanech zase taky měl bouračku. To prostě se stane, že jo, to byly okruhy tehda v těch Píšťanech, ale nikdy se jemu nic nestalo. Ty auta opravdu byly samá trubka, samý tyhle ty prostě tříbodový pasy tehda jiný, to bylo, že jo, no, takový jako novum všechno, přilby museli mít na hlavách, všechno, takže opravdu to nebála jsem se prostě.
0: No to jste byla určitě potěšila, myslím, že to byl pan Milan, to je fajn.
1: No, takže opravdu měl pravdu.
0: Dobře, Marcelko, ale to mluvíme o vašem muži, s dovolením vám skočit do řeči.
1: No.
0: Vy jste mluvila o tom, že vám nezbývalo moc času na koníčky, ale přeci jenom.
1: Ne, nezbylo nic, protože moje dcera pak závodně lyžovala, takže když nebyly závody, co se týče toho letní, že jo, ty končívaly tak v tom září, poslední většinou byly, a začínali v dubnu, no, takže to jsem měla taky naplněný a dcera pak závodně lyžovala, takže to jako se už nedalo nic. Takže tak jsem žila vlastně jejich koníčkama.
0: Ano, já jsem chtěla říct obětovala, ale vy jste to řekla líp, vy jste řekla žila.
1: Protože no, jasně.
0: Nebyla to doslova do písmena ta pravá oběť a je to od vás samozřejmě bohulibé. Jste máma.
1: Já jsem jenom vždycky říkala, prosím tě, chlapi si tam vozej mladý kočky sebou, tak protože se všichni znali v tom depu, když se to sjelo, tak všichni se znali, že jo. Ty, co jezdili republiku a tak. No, takže tam jsem viděla, jednou přijel s támhletou slečnou, pak zase přijel s támhletou slečnou, pan Čeče, ty furt taháš mě sebou. Proč si nejmeš nějakou mladou koču, já bych si doma odpočinula.
0: Ne,
1: bavilo mě to, no žila jsem tím, protože jsem taky pracovala mototechně, takže jako mi i ty věci, co se týče techniky, jako něco říkali, že jo, no bylo to fajn, s tím pánem, co teď mluvil přede mnou, s tím bych si ráda popovídala.
0: To věřím.
1: Kdyby se ozval vám znovu, klidně mu dejte moje číslo.
0: Tak víte co, Marcelko, vydržte na telefonu, já si s vámi můžu upřesnit víc.
1: Dobře.
0: Děkuju, opatrujte se. Zavolejte zase.
1: A děkuju, že jsem tohle mohla sdělit, protože ten pán mě přímo zvedl tady ze židle.
0: Ano.
1: Říkám, že to je můj bývalý život.
0: Mm-hmm. Co vám pomáhá vypnout hlavu a přijít na jiné myšlenky? Dnes večer je prostor i pro váš příběh, tak navažte na paní Marcelku, která volala z Polabí. Volejte do Zlínského studia Českého rozhlasu, kde na vás čeká Jarka Barboříková.

0: Máme 9 minut po půl jedné, noční linga Českého rozhlasu pokračuje. A to dalším povídáním, tentokrát s kým. Halo?
1: Ano, dobrý večer, paní Ruško.
0: Paní Jana, co vás kdysi zaujalo jenom na chvíli a nakonec z toho byla celoživotní vášeň? Povídejte. Vítáme paní Janu Zírkova.
1: Ano, ano, dobrý večer všem, i vám, paní Ruško. No, tak u mě je to celý život sběratelství. Hodněkrát už jsem to tady zmiňovala v noční lince a moc ráda sbírám panenky látkové a porcelánové. Těm porcelánovým bych ráda dodala, že díky také věrné posluchačce paní Ince od Kyjova, tak jsem měla tu čest získat do své sbírky krásné panenky, tak touhle cestou jí moc zdravím a děkuju jí za to, že mi takhle rozšířila sbírku. No a pak ráda také sbírám plyšáky, těch mám ještě o trochu více než těch panenek, konkrétně medvídky a kočičky. No a potom taky mám moc ráda folklor, podívám se ráda třeba přes internet nebo v televizi na nějaký záznam vystoupení, to mám taky moc ráda už od dětství. No a potom v poslední řadě už to bude rok, teď konc, co jsem propadla Facebooku, protože tam existují různé takové skupiny, právě co se týká těch hobby, do kterých jsem se přihlásila a tam, to, když se přihlásíte a sledujete to, tak to je opravdu na dlouho, to je takový žrout času, no, ten Facebook.
0: Mhm. A dneska jste dělala co? Co vás doslova pohltilo, Jani?
1: No, dneska jsem právě také trávila čas na tom Facebooku, na těch skupinách, no. Probíhalo právě na Moravě kočárkování, které mi poslala paní posluchačka Inka a tam bylo spoustu krásných fotek, rebornovaných panenek a historických kočárků a to bylo opravdu na dlouho a to bylo krásné pokocháníčko, no. To se mně moc líbilo.
0: Jani, jaký poklad máte doma, nebo kde to vlastně máte všechno uschováno? Máte jenom panenky nebo kočáry?
1: Kočáry nemám, to bohužel by se mně se nevešlo, protože byly v paneláku, ale mám to takhle pokojíčku ve stěně, no, vystavené na poličkách a tak.
0: A jaký zajímavý kousek máte? Nějakou panenku, která má skutečně historickou hodnotu? Je nějaká taková?
1: No, tak historickou asi to nevím, ale podařilo se mi získat takovou jednu látku, která se prodávala vyloženě jenom v cizině a bylo hodně těžké ji získat, ale nedávno jsem ji získala právě pomocí jednoho dobročinného bazárku, kam docházím dávat třeba ošacení a tak a tam zase o velmi příznivou cenu jsem ji získala, no, tak to jsem moc ráda.
0: Kolik jich máte doma celkem?
1: Jeno, tak to jsem přesně nepočítala.
0: Jenom zhruba.
1: Ale tak zhruba kolem přes těch 20 určitě, kolem 30 možná, no.
0: Aha.
1: A těch plyšáků, těch můžu mít, no, tak těch 50 asi možná, jo. Můžu to někdy spočítat, no.
0: A máte mezi nimi nějakou, ke které máte zvláštní vztah? Vracíme se k těm panenkám od těch plyšáků. Třeba jste ji dostala od své maminky nebo babičky?
1: Tak ty panenky asi možná tak ne, ale jako mám k ním teda krásný vztah, to ano, ale spíš těch, jak jsem říkala, těch nemám tolik, ale spíš těch plyšáků, tam mám některé z dětství, moc pěkné taky, takže jak tam mám takový vztah, ano, tam mám třeba jednoho mývalka, kterého jsem dostala tak 5-6 letech k narozeninám, takže to už je vlastně 30 roků, no, co ho mám teď.
0: Mm-hmm. Tak, děkuju moc. Jani, skončíme ještě nějakou jinou zálibou, kromě teda panenek a plyšáků, brouzdáním po internetu.
1: No, tak pak by to byla asi dobročinnost taky, no, protože jak jsem říkala, tak jsem se přihlásila do toho našeho bazárku, tam má taky facebookovou skupinu a tam daruji vlastně to, co lidé potřebují, no, jako šatstvo, nějaké nádobí a ty věci denní potřeby, no, co můžu ještě udělat radost jiným lidem. to je taky vlastně takový můj koníček, se dá říct.
0: To je hezký, bohulibý koníček. Tak děkujeme za vaši návštěvu, Janí, loučíme se, přejeme všechno dobré.
1: Naslyšenou, jsem ráda, že jsem se dovolala. Naslyšenou, Jaruško.
0: Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Zavolejte a řekněte nám o tom víc. Co vás pohltilo? Dnešní téma.

0: Daniel Hůlka, nám se blíží konec noční linky. Za 13 minut bude 1 hodina. My se ale ještě máme prostor zeptat někoho z vás, co vás v posledních letech opravdu chytlo a nepustilo. To se vás ptáme už od 23. hodiny. Co vás pohltilo dnešní téma? Téma i pro paní Marii.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. A já, když mi bylo 19, tak jsem utekla na železnici. Byla jsem předtím rok ve fabrice. A opravdu nikdo nemá takový štěstí, aby se mu povolání stalo koníčkem. Vydržela jsem to 50 let, 7 let jsem přesluhovala. Ale bohužel jako ty stanoviště rušily, takže jsem se furt musela přibližovat k Praze. Nakonec jsem dopadla, tak byly to priváty, ubytovny. No a ty jedny jsem zůstala, mám tady kousek drávu. No a teď asi bych řekla, že mě zajímají osudy těch lidí z těch ubytoven.
0: Paní Marie, takže vy jste říkala, že jste tam pracovala kolik let? Mně zrovna přeskočil telefon, téměř.
1: Mě taky. 50? 50 let.
0: 50 let jste 7, pracovala 6. u dráhy. Jako co?
1: Jako všechno. Všechno. Závody, hradla, hlásky, prodej jízdenek. Všechno možné, dělnické povolání, vyhybkářka jsem byla, hradlařka, hláskařka, všechno možné, jenom prostě, abych na té dráze byla.
0: Jaké to bylo pracovat v tom prostředí? Co vás na tom nejvíc lákalo? Co vás u dráhy drželo?
1: No já jsem předtím byla v té fabrice, tam byly ty úrazy různý taky, že? Ale jako na té dráze, taková ta samostatnost, jo, prostě ta odpovědnost a ty lidi, a já jsem byla většinou na trati, takže já jsem byla na tom domečku sama. Jo, takže co jsem si udělala, to jsem měla. Takže pak to, když byla pauza, měli se správně učit předpisy. Já jsem si třeba něco přečetla, pustila jsem si rádio, to mám také velice ráda, lovím stanice ráda. Přišla jsem na hodně jako dobrých stanic, nebo na těch pořadů, to už jsem si pak vybírala. A prostě spojila jsem jako prostě to užitečné s tím příjemným, no.
0: Paní Marie, vy jste o tom mluvila, že vás zajímají příběhy lidí z ubytoven. Jak jste to myslela?
1: No, tady třeba skončili lidi, plukovník, inženýr, vidíte tady různý ty osudy. Jo, prostě paní tady byla, která se snažila jednoho alkoholika zachránit, nakonec se zničila. Paní jsme tu měli, která nám to tady zapalovala. Další paní bodla nůžkama do hlavy druhá. Jo, prostě, ale byli tu i jako hodní lidi, ale prostě to byly osudy, jo. Nikdo není úplně tak zkažený, zlej. A já jsem třeba i na těch viděla ty dobré věci. My jsme si dávali hrát písničky v rádiu taky. Bohužel v té party už jsem zůstala sama. To je všechno mrtvý. I třeba, když byla ta jedna, jsem o ní mluvila, že chtěla zachránit, zamilovala se, tak byla o generaci mladší, už je taky mrtvá. Jo, to prostě, to si dostanete do takového víru a málo kdo se z něho dostane. Prostě něco napsat i o těchto těch lidech, prostě o těch jejich osudech.
0: To věřím, že by někdy byla spousta povídek.
1: Někdy si to zavinili sami, někdy taky ne. No já jsem takhle na ubytovně, abych to měla blíž do práce, aby šla do práce, vyspala. Dokud jsem měla partnera, chodil se mnou ráno na ty první vlaky. Pak už to nešlo, že jo? Pak když umřel, tak jsem musela na ty ubytovny.
0: No. A kdybyste měla říct jednu věc, která vám vždycky pomáhá jít dál, co by to bylo, paní Marie? Co vás třeba naučili všichni?

0: A litujete no, prostě, toho, anebo ne?
1: Nelituju, vůbec ne. I když teda opravdu padám, ano, padám jako taky do té hloubky, já se z toho nemůžu vyhrabat. Vytloukli mi tady zuby třeba, taky peníze ukradli, ale jako jiný, není to tu prostě ty ubytovny a korty soukromí, není to zabezpečený, prostě každý z vás dojí akorát ty peníze. Někdy chcete se umýt, teče vlažná voda, nemáte si kde vyprát. Propadají se stropy, podlahy, vždycky se to nějak udělá, když má předhygiena, vědí to dopředu. Prostě vždycky se to nějak udělá. A hodně práce na černo, že jo, pochopitelně. Cizinci, to je teďka asi největší problém. Je mi líto těch našich lidí, opravdu nemají kam jít. Potom, když se něco stane, nemají kam jít.
0: Paní Marie, děkuju, že jste nám to tak upřímně řekla, i když to nemáte jednoduché, tak je z vás cítit, že se snažíte, že jdete dál a asi je fajn i to, že o tom mluvíte, že to třeba sdílíte. Tak vám přeju, aby se vám často objevovalo v životě něco hezkého, co vám dá vždycky sílu vstát s úsměvem do dalšího dne.
1: Moc, nashledanou.
0: Opatrujte se. Děkuju vám za dnešní noční linku, za všechny vaše příběhy, za volání. Bylo krásné slyšet, co vás v životě provází a co vám dělá radost. Noční linka tímto končí. Klidnou noc, ať se vám hezky usíná a těším se na slyšenou. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem jí dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo, a mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou a prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já tam jednou přišel, já nevím, co se to hrálo, a přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takový vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec.

0: Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
1: No, možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
0: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce? Odprostěme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
1: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat. Co to je? No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
0: To bych si ani nepřál, teda pěkně,
1: prosím. Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
2: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
0: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvonové. No tak, těžko se mě to bude vést ten rozhovor.
2: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho z televizní obrazovky, neboť on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho. A samozřejmě jsem mu lehce záviděl. Ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil, protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já jemu, já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
1: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
2: To je pravda. To je pravda.
3: Divadlo pro vaše uši.
0: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
4: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrele představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
5: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mně se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
2: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
5: No, tak... mě, a víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
0: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím, jako že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
2: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
6: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo, já nevím, co ty hraješ jinde.
0: Františku, pak to musíš připomenout. No, musíš
2: ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo, o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánské. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu, je to hrozný.
0: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
7: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z Papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
2: Aby se neotvírali.
7: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A až já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je najvyšší, to vždycky signalizuje, že něco... Buď přijde bouřka, nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
2: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
7: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký. A teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
2: To je vlastně pravda,
7: nám
2: protože
7: kolegové z techniky vyvedli.
2: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk úplně bez role a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
7: Zas a vstoupí do té iluze.
2: Do té lži.
0: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrier našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li se sazení verierského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000x víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakala.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil úzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom s něžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio, to bude mazal žebra.
3: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
4: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
4: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
2: Jenom pravé.
6: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
7: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16-letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levicí sevřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
8: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
7: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11-letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
8: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek krav na pastvě nebo mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
7: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
8: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
7: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco, potěšen zájmem, se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
8: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
9: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty máš porozumět a jako budoucí malíř musíš umět sdělit tak, aby ji divák pochopil, a nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
8: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvíle mi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po 3. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
9: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umísťovali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu, jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám, jen on mlčí.
8: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
10: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
9: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
10: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
8: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
9: Co se děje?
10: Milánský arcibiskup umírá.
11: Svatý Karel Boromejský.
9: Svatý?
11: Určitě bude prohlášen za svatého.
10: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
7: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
8: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.